0: na beatu.
1: Krásný večer vám přeje Petr Koral. Začala další hodina dnešního Hard and Heavy a začala písní skupiny Matka v krizi, která se jmenovala Tohle je válka a pochází z alba Advoáda. No a já tady ve studiu vítám kytaristu skupiny Matka v krizi, Adama Grace. Ahoj, Adame.
2: Ahoj, ahoj.
1: Tak já myslím, že úplně první otázka a první téma je jednoznačné, protože myslím si, že jméno Matka v krizi ještě zdaleka ne každému, kdo je teď u přijímače a poslouchá být, něco řekne, tak co má za sebou Matka v krizi?
2: Matka v krizi. To začalo vlastně, ten projekt začalo v roce 2023 jako v podstatě punková kapela, kdy ještě nebyli jsme plná sestava. Začali jsme to vlastně tři kámoši, blízký z dětství. A v tu dobu jsme hráli převážně covery a dobrý dva roky se prostě nic nedělo, takže byl čas, kdy jsme vlastně dělali úplný hovno, když tak řeknu, a pak se začalo nějak psát písničky a přes od roku 24-25 vlastně vzniklo několik dem a z toho jsme pak poskládali vlastně naše první album Nadvláda. Takhle bych to řekl.
1: Klidně můžeš zmínit se tedy, v jaké sestavě dnes hrajete, kolik vás je, jaké máte obsazení?
2: Dneska má nás je vlastně pět a jsme dvě kytary, rytmická, lídová, zpěv, basa a bicí, normální sestava.
1: Také jsme nezmínili tu důležitou věc, že Matka v krizi je pražská kapela, že jo?
2: Ano, z Prahy.
1: Tak jako pokaždé, když hostem mé hodiny Hard and Heavy je nějaký muzikant, tak on vybírá veškerou hudbu, nejenom tu v uvozovkách svoji, tedy od kapely, kde působí, ale i nějakou jinou. A nejinak tomu bude i dnes. Takže Adam vybírá, co si dáme jako první nematkovské.
2: Tak první si klidně dáme to Join Me od kapely Him.
1: A z jakého důvodu?
2: Tam mě hodně inspirovaly kompozice, vlastně kdy kombinuju kapela piano a je to takové zamilované, ale i s trošku tím temnějším podkladem a to se mi dost líbí.
1: Takže tady finský love metal, jak si říkali Him, z alba Razorblade Romance, Join Me.

0: na beatu.
1: Posloucháte Hard and Heavy, třetí hodina, jejíž hostem je Adam Graves, kytarista pražské skupiny Matka v krizi. On vybírá hudbu a po him vidím tady v playlistu, že máme připravené Trivium, tak opět Adame zdůvodni tento výběr.
2: Tak Trivium je asi pro nás, pro všechny z kapely, hrozná srdcovka. Je to z těch našich oblíbených původních jako metalcoreových kapel, z těch začátku teď století.
1: Jasně.
2: A taky jsme nebyli na nejednom koncertu a dějí pro nás velkou inspiraci vlastně v hudbě, v textech i ve všem.
1: A co si pustíme od nich konkrétně?
2: Skladbu Gunshot to the Head of Trepidation z našeho asi nejoblíbenějšího alba, taky který bylo obrovskou inspirací Ascendancy.
1: Jdeme na ně. Trivium.

0: Tohle byly Trivium a vracíme se ke skupině Matka v krizi, kterou znovu připomínám, tady zastupuje kytarista Adam Graves. A vlastně Trivium, ty jsi o tom hovořil sám, že je metalcoreová kapela. A co jste vy? Protože vy tam máte takovou speciální škatulku, že jo? Povídej.
1: My jsme v podstatě pravý český metalcore. A to je, že si tam trošku děláme svoje věci, aby jsme... Kdyby třeba byli nějaký fanoušci, kteří by poslouchali jenom heavy metal, metalcore, tady power metal, že který občas říkají, no jo, ale vy do toho úplně nezapadáte, do toho žánru, vy si tady děláte jiný věci, které tam úplně nepatří. A takže pravý český metalcore je něco, co si vlastně, kde si vlastně můžeme dělat trošku svoje věci. Máme tam ty metalcore riffy, ale pak trošku i takový kabátovský refrény, takový zpěvný, aby se nám to líbilo.
0: Je pravda, že já, když jsem vaši hudbu poslouchal, tak mi to přišlo hodně uvolněné, alternativní bych řekl. Mm-hmm. Takže třeba se škatulkou alternativní metal byste neměli problém?
1: To samozřejmě.
0: Vraťme se k tomu prvnímu albu Nadvláda, tak jestli jsem to pochopil dobře, to vznikalo tak, že jste prostě tvořili jednotlivé písně a pak jste to teprve dohromady zastřešili prostě pod hlavičkou alba?
1: Ano.
0: Takže nějaký jakoby koncept albový tam nebyl.
1: Koncept jako album jednotlivé to úplně není. Spíš se vztahuje na tuhle písničku, která je taky název alba, jako title track. Ale vlastně písničky jsou o hodně tématech a tohle je prostě trošku o politice dnešní doby, když taky velká, což je taky nějaká velká inspirace třeba s vládou Donalda Trumpa, s kterou samozřejmě nesouhlasíme, tak není to něco, co bychom přesně jmenovali v písničkách, ale je to takový téma, do kterého se každý může dosadit nějakou svoji životní situaci, nějaký názory a tak to bereme.
0: Tak na to pojďme si pustit Nadvládu, skupina Matka v krizi.

0: na rádiu Beat. Dozněla Nadvláda, tedy titulní věc prvního alba pražské kapely Matka v krizi, kterou tady zastupuje její kytarista Adam Graves. A on vybírá veškerou hudbu, tak kam se přesuneme teď a proč?
1: Dál se přesuneme na poměrně oblíbenou kapelou, aspoň v takový i v Česku, světoznámě, kapela Bullet for My Valentine s písničkou You Wanna Battle, Here's a War. A Bullet for My Valentine jsou pro nás od úplného začátku pro nás, pro všechny, velká srdcovka, skvělá inspirace už od kytarových harmonií, skvělých kompozic, zpěvů, vlastně tak.
0: Oni se taky hodně vyvíjeli, máte rádi všechny jejich období?
1: Řekněme, spíš ty brzké období, to pozdější, to je takový víc alternativní, bych to nazval, taky to rozdělilo trošku tu fanoušku.
0: Jo, jo, právě proto se na to ptám, no.
1: Ale já jsem takový, že já mám rád vlastně cokoliv, co ta kapela jako vytvoří, že zvládnu to poslouchat, zvládnu se k tomu nějak navázat, když je prostě poslouchám nějakou další dobu, když je mám rád, tak...
0: Tak jo, tak teď se vydáme na album Venom, které vyšlo před 11 lety. Ballad for My Valentine.

0: Stále posloucháte Radio Beat, posloucháte Hard and Heavy. Se mnou u mikrofonu sedí Adam Graves, kytarista skupiny Matka v krizi. On vybírá všechnu hudbu, znova se opakuje. A on vlastně v jednom z předcházejících vstupů zmínil i kapelu Kabát a teď vidím, že Kabát je připraven. Tak co si dáme a z jakého důvodu?
1: Tak V pekle sudy válej, to je taky taková poměrně srdcovka v tom Česku. Kabáti, velký jméno. A je to takové, to nás zase inspirovalo do takových těch hospodských písniček, vlastně, kde se dají zpívat. Je to, každý se zaspívá s takovým jako lehkým refrénem, když tak řeknu, snadným. A kabát je hlavně v těch jako refrénech a tak, ne moc v těch kompozicích. Jsme se od nich inspirovali, ale jsou to pro nás idolové, takže takhle bych to řekl.
0: Tak jo, takže tady je album Go Satane Go z roku 2000, skupina Kabát a V pekle sudy válej.

0: You're listening to Radio Beat.
1: Hard and Heavy na Radio Beat.
2: Po Kabátu se vracíme opět ke kapele Matka v krizi a já se Adama Grace, tedy kytaristy, ptám, jak vypadá aktuální situace, protože vy, jak jsem pochopil, tak jste autorsky velmi potentní, protože album Nadváda vyšel letos, ale vy už máte i zase další věci, že? Tak jak to u vás vypadá?
3: No, tak vlastně to, co se děje, my vlastně tvoříme a nahráváme písničky, co můžem. Máme jich také hodně, co se nedostali na naše album Nadvláda. A vlastně nemáme v plánu nějak úplně zpomalovat. Jak říkáme, krize ještě nekončí. A tak měli jsme teďka plány na nový album, na další album, který je pro nás takový velký krok zatím, že dost se nám právě líbí to album Nadvláda, tak chcem v něm pokračovat. Takže chcem, aby se mohl hrát živě a fanoušci by znali texty, věděli ty písničky, tak teďka vydáváme pár singlů. Teďka jsme právě 6.7. jsme vydali single Na kolena.
2: Který si za chvíli pustíme.
3: Který si pustíme. A teď máme v plánu vydávat přes podzim až vlastně do zimy, do příštího roku i dál další singly.
2: Přesto, jak chápu, vy, byť jste mladá kapela, tak to album pro vás hodně znamená, protože je spousta současných mladých kapel, který album vlastně moc nezajímá, prostě singly, že?
3: No jasně, no my chceme něco, že tak je to faktor, že na další to, na, už chceme nechat vyrobit CDčka, aby se na další koncert, který máme v září 10.9. v Modré Opici, mohli prodávat s ostatním merchem, tak přijde mi blbý mít vlastně, když máte tady 5 singlů a chcete mít CDčko, tak asi se nebudete kupovat po singlu, takže...
2: No, jasně.
3: A album je taková velká věc, kterou podle mě každá kapela chce eventuálně mít. A my jsme nechtěli začínat ani jako s EPčkem, spíš ať už máme normálně album se 12 songama, ať se nás lidi vychutnají prostě to celý album.
2: Tak pojďme na ten nový single Na kolena, Matka v krizi.

0: Dozněl nový single Matky v krizi, píseň Na kolena, a Adam, kytarista kapely, tady zmiňoval už nejbližší koncert, říkal si 12. září?
1: 10. září.
0: 10. září v pražském klubu Modrá opice. Jak to vypadá obecně s koncertní činností? Kolik vás toho čeká výhodově? Jak často kapela vašeho typu dneska koncertuje?
1: Tak v blízké době máme jenom vlastně tu Modrou opici. Každopádně hledáme jakoukoliv příležitost někde hrát i s ostatníma kapelama, jako je kapela Yamator, s kterými jsme velký přátelé, jsme jejich fanoušci, její tvorby, a s kterou právě budem headlinovat v Modré opici 10. září. A hledám vlastně, baví nás hrát živě, je to pro nás vždycky hrozná zábava, štěstí. Takže hrajeme, co můžem, sháníme koncerty.
0: Jsi mi vzal otázku z úst, protože jsem se chtěl zeptat, jestli máte nějaké spřízněné kapely na domácí scéně. A máte. Tak pojďme za další hudbou. Co si pustíme teď?
1: Tak pustíme si kapelu 3 Days Grace a písnička Just Like You.
0: A opět stručné zdůvodnění, proč jsi vybral právě tohle?
1: Přijde mi, že zrovna tahle písnička má takové, je to dost heavy, má takové lehké riffy, ale pak ten melodický a dost zpěvný refrén, což se snažíme i nějak my dělat v nějakých písničkách, takže tak.
0: Tak tady jsou 3 Days Grace a Just Like You.

0: Slyšeli jste Three Days Grace z jejich stejnojmenného alba z roku 2003, skladbu Just Like You. Opět se opakuje, že to vybíral Adam Grace, tedy kytarista skupiny Matka v krizi, který byl hostem dnešní třetí hodiny Hard and Heavy. A před námi stojí ještě dvě poslední písně, které samozřejmě vybíral opět on, nebo možná jste to vybírali jako celá kapela?
1: Celá kapela společně vlastně.
0: Takže opět tě poprosím, aby si posluchačům představil, čím se tedy rozloučíme a hlavně ten důvod.
1: Tak samozřejmě, že se rozloučíme kapelou Avenged Sevenfold, protože to pro nás je jedna z největších právě těch metalcoreových vlastně idolů, kterýma se inspirujeme. A vlastně nejenom tím, že jsou to nějak jako metalcoreový, ale že se taky dělají vlastní věci, jako takové třeba smyčcová intra, piano používají ty neortodoxní vlastně nástroje, který moc neslyšíte třeba v metalu. A samozřejmě největší inspirace pro nás jsou a kapela Motionless Invite, a od nich se hodně inspirujeme, že se vlastně moc nebojíme třeba používat jako různý synťáky do písniček, který právě, nemusí se to líbit každému, ale nám se to líbí, takže...
0: Avenged Sevenfold a Motionless Invite, jenom možná ještě posluchačům řekni, co konkrétně od které kapely teď zazní?
1: Jo, zazní písnička Afterlife od kapely Avenged Sevenfold a America od kapely Motionless Invite.
0: Takže dvě písně z roku 2007 a 2012. Adame, já děkuji za návštěvu.
1: Já děkuji moc. Jsme moc rádi, že jsme tu mohli být.
0: Pro dnešek se loučí i Petr Korál a nezapomeňte, že Hard and Heavy ještě zdaleka nekončí.

0: Radio Beat. Po týdnu opět vítejte u poslední hodiny pořadu Hard and Heavy, neměná klasika, kterou vás vítám už přes 23 let určitě. S vámi je Davy, samozřejmě, protože posloucháte tu poslední hodinu pořadu Hard and Heavy a naproti mě po 14 dnech opět usedl Al, ale čau.
1: Čau.
0: My už jsme tady spolu taky dlouho, viď?
1: Mraky let.
0: Ty jsi to posledně říkal kolik, já úplně si nejsem asi jako vědomý, protože už je to opravdu jako hrozně dlouho.
1: No, já si myslím, že už to je 25, jako.
0: To ne, protože
1: od já jsem... Od roku 2005 to mám.
0: 2005, jo. No, tak to nějakých 21 let, no. Cca. No tak je, ne, rok 2026, takže nějakých, no, 20, to je hrozný, ale hrozný, no nic, hele. Pojďme k tomu, co je za námi a hlavně, co je před námi.
1: No, dneska to bude opravdu zajímavá jízda. Hráli jsme si na úvod kapelu Cultist, která pochází z kanadského Calgary. No a kapela vydala čerstvou novinku, druhé album Spiritual Entropy. A hráli jsme si kousek Reality Shipper.
0: Opět death metal, minule jste měl metal, hodně death metalu. Tak možná, jak je to léto, takže bys třeba jako měl nějaký jako ústřelky, jako, že bys začal být nevěrný tomu svýmu black metalovému stylu, nebo jak to mám jako chápat, tuhletu věc?
1: No, ale to spíš tím, že když dorazí nějaký zajímavý věci, který mě osloví, nebo bych si řekl, že by bylo záhodno je tady pustit, tak jako úplně neberu ohled na ten žánr, no.
0: Mám to úplně stejně. No. Pokud něco osloví, jde to prostě do Hard and Heavy. A Cultist nezněli vůbec jako špatně. A vůbec jako ta kanadská scéna, co si budeme povídat, kanadská scéna 90. let byla vyhlášená a nemuselo jít jenom o death metal, že jo? Vlastně co šlo z Kanady, že jo? Ať to byl progresivní rock, ať to byl, já nevím, heavy metal, speed metal, prostě tyhle ty kapely byly fakt jako kvalitní a přišlo mi nějakým způsobem, že stejně jako Australané nahlíželi trochu na ten daný hudební styl jinak tak než zbytek světa.
1: Jo, určitě.
0: Austrálie a Kanada, vím, že tohle to jako hodně má. Že tam je to fakt jako zvláštní. A tak ono, to jsou možná ty francouzský kořeny, protože, co si budem povídat, tam vlastně vzniknul takový ten post-black metal, že jo, a tyhle ty věci, které potom změnily scénu jako takovou.
1: Dovolil bych si s tebou souhlasit.
0: To jsem hrozně rád. Tak pojďme na to, co je před námi. Dáme si tu plák.
1: No, David, to je kapela s úžasným názvem.
0: Já na to koukám.
1: Jmenuje se Mzdr.
0: Ne, teď si neděláme legraci, opravdu MZZTR.
1: Pochází právě ze Spojených států amerických, přímo z New Yorku, a řekl bych, že produkují takovou odpověď na, proč to neříct, asi plus minus Mr. Bungle a Primus a plus do toho ještě trošku víc metal, a dorazilo mi jejich EPko, které ne fyzicky, ale elektronicky, což ale nevadí. Můžeme si je tady pustit, ty dvě skladby, no a debutové EPko se jmenuje Pronast Mister.
0: Jdeme na to.

0: Opravdu si hrajeme kapely z celého světa, opravdu kolikrát zabrousíme i do hudebních stylů, které se tady neobjevují zas až tak často. Ty jsi říkal, že tohle je takový šok metal z New Yorku.
1: To dokonce oni se tak označují. Jako.
0: Je to hodně crossover, bych řekl. Ale to mi zase na druhou stranu, nebo já to mám rád jako občas. Asi, jako takhle, co si budem povídat, Mr. Bungle pro nás, pro oba, je vlastně naprosto zásadní a kultovní kapela. Já mám rád jinou desku, než máš rád ty, ale na kapele se shodneme.
1: No rozhodně.
0: Takže tohle ti asi muselo udělat radost a minimálně to vybočilo z té hordy těch nahrávek, které ti chodějí.
1: Já jsem si tak jako říkal, jestli tihleti hoši jako mají třeba ty Mr. Bungle naposlouchané. Asi jo. Je to v tom cítit, je takový trošku jako, bych řekl, jako šklep, jo, takový ten satirický humor.
0: Já jsem slyšel dvě skladby, takže nedokážu soudit, ty jsi slyšel celou desku, i když vlastně ty jsi říkal, že to je ípko, to znamená,
1: tam,
0: že to nebude.
1: Tak tam tuším pět nebo šest skladeb.
0: Dobře, další věc, která je před námi, opět půjde o tuplák.
1: Ano, tady jsem si říkal, že kapely z Rakouska nedostávají u nás v našem pořadu až tak prostor. Bo aspoň si to nějak nejsem schopen vybavit. A celkově si myslím, že ta rakouská scéna je nám z nějakého důvodu jako trošku ukrytá. Mm-hmm. No a

0: kapela Ill Tidings, která funguje už od roku 2018. A Davey vydala dokonce letos třetí album, Seeds of the True Rebirth.
1: Mně přijde zvláštní, když řekneš už od roku 2018. Mně přijde, kdyby to bylo včera.
0: No jasně, ale já to beru tak, že jsme si tady ještě určitě nehráli.
1: Nevím, jestli já jsem někdy... Co hrajou?
0: No, je to zase doom metal spíše, takový jako staršího typu.
1: Víš, že třeba já, jestli jsem to někdy tady neprotočil. Každopádně to je úplně jedno v tenhle ten moment, protože její chvíle přichází právě teď a opět si tady dáme dvě skladby a bude to z novýho třetího alba.

0: beatu.
1: Tak to byly Ill Tidings z Rakouska, si říkal. Je pravda, že ta rakouská scéna, ona není velká. Tam je pár kapel, který jako hrajou aktivně a snaží se protlačit někam jakoby ven. No. Ale je pravda, jako bychom přestřihli tu šňůru s tou rakouskou scénou, že tady je vlastně snad jenom jedna kapela, myslím, že se tam pořádá Kaltenbach, tam je jedna kapela, která se tady v Čechách objevuje velice často, protože spousta českých kapel chce na Kaltenbach, takže se tam mění ty koncerty, ale jako je pravda, že rakouská scéna jinak nerezonuje tady v Čechách.
2: Řekl bych, že to Německo přece jenom jako vládne, no. Jakože to dokáže celý jako trošku spolknout.
1: No a co si budeme vyprávět, máš tady Švédsko, Norsko a Francii, tak ono tomu potom nějakým způsobem konkurují, že jo. No. To jsou jako prostě tři země, které jako produkují neskutečné množství nahrávek. Další věc bude odkud?
2: Tak podíváme se do amerického Kolumbusu.
1: Opět do Ameriky.
2: Ano, za kapelou Abyssal Rift, která nahrála vydala druhé album Relics of Great Ash. No a zase je to David Death Metal a řekl bych, že se výrazově právě liší od Cultists, které jsme si hráli v úvodu.
1: Mm-hmm.
2: A řekl bych, že v té tvorbě se slučuje taková ta stará škola, ale i trošku s tou modernou. My si na závěr budeme hrát jako obzvlášť moderní death metalovou věc, ale tady je to trošku na půl cesty.
1: A ty po nich?
2: No a potom Call of the Void, to je kapela, kterou jsme si tady hráli už před několika měsíci, protože já jsem
1: jsem to nehrál i já, člověče.
2: Je to možné, protože je to kapela z Mexika, hrající doom metal, a řekl bych o nich asi to, že jsou to takový mexičtí Swallow the Sun.
1: Takže to tě muselo 100% oslovit.
2: Já jsem s nimi dokonce dělal rozhovor a oni samozřejmě se k finské scéně přihlásili. A pak mi dokonce i ten jejich, tuším, že kytarista psal, jak je to super, že bydlíme kousek od Finska. Jsem mu říkal, že úplně až tak kousek ne.
1: Ne, máme to za rohem. Odpoledne si vyjedeš na finskou burzu, nakopíš pár nahrávek a večer seš doma, že jo. Takže Abyssal Rift a Call of the Void právě teď tedy v rámci poslední hodiny pořadu Hard and Heavy.

0: Radio Beat.
1: Tak a jdeme do finále dnešní poslední hodiny pořadu Hard and Heavy. Hostem je Al a ty jsi zmínil, že na závěr si dáme něco hodně moderního. A dáme si kapelu, o který jsem neskutečně dlouho neslyšel. Kapelu, která měla neuvěřitelně našláplo. Mm-hmm. Austrálie prostě jako ve své době strašný hype. A teď nic.
2: Já jsem si právě říkal, že asi o nich budeš jako vědět, nebo že je budeš znát. A zároveň, když jsem ten playlist dával dohromady, jsem si uvědomil, že jsem se tě vlastně nikdy nezeptal na to, jestli máš rád takové ty kapely, které v rámci death metalu, krásné slovo, populární, zabrušují i do industrial metalu.
1: Hele, ale zvláštní třeba na Berserker bylo to, že oni byli neskutečně brutální. Že ty jiný kapely, které to začnou pojímat industriálně, sklouznou dřív nebo později do toho modelu Fear Factory. Hmm. To znamená, jasně, nejdřív se začne jenom riffovat, zapomene se na melodie a pak se začne jako víc tam dávat ty elektroniky a začne to být vlastně taky tady jenom takový doplněk jako nějakýho toho jejich jako přednesu. Ale u Berserker to bylo tak, že to bylo strašně jako násilný, jako že to bylo opravdu brutální, dalo by se říct. Ten bubeník byl neskutečný magor. Hmm. Jo. A tohle to je něco novýho?
2: Ano, to je čistá novinka, jmenuje se The Raven King. Vyšla opravdu před několika týdny a je to jejich páté album a tam právě řekl bych, že se protíná hodně ten klasický death metal s těmi samply, s těmi prostě ostrými zvuky.
1: Tak hele, na tohle jsem hodně zvědavý a nakonec mi tady udělal velkou radost. Protože já už jsem Berserker hodil do smetiště dějin, mám ty jejich nahrávky super, ale víš, jako úplně už jsem jako odepsal vnitřně. Jako
2: no tak můžu si novinku.
1: Jako ta kapela už je mrtvá. Dobře, díky moc, ale, že jsi dorazil. S tebou se budu těšit opět za 14 dnů.
2: Budu se těšit, čau.
1: No a budu se loučit i já, tedy Davey, ovšem s tím, že my se uslyšíme opět za týden.
0: A skeleton that is born the body ran for a lifetime can be dismantled in a matter of minutes.

asi krok.

0: Uniklo vám na beatu?
1: Ty jsi prý prohlásil, že rockerovo ráno je protimluv, protože rocker žádné ráno nemá. Je to tak?
2: No, já si myslím, že rocker ráno chrápe hlavně, že jo? Jako já se,
1: a proč?
2: Já se, to si nepamatuješ to přísloví ráno stanu a pustím si zákrutu?
1: Zákruta
2: běžela od jedný běžela vždycky. Jako.
1: Správně. No. Ale kde to vlastně vzniklo, že rocker je ten, co ráno spí a nestává brzy? Protože
2: to,
1: v noci
2: to,
1: celou...
2: to ti řeknu, jo, to je Magorova poučka byla, jestli ti práce vadí v chlastu, nepracuj.
1: Poslouchej, ty už si vlastně během prvních 5 minut řekl takový dvě zásadní myšlenky, který si se fakt použít úplně nakonec. Jo. Ale ty teda ráno nestáváš, protože...
2: No, tak já mám tu výhodu, že se živím psaním. Jako jo. Jo. A psát, já nejradši píšu mezi 2. a 4. noci. Jako, jo,
1: to jsi si vypozoroval takhle.
2: To jsem tak vypozoroval, no, protože to mě nějak pracuje mozek jako nebo co a tak mám nejradši to. Ano, ale to potom znamená, když jsem z hůru do 5, jako, no tak nemůžu stávat v 8.
1: No dobře, a do kolika jsi byl z hůru teda dneska, když jsi přišel, no, dneska, a pozor, a přišel jsi včas a s předstihem, už no, někdy v 8:30 jsi no, tady byl.
2: To byla katastrofa úplně, já jsem přijel autem v 2:30 do Prahy, jo, takže jsem spal 3 hodiny. Asi, no, 3,5 hodiny.
1: A proč jsi jezdil na 2:30 ráno do Prahy autem?
2: No tak já jsem bydlím v Ústí nad Orlicí.
1: A to je právě to, co jsem chtěl vědět, protože ty jsi stejně jako já rodák.
3: Tento a další rozhovory si můžete pustit znovu. Pokračujte na oficiální YouTube kanál Rádia Beat.

deserts of Sudan and the gardens of Japan. From Milan

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Vítejte na tiskové konferenci našeho ornitologického ústavu. Dnes si představíme náš největší šlechtitelský úspěch. Úplně nový druh operence. Se zrakem jako oscíš, dravostí jezdcába a rozpětím olosupa. Tady je!
1: Není to kohout?
2: Ale zvědavý je jak červenka.
3: Vobecná.
4: Ten zobák nezavře. Na to si klidně vsaďte. Alespoň se něco dozvíme.
5: Do kurníku, tedy do zpovědnice, mu tentokrát přijdou organizátoři letního minifestáku Lomfest a jeskyňáři Šárka Smíšková a tajný host z Hlubin.
4: Buďte u toho, začínáme na čas. Protože rockerova zpovědnice Dana Kohouta není holubník. Takže dnes večer od 8 hodin. Naslyšenou na rádiu Beat.

0: Vítáci na čtyřech kolech.
1: Pojďme na to, Vítáci. 6:02. Mám tady pár dopravních informací, když doprava je relativně klidná zatím takhle brzy z rána. Jede tady v Praze po Novopatské z Černého mostu směrem nahoru na Letňany kolem Belského letiště. Počítejte, že tady už to trošku housne. Zkrátka to omezení si tam vybírá svou daně. Co dál hlásíte? D1 na 126. kilometru na Prahu. Tady je hlášena havarie náklaďáku. Ten skončil snad mimo komunikaci. Tohle asi bude působit během rána komplikace. Na Hradecké dálnici 28. kilometr z Prahy tady počítejte s porouchaným nákladňákem a nějakým tím pohybem kolem něj. No a na 37. u obce Vatín, to jsme kousek od Žďáru nad Sázavou, tak je odstavený kombajn pro poruchu, ale zabral logicky celý jeden jízdní pruh, takže tady se to bude taky nějak komplikovaněji asi objíždět minimálně do chvíle, než se podaří ten kombajn dostat ze silnice pryč. Projíždějte opatrně, kdyby něco, dejte vědět.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes má být nejprve většinou polojasno, dopoledne od severu převážně oblačno a ojediněle, na severu a severovýchodě častěji přehánky. Večer budou oblačnost a srážky ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 22, na jižní Moravě 25 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Vodní slalomáři Kateřina Beková a Jakub Krejčí získali na mistrovství světa v Oklahoma City stříbro v časovce kajak crossu. Matyáš Novák skončil čtvrtý a Vít Přindiš osmý. Hokejisté Pardubic zahájili závěrečnou fázi přípravy na novou extraligovou sezonu. Na led poprvé vyjeli i posily Tomášek a Stránský. Kvůli zdravotním problémům zatím netrénují Lauko a Kaut. Rolnický a lesnický fond žaluje 28 dceřiných firem Agrofertu a chce po nich vrátit 22 milionů korun. Společnosti zatím peníze dobrovolně nevrátily. Evropská komise i české soudy přitom dříve rozhodly, že Andrej Babiš v letech 2017 až 2021 svůj střet zájmů nevyřešil. Sucho v Česku po deštích výrazně ustoupilo. Horní vrstva půdy je na většině míst dobře zavodněná, hlubší vrstvy ale zůstávají vysušené a bez výraznějších srážek se bude situace znovu zhoršovat. A nakonec letohrádek Gloriet v parku u zámku Milešov na Litoměřicku, který léta chátral, je opět otevřený.
2: Skvost barokní architektury z počátku 18. století dostal loni repliky historických oken a dveří a obec Velemín, které památka patří, jej otevřela pro veřejnost. Zděná stavba Gloriet oproti altánu má bohatou sochařskou výzdobu. Luboš Dvořák, Litoměřicko.
1: Tímto končí úvodní úterní zprávy s datem 21. července 2026.

třeba na něj, protože jak dobře víme, tak Alice Cooper patří už nějakou dobu krom těch všech svých dalších aktivit i do skupiny Hollywood Vampires. A jak dobře víme, tak tím míří sem k nám a jak možná nevíte, ale já vám to prozradím, tak v našem kouzelném šuplíku plném překvapení se objevily zázračně i vstupenky právě na tohleto uskupení kolem Alice. Je to taková moje neurčitá rada do blízké budoucnosti, sledujte vysílání Beatu, chcete-li být součástí té velké skupiny fanoušků před kapelou Hollywood Vampires a viděte-li se Coopera a Johnnyho Deppa a všechny ty další muzikanty, kteří míří i sem k nám.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Ani dnes by to s počasím nemělo být úplně špatné, tedy pokud nevyhledáváte takové ty tropické čtyřicítky, které se nějakou chvilku prý snad nevrátí, ale myslím si, že jasno nebo mírně polojasno s teplotami je někde okolo 22, 23 stupňů, to taky nezní úplně špatně ani na úterý a zítra. Zítra má být ještě o stupeň lépe a ještě o chlup jasněji, což je vlastně skvělá zpráva, protože jak víme, tak zítra vyrážíme do ulic a parkujeme v té jedné konkrétní na adrese Ruda 175, tam totiž sídlí XT Line. Tam sídlí taky naše beatová červencová pumpa, která krom toho, že veze obvyklé věci, což je mobilní studio, takže si zavysíláme z místa, pokecáme, zahrajeme si nějakou muziku, veze loga na stříkání na auta, záda nebo kamkoliv jinam a taky spoustu dárků od beatu. Veze taky věci nestandardní, to je ten doprovodný program, který se mění na každé jednotlivé pumpě, tak jak to naši parťáci vymysleli. No a XT Line to vymysleli tak, že to bude velmi zajímavé jak pro děti, protože v podstatě, když dáte dětem skákací hrát, tak už se o ně nemusíte starat, ten tam bude. A taky pro dospělé a se zaměřením na sporty, než kvůli motorsporty, protože se můžete podívat na sériovou verzi Toyota Hilux v barvách týmu TGR. Bude tam závodní motorka Lukáše Chytky, miniku pro Honzi Koláře, závodní auto Jakuba Šrámka, Zjaník Motorsport, automoto veteráni a k tomu třeba freestyle show Albína Prokopa. Myslím, že to bude velmi zajímavé dopoledne i odpoledne, protože beatová pumpa začíná zítra v 11 a končí v 17 a sranda bude, jak já se na ní dostanu, protože si pokecáme do 9 a pak se přesouvám promptně tímhletím směrem. Nicméně vy jste beatáci zváni, tohle to je něco, na co já se velmi těším a hodlám si to velmi užít a vydoufám taky, takže nás tam na místě bude spousta na webu, Facebooku, Instagramu, všude, kam se podíváte ve spojení s beatem, k tomu najdete dostatek informací. Ta nejpodstatnější je, prostě se seberte, vemte kámoše, rodinu, děti, vnoučata, manželky, přítelkyně i milenky a přijeďte všichni do Rudy. Zítra se uvidíme v XT Line.

0: Býťáci na čtyřech kolech.
1: Pojďme na dopravu, býťáci, pojďme se podívat, co je nového. Nově hlásíte D1 na 199. kilometru, jsme tedy na úrovni Brna ve směru na Prahu, počítejte s porouchaným nebo havarovaným osobním autem, to je jedna z těch hlášek, která doputovala sem do Býtu. Jedete z Šumperka na Nový Malín, tak počítejte s nějakou sraženou zřejmě, anebo spící zvěří na vozovce, protože podle všeho se nám tam toulá někde tele a válí se někde přímo na té silnice. Projíždějte tedy prosím velmi opatrně. Další jedna je zde trojky, 149. kilometr, trasa Mezno Kaplice. Tady je nějaký odstavený nákladák, o kterém je dobré vědět. Ve Zlíně na třídě Tomáše Bati tak došlo k nehodě dvouosobních aut. Ta je navíc vylepšená o úniky oleje, takže na místě zasahují nejenom za zdravotníci a policisté, ale taky hasiči s pytlem sorbentu. Projíždějte velmi opatrně, nebo možná lépe neprojíždějte, zkuste to vzít jinudy, jestli nemusíte zrovna tady po třídě Tomáše Bati. Na druhou stranu, ona je tam poměrně dlouhá. Ještě jedna zpráva, ta by byla zde jedničky na 126. kilometru. I v tomhle případě je to nehoda nákladního auta, které snad mělo skončit dokonce mimo komunikaci a mělo by se to řešit na místě. Počítejte tedy prosím i s tím. Ale když se podívám do dopravních map, tak úplně, že by to v tomto místě působilo nějaké komplikace, nemůžu říct. Počítejte, že v Praze na jižní spojce od Černého mostu na Štěrboholi je už teď hustý provoz a vrchem samozřejmě taky, kdo to bere Novopatskou přes Kbely, tak ten taky nepojede úplně maximální povolenou rychlostí, můžou za to v obou případech dopravní omezení a ranní špička samozřejmě taky. Jezděte opatrně.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.
3: Oslavte 85 let ikony Jeeping 2026. Sraz Jeepů, jízdy v terénu, muzika, dětský program i bohatá tombola nakonec. Sraz fanoušků a majitelů americké legendy. Jeeping 2026. Od 11. do 13. září Adventureland Bělá pod Bezdězem. Zařaď čtyřkolku a doraž. Info na www.klubjeep.cz. Lupeny na QR ticket.
4: Tak co jsi mi chtěl tak nutně říct? Nemůžu se dočkat.
5: Já jsem... Poslouchej, když vidím tvé oči, jsou hluboké jak vesmír. Mé srdce je z nich... To... Mé srdce je...
6: Ergo, copak já jsem nějaký básník? Šlo bys na pivo?
7: To je slovo chlapa.
8: Půl litry si vyzvedněte na Býtu. Máme klasiku s cejchem i třetinky.
9: Pro holky.
8: Půl litry Býtu a další radosti najdete na adrese klub.radiobýt.cz.
0: Rádio Být. Počasí.
10: Dnes má být nejprve většinou polojasno, dopoledne od severu převážně oblačno a ojediněle, na severu a severovýchodě častěji přehánky. Večer budou oblačnost a srážky ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 22, na jižní Moravě 25 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Být.
10: Fotbalový záložník Vladimír Darida nepřímo potvrdil konec v české reprezentaci. Jeho letošní comeback po 5 letech byl prý domluvený pouze pro baráž o mistrovství světa a následný šampionát. Předseda sněmovny Okamura jedná v Číně o přímých leteckých linkách, větším počtu čínských turistů i bezvízovém styku. Číňané mají podle analytiků návštěvu spíš za test vztahu než zbližování obou zemí. Ve Špindlerově mlýně pokračuje propojení areálů svatý Petr a Medvědín. Podle plánu více ředitelské areálu René Hroneš.
11: Pokračují práce na stavbě nové lanovky, už nám stojí základní podpěry, stojí nám spodní stanice lanovky. Zároveň probíhají přípravy na pokládání zasněžovacích systémů do nových sjezdovek a už v nadcházející sezóně se tak lyžaři sjedou na sjezdovce přehradní a na sjezdovce lesní k nové lanovce, kterou se vyvezou z prostoru parkoviště P1 na Hromovku.
10: Rusové se kvůli výpadkům mobilního internetu vrací k placení v hotovosti. Platby kartou jsou kvůli omezením méně spolehlivé a část podniků se tak navíc snaží vyhnout placení daní. A nakonec Mapy.com přidávají do aplikace nový plánovač tras s jednoduchým ovládáním. Cestu zhruba nakreslíte prstem. Funkce je ale součástí placené verze Premium, zdarma pouze omezeně. Poslouchali jste úterní krátké zprávy Rádia Beat.

Whitesnake na rádiu Beat, It Don't Fade Away, tedy jedna z těch jemných věcí takhle po ráno. Dohrála v 6.41, pojďme si slíbit nějakou takovou skočnější, jakože pro ty, kteří mají rádi prudčí vstávání a rozcvičky více, řekl bych tak jakože v tempu. Navíc je to aktuální téma, ještě pořád jsem nedospal, ten uplynulý víkend ve Vizovicích na festivalu Masters of Rock dojmů jsem pln, můžu o tom hodiny vyprávět, třeba i o tom, co byl úplný závěrečný akt. Vy, kteří jste byli, tak víte, že mluvím o Marilynu Mansonovi. A nejsem úplně celý život jeho vyloženě skalním fanouškem, to nemohu říct. Můžu naopak ze zkušenosti říct, on je opravdu výstavně divný člověk, ale jestli se mu něco nedá upřít, tak je to ta show, kterou umí udělat. A nepotřebuje k tomu ani pyrotechniku, ani ohně, ani kouře, ani konfety, ani nic takového. Když se člověk dívá na ty technické věci, tak stačí jenom to, jak někdo přemýšlel, třeba nad tím nastavení těch světel, tou úrovní, tím úhlem a tím, co to dělá v té hře stínů, že najednou prostě na rozsvíceném pódiu lidi mizí ve tmě a objevují se, to mě na tom koncertu bavilo hodně.

Yardbirds tady nabídují, Shapes of Things máme za sebou, 6 hodin 48 minut je přesný čas, ještě určitě takové třeba kabáty vám můžu slíbit, že pustím do éteru Rádia Beat, ale zároveň už taky můžu říct, že se blíží pomalu, ale jistě celá a že před celou si dáme dopravní přehled. Pokud máte víťáci k dopravě právě teď nějaký postřeh a může to být i třeba překvapivě průjezdná trasa oproti jiným dnem a obvyklým zvyklostem, tak je super dát vidět ostatním víťákům, kteří jsou někde na cestě za vámi. Těch možností, jak to udělat, máte vždycky několik, ale teď vyberu jednu a tou jednou může být třeba telefon 210 32 33 34. Dejte vědět, jak se vám jede.

0: Na hodinách 6.55 Eagles dohrávají
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: A mně se sem pomalu dobejvá Petr Šimáček po dvou týdnech dovolené. Za malou chvilku ho pozdravím větou nazdar smaženko, ale ještě předtím si pojďme říct, jak vypadá doprava. Na 37 na 38. kilometru, tady je to směr z Hradce na Pardubice. U Hrobic počítejte, že je nehoda dodávky s nákladním autem. Je prý bez zranění, přesto jsou na místě v tuhle chvíli všechny složky IZS a ten průjezd je tam tím pádem logicky omezený. Na D1 199. kilometr směr na Prahu počítejte s prouchaným osobním autem a na D3 velmi podobná situace na 149. ve směru Mezno Kaplice. Je tu hlášený odstavený nákladák. Krom toho přicházejí další zprávy, které už mluví o kolonách. Třeba na pražském okruhu D0 mezi 14. a 17. kilometrem ve směru k D7. Tam počítejte, že se postojí na D2 od 3. kilometru směrem k Brnu. Začíná být velmi hustý provoz, se kterým je také dobré počítat, zvlášť pokud máte tenhle ten úsek v cestě a máte být někde na čas. Tak vyražte s předstihem, Víťáci, ale jezděte opatrně.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním Víťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes bude většinou oblačno, přes den se ojediněle na severu a severovýchodě častěji vyskytnou přehánky, večer budou oblačnost i srážky ubývat. Teploty 18 až 23, na jižní Moravě 25 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Světový fotbal zasáhla smutná zpráva, pokračuje Petr Plintovič.
2: Zemřel někdejší kapitán a trenér anglické fotbalové reprezentace Kevin Keegan. Bylo mu 75 let. Keegan byl dvojnásobným držitelem zlatého míče a bojoval s rakovinou v pokročilém stádiu. S Liverpoolem vyhrál pohár mistrů evropských zemí, třikrát anglickou ligu a dvakrát pohár UEFA.
1: Češi během fotbalového mistrovství světa prosázeli rekordních téměř 5 miliard korun. Sázkařům se vrátilo asi 90% vkladů. Nejvyšší čistá výhra přesáhla 2,5 milionu korun. Pokud se prokáže pochybení Filipa Turka při dopravní nehodě, měl by skončit ve funkci vládního zmocněnce pro klimatickou politiku a Green Deal. Znovu to zopakoval premiér Babiš. Sklizeň výrazně pokročila, posekána je zhruba třetina ploch obilnin a řepky, jako první mají sklizeno v okrese Břeclav. A nakonec OpenAI údajně připravuje chytrý reproduktor bez displeje pro komunikaci s ChatGPT. Zařízení má rozumět okolí díky kamerám a senzorům a využije nové hlasové rozhraní GPT Live pro plynulý dialog. Novinka by měla dorazit příští rok. Tímto končí zprávy a z redakce vám přejeme, ať úterý 21. července prožijete podle představ.
0: Radio B. Classic Rock.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Tolik David Bowie na rádiu Beat a jeho hudba z Marzu, ta právě teď dozněla. Říkám, ne, právě teď, myslím 7.11, to pro ty, kteří by si chtěli šterovat cibule na nějaký ten velitelský čas. Co se týká tohoto týdne, tak mnoho věcí je připraveno. To už jsme částečně probrali, částečně ještě probereme a připomeneme si. Já teď chci připomenout to, že vybíráme půlnoční alba na příští týden. No vidíte, včera jsem o tom odpoledne mluvil a už je to celý úplně jinak na webu rádia Beat. Najdete třeba na vedoucí pozici Davida Gilmora, což pro mě osobně není zas takové překvapení. Na toho jsem sázel. Luck and Strange je deska, která vede v našem beatovém vysílání, teda hlasování. Co za ní? Za ní je to docela divočina. Jsou tam Judas Priest a Invincible Shield. Jsou tam, nebo je tam Bruce Dickinson a The Mandrake Project. Tahle ta deska může být příští týden půlnočním albem. Pokud ji tedy postrčíte dál, protože teď, kdybychom to uzavírali, tak se to rozhodně nepovede. Tak jde Daisy Slide Em Up, taky Honza Křížek jako český zástupce s albem nadepsaným Římskou trojkou a taky Powerwall s albem Wake Up The Wicked. Takhle vypadá ta šestice. Jak víme, šest půlnočních alb nehrajeme, hrajeme dvě a jsou to ty, které pozbírají nejvíc vašich hlasů. Kdo z vás ještě nehlasoval, býťáci, myslete na to zavčasu.

0: na drátě.
1: Dobré ráno, tady Víťák Joška. Ahoj, jsem to. Prosím tě, silnice 1-55 směrem na Hradiště od Hodonína je totálně zasekáno, protože ta je zablokovaná odbočka na Hradiště, je to všechno na Velkomoravsku přes Hodonín, je to totálně zasekané, ale nevím, co se tam stalo.
0: Tak kdybyste měli být nějaké bližší informace, platí třeba apka Bítu, anebo číslo 210 32 33 34.

0: Většinové sporty na rádiu Beat.
1: Triatlonista Jan Volár obsadil na mistrovství Evropy ve středním triatlonu ve Španělsku 6. místo. Závod kvůli velkému horku pořadatelé zkrátili, běh měl jen 14 kilometrů. Šimon Koblížek pak byl v akvatlonu 12. Plochá dráha má za sebou první závod mistrovství Evropy. Vyhrál Dan Madsen, český jezdec Jan Kvěch skončil 9. Jachtař Jiří Tomeš se stal mistrem Evropy třídy Ilka 6 do 17 a 19 let. Beáta Dokoupilová získala v Soluni v kategorii do 19 let bronz. Poslouchali jste, co zajímavého přinesly sporty, o kterých se tak často nemluví.
2: Zprávy sportu.

0: Řekl bych velká raní kachní hudba dohrála tady na beatu 5 minut před 7:30, pokud máte rádi AC/DC. Možná tak trošku přihodím indici, že si jich dneska ještě dosyta možná užijete, když vydržíte připojení k poslechu rádia Beat. Já vám slíbím teď další muziku, což nebudou AC/DC, mám tady Ronnie Jamesa Dia, Jiřího Schellingera, mám tady Petra Šimáčka za dveřmi, tak tihleti za malou chvilku, no a k tomu nějaké dopravní informace.
1: Píťáci na čtyřech kolech.
0: Třeba z pražské Pitkovické ulice, což je místo v tuto chvíli velmi využívané těmi, kteří si zkracují cestu na příjezdu do Prahy nebo výjezdu z Prahy. Tam je teď nehoda dvou osobních aut, počítejte s tím, že průjezd je omezen. V Kyjově v Boršovské ulici je odstavený osobák pro poruchu, další nehoda je hlášena z D35 na 264. kilometru z Lipníka na Mohelnici. Tady počítejte s nehodou osobního a náhradního auta, no a na 55 u obce Spytihněv. To jsme na Zlínsku. Velmi podobná situace. Nákladní osobní auto v sobě.
2: Dobré ráno, tady Víťák Joška. Ahoj, jsem to. Prosím tě, silnice 1,55 směrem na Hradiště od Hodonína je totálně zasekáno, protože je zablokovaná odbočka na Hradiště, je to všechno na Velkomoravsku přes Hodonín, je to totálně zasekané, ale nevím, co se tam stalo.
0: Díky Joškovi za tohleto zprávu i Horisovi za tuhle reakci, ze které se nic nedozvíte.
3: Ahoj Stando, schudni mi, jak mluvil Joška o té komplikaci z Hodonína na Uherský Hradiště, tak já k tomu vlastně nic nevím, tak jenom abys tím spočítal, že teda jako nepodám žádnou přesnější informaci. Nicméně se těším do XT-Line ve středu. Na viděnou. Čau.
0: Ano, tak díky Horisovi za tento příspěvek, jeďte opatrně býťáci a s dobrou náladou.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
4: Volejte 210 32 33 34.
1: Muzika. Oblečení pro býťáky, vybavení pro sport, volný čas a výlety. Do přírody i restauračních zařízení. Pro býťáky se slevou až 25%. klub.radiobeat.cz.
5: Orel volá hnízdo. Orel volá hnízdo.
6: Hnízdo slyší. Jaký je stav?
5: Mám je v hledáčku.
6: Tak to smáčkni.
5: A mám je.
6: Orle, co tam sakra?
7: To je ptáček, co? Mouše on by neublížil. Ale jeho hledáčku nikdo neunikne. To si buďte jistí.
8: Tentokrát si do svého hnízda pozval Ondřeje Pojzla, marketingového manažera společnosti Life Nation.
7: Hledáček Jirky Rogla dnes od 19 hodin na Rádio Beat.
1: Rádio Beat. Počasí.
9: Dnes bude většinou oblačno, přes den se ojediněle na severu a severovýchodě častěji vyskytnou přehánky, večer budou oblačnost i srážky ubývat. Teploty 18 až 23, na jižní Moravě 25 stupňů.
1: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
9: Fotbalista Kylian Mbappé byl nejrychlejším hráčem uplynulého mistrovství světa. Statistici mu naměřili rychlost, kterou nevyvineme kolikrát ani na kole. Skoro 38 km za hodinu. Babišova vláda žádá vyloučení soudce zpravodaje Šámala z projednávání kompetenční žaloby. Ministr spravedlnosti Tejc tvrdí, že soud postupoval aktivisticky a porušil právo na spravedlivý proces. Do dalších 50 autobusových linek pražské integrované dopravy bude od srpna možné nastupovat všemi dveřmi. Novinka se týká hlavně páteřních tras mezi Prahou a většími středočeskými městy. Podvečerní sleva na vstupném, kterou pražská ZOO zavedla v loňském roce, se osvědčila.
10: Proto ji vedení zahrady spustilo i v letošním roce. I letos tak mohou zájemci do zahrady vstoupit za snížené vstupné 100 korun. Musí ale přijít po 17. hodině. Zahrada je o prázdninách otevřena až do 19 hodin. Podvečerní návštěva stojí za to. Spousta obyvatel zahrady je totiž aktivní právě v podvečer. Honza Navrátil, Praha.
9: A nakonec bude italské víno levnější, tamní vinařství mají před letošním vinobraním rekordní zásoby. Ve skladech je 46 milionů hektolitrů, nejvíce za poslední 4 roky. To byly krátké zprávy na Beatu.
1: Radio Beat.
11: klasik rock.

0: Lonnie James Dio na rádiu BT. Vlaj se 7.34, tahle muzika dohrála, než bude hrát další, tak se ještě vrátíme zpátky k té dopravě, protože jsme se bavili o tom s Joškou, co se děje a nevěděli jsme konkrétně, co je příčinou, tady k tomu doplňující informace.
1: Stanu, prosím tě, jenom reaguju na tu 55 Hronína. Tam se o 3:30 ráno stala vážná nehoda, osobní s nákladákem, s následným požárem a trubě to uzavříte, takže to jde všechno přes Hronín a vzhledem k tomu, že je v Hroníně rozkopaný černý most, tak to pokračuje až na Rohatec.
0: Tak děkuju za zprávu, za doplnění a vy Býťáci, pokud míříte tímhletím směrem, tak počítejte s tím, že dojezd.

No a v Českých Budějovicích zase stojí krom jiného takový domodra laděný domek, který je na uštítu má napsáno Bikers Crown. To, abychom navázali na toho Jirku Schillingera a přihodili zároveň pozvánku do Budějic. Tento týden zítra jasná věc, Beatová pumpa v Rudě u XT-Line, kde jste všichni vítáni a zváni. Na webu k tomu máte všechny podrobnosti a já o tom ještě mockrát budu mluvit, ale zároveň taky už můžu přihodit další jeden námět, co si napsat do kalendáře, a to je právě naše setkání v Bikers Crown. Každoměsíční, tentokrát míří právě do Českých Budějovic na adresu Krčínova 1606 a příští týden v pátek 31. od 12. Tam rozezvoníme taky naše mobilní studio. Všichni jsou zváni, ať už na motocyklech nebo jakýmkoliv jiným způsobem. Ono to vždycky tak jako svádí k tomu myslet si, že to je akce jenom pro býťáky motorkáře, ale to by nebyla pravda. Všichni býťáci dobré vůle jsou vítáni v Českých Budějovicích u Bikers Crown. Třeba si zahrát nějakou oblíbenou muziku, poklábosit, vyzvednout některé dárky od Beatu nebo Bikers Crown, třeba si tam najdete i něco, co se vám zalíbí, a nemusí to být nutně na motorku, může to být třeba na koncerty, nebo na nějaký chození na prochajdy v volném čase, nebo třeba na kolo, to všechno v Bikers Crown taky najdete. Tak i v tomhle případě platí, že když se mrknete na Beatový web, dozvíte se víc.

The Who na rádiu Beat, jejich Pinball Wizard, tedy ta muzika, ta kapela, která vždycky je mohla mít a obvykle mívala takový ten přívlastek té audiofilské záležitosti, protože už tenkrát ve starých a dávných časech vymýšleli, jak ten zvuk na těch jednotlivých nahrávkách udělat co nejlepší, co vlastně tak jakože nejrevolučnější s použitím všech tenkrát dostupných technologií. No a jak přichází současnost, která těch technologií a možností přináší víc než dost, tak si toho The Who samozřejmě všímají a chystají krom jiného v podstatě celý ten svůj hudební katalog překopat, předělat, přemíchat a vydat znovu v takzvaných audiofilských edicích, tedy formátech, které umožňují z dnešních technologií vymačkat úplné maximum z použití těch původních nahrávek na pásech. Takže My Generation, Quickwine nebo The Who Sell Out, Tommy, Who's Next, Quadrophenia, Who Are You, tyhle ty všechny desky můžete postupně pozbírat, ať už třeba na vinilech, anebo třeba v takových těch moderních formátech jako SACD a podobně. Postupně budou vycházet na našem webu. Pokud vás tohleto povídání teď zaujalo, tak najdete i stručné další informace k tomu, co The Who chystají se svou muzikou udělat, takže se tam klidně podívejte. www.radiobeat.cz platí i v tomhletom případě.

0: Bruce Springsteen na rádiu Beat. My Lucky Day budíš poslední píseň takhle před osmou, první po osmé budou Judas Priest. To vám už můžu slibovat, to už vím, protože už jsem jí tady nacpal Turbo Lover do přehrávače a nehodlám na tom nic měnit. Chystá se taky Šimi, čerstvé zprávy, no a můj červený čudlik.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Což není žádný dvojsmysl, červeným čudlíkem myslím ten, který spouští dopravu, kterou mi hlásíte vy z Přerova z Denisovy ulice, tam se řeší nehoda, kdy došlo ke kolizi osobáku s chodcem, počítejte s tím a jeďte pokud možno jinudy. Na D2 na 59. kilometru, tak počítejte, že je uzavřena zpevněná krajnice, jo, ono to vydrží až na 40. právě kvůli sekání trávy, dá se očekávat, že ve směru na Brno to bude zpomalovat ten průjezd, samozřejmě, když jsme u té D2, tak ono to funguje i potom dál, plánuje se to uzavřít mezi 36. a 20. Tady nám to asi může během dopoledne trošku váznout. V Pitkovické ulici v Praze, to už jsme říkali, ale stále to platí, je nehoda dvou osobních aut, probíhá vyšetřování a průjezd takovou tou zkratkou přes Průhonice na Prahu je tím pádem přicpán touhletou situací, počítejte s tím, býťáci, a také s tím, že už se rozhýbala doprava, taková ta raně dopolední, což se pod vypisuje na mnoha místech. Třeba když vemu Pražský okruh, tak můžu hlásit kolonu z jedné strany na druhou. Myslím tím teď Modletice nebo od D1 na D5. Ta kolona začíná už před Jesenicí, tradičně vede přes tunely až k Ořechu, ale z druhé strany už taky stojíme. Od Chrášťan po celé délce až někam na Zbraslav nebo za Zbraslav. Tady je ta kolona poměrně dlouhá. Přicpánuje pochopitelně před Barandovským mostem od Černého, taky mezi Černým mostem a Štěrboholy, kde to vylepšuje dopravní nehoda, a taky vrchem přes Kbely směrem na Letňany. Počítejte v Praze, že tohle to jsou tepny, které i dneska zůstávají víc než přicpané.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Radio Beat. Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Dnes oblačno, přes den se ojediněle na severu a severovýchodě častěji vyskytnou přehánky, večer budou oblačnost i srážky ubývat. Teploty 18 až 23, na jižní Moravě 25 stupňů. Zítra zpočátku opět slunce, během dne bude přibývat mraku a odpoledne a večer se postupně na horách severní poloviny území jinde jen ojediněle vyskytnou přehánky. Teploty 19 až 24, na jižní Moravě i 26 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: České tenistky měly na turnaji Live Sport Prague Open úspěšný den. Šalková, Bousková a Havlíčková včera postoupily, v deblu uspěly i sestry Kovačkovy. Tenista Kopřiva naopak v Kitzbühelu prohrál s Peruáncem Busem. Premiér Babiš po zkušenosti ze summitu NATO prohlásil, že už nikdy nebude v delegaci s prezidentem Pavlem. Dodal, že nemá problém s tím, aby se příštího summitu NATO zúčastnil pouze prezident. Jízda lanovkou na pražský Petřín po znovu otevření zdraží. Jednorázový lístek vyjde na 100, při nákupu v aplikaci PIT lítačka na 90 korun. Kdo má dlouhodobý kupon PIT, bude od září jezdit opět zdarma. A nakonec, České Budějovice mají nový nápis připomínající titul Evropského hlavního města kultury 2028. Dílo na lanově třídě vzniklo pomocí 3D tisku z recyklovaného betonu. Primátorka Škodová Parmová k tomu říká.
2: Je to i hratelný nápis, nejenom tak, že si ho lidi budou fotit a budou se u něj fotit, ale je to prostě součást tady veřejného prostoru jako možnost lézt po tom nápisu, sedět na něm, ale i na něm skejtovat.
1: To byla poslední informace těchto zpráv.
0: Radio Beat. Classic Rock.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

tak to je něco, co můžete považovat za oslavu 21. července. No a taky v Americe tomu říkají junk food, zkrátka všechny možný takový ty prasečinky smažený s kečupem, fast foody a podobně. To se všechno dá oslavovat taky během toho dnešního dne, což je taky, myslím si, do jisté míry návod na to, jak si to dneska udělat ještě pěknější, že jo, vítějáci. Tak to berte jako takové moje tipy, ke kterým vás nenutím, jenom nechávám na vás, jak se k tomu postavíte.

0: většinové sporty na rádiu Beat.
1: MMA zápasník Muradov nečekaně nastoupí do titulové bitvy polotěžké váhy na turnaji Octagon 72 na pražské Štvanici. Prozatímní šampion střední váhy nahradí 1. srpna zraněného Škvora a utká se s dvojnásobným šampionem Flairem. Noční dopingové kontroly na Tour de France kritizují cyklisté i jejich asociace. Pogačara testovali v 5 ráno a Vingegaarda dokonce už ve 2, a to podle jezdců narušuje regeneraci před etapou. Praha zrekonstruuje sportovní areál rugby klubu Tatra Smíchov. Součástí projektu bude nové zázemí a krytá tribuna pro zhruba 600 diváků. Rekonstrukce vyjde na téměř 253 milionů korun. Poslouchali jste menšinové sporty na Beatu.
0: Zprávy, sport a rock'n'roll. Na rádiu Beat.

Beatles na rádiu Beat. Strawberry Fields Forever dohrává je 8.23, úplně přesně, ještě Queen tam nadspem. Zároveň hlásím, že hned po Queenech se vrhneme společně do dopravy, tak pokud k ní máte nějaký čerstvý aktuální poznatek, teď je správná chvíle dát vědět sem do Beatu.

0: Parťáci na čtyřech kolech.
1: Jak jsem slíbil, tak činím, pojďme k dopravě. D1 na 196. kilometru ve směru na Prahu, tam počítejte se silným provozem. Je tam neprůjezdný jeden jízdní pruh, osobní auto tam skončilo ve svodidlech, tak to je jedna nehoda, která se aktuálně vyšetřuje. Další je potom na příjezdu do Slavičína od Zlína, tady došlo k dopravní nehodě a po ní je tam rozlitý olej na vozovce, na místě zasahují hasiči, takže počítejte s tím, že ten průjezd tady bude taky takový komplikovanější. Vůbec brněnská dálnice, pojďme se na ní vrátit, ta je místem rostodivných zábav. Třeba jedete-li směrem na Brno, počítejte v okolí 170. kilometru s uzavřeným jedním jízdním pruhem, dochází tam k opravám plotu a závor. Na 178. ve směru stejném tady na Brno, tak probíhá sekání trávy. Na D2 na 9. kilometru vlastně ve směru z Brna na Lanžhot, tak probíhá taky nějaký úklid už od prvního kilometru, tedy od toho výjezdu z Brna směrem na D2 začíná být poměrně hustý provoz, tak počítejte s nějakým zpožděním, které tam pravděpodobně naberete. To se vám konec konců stane i třeba na Pražském okruhu. Jedete-li od Brněnské na Plzeňskou, stojíte už od Jesenice, Býťáci, počítejte s tím, že tady dneska ta kolona tradiční přes tunely až k Ořechu je. Z druhé strany je to stejné, od Chrášťan až k Ořechu velmi hustý provoz. No a z Černého mostu na jižní spojce oběma směry, jak vrchem na Letiny, tak sporem na Štěrboholy, budete taky popojíždět v kolonách.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.
0: Triko černé. Potisk černý. Černé totiž není nikdy dost. Trika Beat Black in Black najdete na adrese klub.radiobeat.cz.
3: Vaše žena!
4: Co?
3: Upadla a rozbila si bradu.
4: To nevadí, má ještě jednu. Horší by bylo, kdyby šla na bok. To by slyšela Mono.
5: A co takový Tomáš Hajíček mladší? Bubeník skupin Krucifisk a Reflection of Karma.
0: Slyší Mono, stereo nebo snad Dolby 5.1? Už brzy to zjistíme. Uši Rádia Beat. Už zítra od 19 hodin na Rádio Beat. Rádio Beat. Počasí.
6: Dnes má být nejprve většinou polojasno, dopoledne od severu převážně oblačno a ojediněle, na severu a severovýchodě častěji přehánky. Večer budou oblačnost a srážky ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 22, na jižní Moravě 25 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
6: Fotbalový záložník Vladimír Darida nepřímo potvrdil konec v české reprezentaci. Jeho letošní comeback po 5 letech byl prý domluvený pouze pro baráž o mistrovství světa a následný šampionát. Předseda sněmovny Okamura jedná v Číně o přímých leteckých linkách, větším počtu čínských turistů i bezvízovém styku. Číňané mají podle analytiků návštěvu spíš za test vztahu než zbližování obou zemí. Ve Špindlerově mlýně pokračuje propojení areálů Svatý Petr a Medvědín. Podle plánu více ředitelské areálu René Hroneš.
7: Pokračují práce na stavbě nové lanovky, už nám stojí základní podpěry, stojí nám spodní stanice lanovky. Zároveň probíhají přípravy na pokládání zasněžovacích systémů do nových sjezdovek a už v nadcházející sezóně se tak lyžaři sjedou na sjezdovce Přehradní a na sjezdovce Lesní k nové lanovce, kterou se vyvezou z prostoru parkoviště P1 na Hromovku.
6: Rusové se kvůli výpadkům mobilního internetu vrací k placení v hotovosti. Platby kartou jsou kvůli omezením méně spolehlivé a část podniků se tak navíc snaží vyhnout placení daní. A nakonec Mapy.com přidávají do aplikace nový plánovač tras s jednoduchým ovládáním. Cestu zhruba nakreslíte prstem. Funkce je ale součástí placené verze Premium, zdarma pouze omezeně. Poslouchali jste úterní krátké zprávy Rádia Beat.
0: Rádio Beat. Klasik rock.

Už brzy, tedy přesně za 25 minut přijde celá, překulíme se z rána do dopoledne a pustíme se do dalšího dílu Léta jako živého. Trošku jsem vám vlastně prozradil, co on dneska nás čeká po 9. hodině. Ti, kteří to zachytili, tak vědí, ti, kteří to nezachytili, tak vědí kulový. A kdo si počká, ten se dočká. Po 9. v každém případě, tak jako každý den, saháme mezi živáky, vybíráme jeden a vytváříme z ní takový best of živáček. Dneska to bude tak. Taková muzika, řekl bych, ostřejšího ražení, žádný úplně balady nečekejte, naopak takové ty rytmy, které člověka nutí k tomu, aby si poklepával nohou a víc už fakt neprozradím, nebo to vykecám celé. V každém případě to je jedna z věcí, na kterou se můžete těšit, stejně jako pokud máte raději naopak ty jemnější melodie, se teď můžete těšit na Stony.

Wild Horses, jak jsme slíbili, tak hrajeme. 8.42 je přesný čas, je čas sáhnout taky do něčeho z kategorie ne tak úplně klasických melodií, kam patřili ty Stone, o tom se asi nebudeme hádat. Takže tady procházím beatový archiv a říkám si, že tohle to, co tady mám v rámci třeba ranní rozcvičky pro ty, kteří stávají později, by mohlo celkem zafungovat. Tempo to má jasný a zvuk to má takový pro nás tady poměrně netypický, až bych se nebal říkat exotický. Boreď by taky ne, když to pochází z Mongolska a je to hráno na tradiční nástroje.

A ta angličtina, ta do toho taky celkem pasuje. A my tady zbláznili přehrávače, chtěl jsem dopovědět, že tohle byli mongolští duhu, ale spolu s nimi jako host Jacoby Shaddix z kapely Papa Roach, tahle muzika je za námi. No a že budu hrát českou, to už jsem vlastně prozradil, tak pojďme na toho, Vláďu.

0: Na konec hodiny to aktuální Black Sabbath a Fairies Wear Boots, což budíš odpověď pro ty, kteří se ptají, co budeme hrát za chvilku už v letě jako živém. Black Sabbath to nebudou, to vám můžu prozradit. Co to bude, vám prozradím právě za tu malou chvíli, stačí jenom vydržet.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Ještě předtím si pojďme navzájem prozradit, jak to vypadá v dopravě a na kterých místech. Jedno z nich je Brozanská ulice ve Starém Hradišti na Pardubicku. Tam je teď nehoda nákladního s osobním autem. Probíhá vyšetřování, průjezd je tam logicky omezený. Na 13. u Dětřichova jedete-li od Liberce, počítejte s porouchaným autem. Jedno takové nákladní porouchané je také na Hradecké dálnici na úrovni 32. kilometru na Prahu. Na D8 na 10. kilometru tak se řeší ve směru z Prahy pryč nehoda osobního s nákladním autem. No a ozýváte se také z Nížboru z Lánské ulice. Tady počítejte, že je nehoda nákladního s osobním autem. Překáží dost, na místo teprve prý jedou policisté, aby si s tím nějak poprali, vyšetřili a hlavně třeba řídili ten průjezd. Tak vy projíždíte mezi tím velmi opatrně.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio Beat.
1: Jau, já bych do toho, co to tam máš? Zlato. Jedeš ve zlatě? Jo, Zlatá rezerva CZ. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva. Správné spoření pro všechny chlapy i baby. Říká se baby? Jo, pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
0: Radio Beat. Počasí.
2: Dnes oblačno, přes den se ojediněle na severu a severovýchodě častěji vyskytnou přehánky, večer budou oblačnost i srážky ubývat. Teploty 18 až 23, na jižní Moravě 25 stupňů. Zítra zpočátku opět slunce, během dne bude přibývat mraku a odpoledne a večer se postupně na horách severní poloviny území, jinde jen ojediněle vyskytnou přehánky. Teploty 19 až 24, na jižní Moravě i 26 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: Vodní slalomáři Kateřina Beková a Jakub Krejčí získali na mistrovství světa v Oklahoma City stříbro v časovce kajak krosu. Matyáš Novák skončil čtvrtý a Vít Přindiš osmý. Hokejisté Pardubic zahájili závěrečnou fázi přípravy na novou extraligovou sezonu. Na led poprvé vyjeli i posily Tomáše Kastránský. Kvůli zdravotním problémům zatím netrénují Lauko a Kaut. ODS z Prahy 1 nepůjde do podzimních komunálních voleb. Problémem je kandidatura ex-starosty Dvořáka a nejasnosti kolem jeho majetku. Členové tamní ODS zřejmě kandidaturu zkusí za jiné subjekty. V Řecku poprvé tento rok padla 40. Do země podle tamních meteorologů dorazila první letošní vlna veder. A nakonec letohrádek Gloriet v parku u zámku Milešov na Litoměřicku, který léta chátral, je opět otevřený.
3: Skvost barokní architektury z počátku 18. století dostal loni repliky historických oken a dveří a obec Velemín, které památka patří, jej otevřela pro veřejnost. Zděná stavba Gloriet oproti altánu má bohatou sochařskou výzdobu. Luboš Dvořák, Litoměřicko.
2: Zprávy tímto končí.

0: Kelínky do ruky, k potlesku připravit.
1: Jdeme na to.
0: Léto jako živé na Rádiu B.
2: Je to tak, jdeme na to, teď 5 minut po 9. Jenom jsme si ještě neřekli na co, pokud náhodou jste už to nepochytali z těch takových indicí, které jsem utrousil během ranního vysílání. Třeba vám v nápovědě můžu pomoct tím, že ten živák, který budeme hrát, tak vyšel v roce 92, natočen byl v roce 91, na různých místech. Ono je to vlastně už samo o sobě taková bestovka z celého toho turné, té které dané kapely. Některé nahrávky jsou z Donington Parku v Leicestershire, některé jsou z Birminghamu, některé jsou třeba z Moskvy, některé jsou třeba z Kanady, z Edmontonu, něco je tam ze Skotska, z Edinburgu a celé dohromady to zní naprosto skvěle. Pořád ještě nevíte, tak třeba vám pomůžu tady tím.

To bylo přesně ono, léto jako živé odstartovalo, jak jsem říkal už dneska ráno, že to bude takové kachní dopoledne, tak už leckomu mohlo naskočit, že po těch AC/DC dřív nebo později sáhnu. Ten jejich živák, ať už byste měli tu krátkou nebo dlouhou verzi, tak ten je poměrně snadno rozpoznatelný a snadno už toho obalu člověk vytuší, o co že se jedná, protože to pojmenovali jednoduše AC/DC Live. Žádná omáčka okolo toho tenkrát nebyla, na obalu fotka z koncertu a Angusa ve skoku, no a uvnitř tedy spousta věcí, ať už tedy říkám krátká verze, to byla ta klasická, jedno CDčková, existovala pak taky sběratelská edice, která obsahovala dvoj CD, ta byla samozřejmě rozšířená, japonská bonusová edice, ta byla ještě o jednu skladbu rozšířená a pak byly na řadě sběratelé vinilu, tenkrát se skutečně pamatovalo na všechny tehdy dostupné a používané formáty, ve kterých tahle ta muzika mohla vycházet. A to jsem nezmínil video, samozřejmě, že to existuje ještě také s obrazem. I ta věc, kdy se tam ten Brian tak dlouze houpe na tom obrovském zvonu.

ACDC živě v našem létu jako živém tady na Beatu při úterku s datem 21. července. Bavíme se, a to je možná potřeba se říct, o ACDC živě, ACDC live, tomhletom živáku z roku 92. Neplést si to s tím, ono je to teda příbuzný, ale neplést si to prosím s tím, co také vycházelo v roce 92. jako ACDC live at Donington. Samozřejmě, že ty záznamy pocházejí ze stejného turné, ale jak už říká živák v nás, názvu Life at Donington, to je ten, který pak vycházel na VHS-kách, DVDčkách a o něco později i na Blu-rayích, ten je právě záznamem z toho koncertu v Doningtonu, proto to má v názvu. Zatímco živák ACDC Live, ten je sestřihem jednotlivých vystoupení z jednotlivých zastávek celého toho turné, které absolvovali ACDC v roce 91. Pro úplnost třeba si můžeme říct, že Heatseeker, který dohrál tady na Beatu, tak byl pořízen 23. dubna 91. Birminghamu, doma u Ozzyho, tak říkajíc, zatímco Hell's Bells, ta, která předcházela, tak ta byla pořízena 21. června roku téhož v Northlands Coliseum v Edmontonu v Kanadě. No a my budeme pokračovat další muzikou, která samozřejmě nemohla chybět. Nemohla chybět ani 20. dubna v Glasgow ve Skotsku.

0: Kelímky do ruky, k potlesku připravit.
1: Jdeme na to!
0: Léto jako živé na Rádiu Beat.

0: Ty nejlepší koncerty, živáky a vystoupení z celé rockové historie nacpané do dvou prázdninových měsíců.
1: Léto jako živé.
0: Na Rádiu Beat.

0: ACDC dohrávají Whole Lotta Rosie na beatu za námi v létě, jak užívám. Já když se podívám tady jedním okem do nějakých oficiálních povídání, odbočím tedy od ACDC, a když ono se jich to týká, a budu citovat tady z dokumentu Letiště Moskva Tušino, tak se dozvím, že bylo otevřeno v roce 35, že tam vedla přímá linka z Prahy, že je to bývalé letiště třetí třídy, není čtvrté třídy a tak dále a tak dále. Sídlí tam mimochodem Národní ruský aeroklub VP Čkalova, taky je vojenské velitelství vrtulníkové základny a zároveň se to používá taky jako plocha pro pořádání hudebních koncertů. A ne čerstvě, v roce 1991, a tím se tam právě chlubí, tam proběhl festival Monsters of Rock, zahráli na něm AC/DC, Metallica, The Black Crowes nebo Pantera a právě odtud byla tahle ta verze živá skladby Whole Lotta Rosie vydaná jako součást toho obsáhlého živáku live v roce 1992. My jsme prakticky na konci, protože tak, jak končí tenhle ten živák, tak končí i ta naše aktuální hodina léta jako živého tady na beatu, tedy skladbou, která ta se dá odhadnout, nemůže chybět, For Those About To Rock.
1: Každý den jeden best of živáček. Léto jako živé na Rádiu Beat.

0: Parťáci na čtyřech kolech.
1: A dáme si tu dopravu s tím potleskem, ještě než sem dorazí Petr Šumáček. Pojďme na D3.
2: Zdravím, Stando, u telefonu Víťa Carlos. Jedu po D3 z Budějovic do Tábora. Ve směru Tábora do Budějovic, kilometr 111. Nehoda probíhá od slízení té nehody. Je zavřený pravý pruh asi na půl kilometru. Motají se tam hasiči, motají se tam policajti, dobržďuje se k tomu, tak jenom upozorňuji opatrně tam.
1: Díky za zprávu, další jsou z Hradecké dálnice, 14. kilometr na Prahu, tady porouchaný osobák, taky z D2 brněnské na 59. kilometru ve směru na Brno, tak počítejte, že někdo ztratil balík polystyrenu a ten se tam tak jako potácí mezi jízdními pruhy, tak ať se ho zbytečně neleknete. Další zpráva, Brno, Hradecká ulice, nehoda dvou osobních aut, taky silnice 71 u Dlouškovic na Chomutovsku, odstavený havarovaný nákladák. V Praze v Bucharově se vyšetřuje nehoda osobního auta, které tam stojí teď prý poměrně nešikovně a trošku blokuje průjezd tou křižovatkou, která je tam, tak s ním počítejte. Buď to projeďte opatrně, nebo projeďte jinudy, to už nechám na vás. V každém případě jeďte opatrně.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
3: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes oblačno, přes den se ojediněle na severu a severovýchodě častěji vyskytnou přehánky, večer budou oblačnost i srážky ubývat. Teploty 18 až 23, na jižní Moravě 25 stupňů. Zítra zpočátku opět slunce, během dne bude přibývat mraku a odpoledne a večer se postupně na horách severní poloviny území, jinde jen ojediněle vyskytnou přehánky. Teploty 19 až 24, na jižní Moravě i 26 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Světový fotbal zasáhla smutná zpráva, pokračuje Petr Plintovič.
2: Zemřel někdejší kapitán a trenér anglické fotbalové reprezentace Kevin Keegan. Bylo mu 75 let. Keegan byl dvojnásobným držitelem zlatého míče a bojoval s rakovinou v pokročilém stádiu. S Liverpoolem vyhrál pohár mistrů evropských zemí, třikrát anglickou ligu a dvakrát pohár UEFA.
1: Češi během fotbalového mistrovství světa prosázeli rekordních téměř 5 miliard korun. Sázkařům se vrátilo asi 90% vkladů. Nejvyšší čistá výhra přesáhla 2,5 milionu korun. Na pražském letišti vyhlásilo 5 odborových organizací stávkovou pohotovost kvůli jmenování Radomíra Lašáka do čela letiště. Odboráři kritizují jeho působení v ČSA v době úpadku a obávají se budoucího směřování. Vláda podpořila zákaz mobilů v mateřských a základních školách. Výjimku mají mít děti se speciálními vzdělávacími potřebami nebo se zdravotními problémy. A nakonec, T-Mobile Czech Republic loni zvýšil čistý zisk o téměř 3% na více jak 7 miliard korun. Počet zákazníků stoupl na 6 milionů 640 tisíc a spotřeba dat v mobilní síti o pětinu. Operátor rozšířil pokrytí 5G na více než 98% populace. Předpokládám, že teď už máte chuť na muziku, tak si ji pustíme.

prstě. A dělat, že ukážu ti cestu. A dělat, že ukážu ti cestu. Je zvláštní tě poslouchat.

a stejně jako dneska a včera a předevčírem vám neřeknu, jaký musíte si na něj počkat. Co vám ale řeknu, že zítra po 11. bude bítová pumpa, bude v Rudě, tak se to tam jmenuje, Ruda, adresa se i dobře pamatuje, Ruda 175. To, co tam objevíte, je areál společnosti XT Line, tedy společnosti, která za prvý hostí bítovou pumpu, za B už to dělá po několikáté, za C je plná nářadí a vercajku, což samo o sobě by mohlo fungovat jako takové lákadlo na to, co by člověk chtěl vidět mimo ten hudební obsah celé té bítové pumpy, protože samozřejmě mobilní studio, to bereme sebou, budeme hrát z místa, budeme stříkat loga, budeme rozdávat dárky, toto všechno platí jako vždycky na každé bítové pumpě. Ovšem ta zítřejší Fixed Line bude ještě doplněna o spoustu dalších věcí. Když se podíváte třeba na Facebook nebo Instagram Beatu, tak tam najdete i pozvánky těch jednotlivých účastníků bítové pumpy a nebude jich málo. Bude tam Jakub Šrámek z Janík Motorsport se závodním autem, bude tam Mini Cooper Honzy Koláře, závodní motorka Lukáše Chytky, chystá se freestyle show Albína Prokopa, Tomáš Úředníček posílá svého Hiluxe, toho sériového v barvách týmu TGR, taky skákací hrad pro děti, občerstvení a zkrátka spousta dalších věcí. Já myslím, že to bude zítra hodně nabitý den, já se na to hodně těším, protože se taky objevím v Rudě u XT Line na bítové pumpě a vy to berte ode mě jako osobní pozvání, třeba klidně takhle. Máte ho i na webu, i na Facebooku, i na Instagramu, doražte v hojném počtu, protože tohle bude opravdu zážitek, který úplně za 10 minut neodbavíte. Tam to bude chtít vyhradit si víc času, abyste všechny tyhle ty věci stihli obejít, vyzkoušet, prohlédnout se, vyfotit a třeba o nich i pokecat.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Prašinové sporty na Rádiu Beat.
1: Triatlonista Jan Volár obsadil na mistrovství Evropy ve středním triatlonu ve Španělsku 6. místo. Závod kvůli velkému horku pořadatelé zkrátili, běh měli jen 14 kilometrů. Šimon Koblížek pak byl v akvatlonu 12. Plochá dráha má za sebou první závod mistrovství Evropy. Vyhrál Dan Madsen, český jezdec Jan Kvěch skončil 9. Jachtař Jiří Tomeš se stal mistrem Evropy třídy Ilka 6 do 17 a 19 let. Beata Dokoupilová získala v Soluni v kategorii do 19 let bronz. MMA zápasník Muradov nečekaně nastoupí do titulové bitvy polotěžké váhy na turnaji Octagon 72 na pražské Štvanici. Prozatímní šampion střední váhy nahradí 1. srpna zraněného Škvora a utká se s dvojnásobným šampionem Flairem. Noční dopingové kontroly na Tour de France kritizují cyklisté i jejich asociace. Pogačara testovali v 5 ráno a Vingegaarda dokonce už ve 2, a to podle jezdců narušuje regeneraci před etapou. Praha zrekonstruuje sportovní areál rugby klubu Tatra Smíchov. Součástí projektu bude nové zázemí a krytá tribuna pro zhruba 600 diváků. Rekonstrukce vyjde na téměř 253 milionů korun. Poslouchali jste menšinové sporty na Beatu.

0: 30 cvíček na dortu kapely Vohnout na Rádiu Beat.
1: Kapitola 15. Banány. Rok 1996. Čte Matěj.
2: Banány jsou pro někoho hit, pro jinýho shit, každopádně je to jediná písnička, která je hodně spojená s našima úplnýma začátkama a zároveň hrajem dodnes. Je postavená na kytarový vyhrávce, která zní, jako když nadává slepice. Písnička Banány je jedna z našich úplně prvních věcí. Vznikla z kytarového cvičení, teda spíš náhodou. Část nápadů se totiž dostavuje právě touhle cestou. Sedíš s kytarou na židli, ale neskládáš, spíš se učíš a opakuješ nějaký stupnice, rozklady akordů a podobně. Prostě nic zajímavého pro širokou veřejnost. Občas tě ale něco zaujme a může to mít následky, míněno tak, že z cvičení vznikne písnička. V případě Banánů jsme trénovali takzvaný legátový hraní, kdy nepoužíváš pravou ruku, ale jenom tu levou. Prst dopadne na hmatník na daný místo a po zazněném tónu otrhne strunu, čímž vytvoří další tón. Je to zkrátka takový tada. Dopadne a otrhne. Dopadne, otrhne a tak pořád dokola. No a pak se to rozvine tak, že pokaždý jiný prst dopadá a trhá strunu vždycky na jiném pražci.

Když jsme teda doma dokola omílali to správný tá, dá a ono nabíralo na rychlosti a jistotě, tak jsme to na jedné zkoušce zkusili z legrace spojit s ostatníma nástrojema a docela to zafungovalo. Vyšel nám z toho zábavnej a svižnej riff, který se zařadil do fronty dalších rozdělaných nápadů. Text jsme napsali na chatě v Jevanech při procházce se psem, kdy jsme si vzpomněli na článek, ve kterém psali, že někdy některý hadi nakousnou špičku banánu, čímž ho otráví, jako ten banán, a pak čekají na opici, jako ty hadi, která přijde, kousne si, na místě zemře a ty hadi ji pak sežerou. Pravda to sice není, ale patrně nás tenkrát napadlo, že by mohla bejt a že se právě takovej banán dostal v nějaký bedně až k nám do republiky, kde jsme ho zrovna my snědli. Takže na téhle banalitě jsme vystavili absurdní příběh, který i my máme teď honičku pochopit a navíc ho musíme zpívat.

Co se týče interpretace, tak jsou banány doteď nejsložitější věc v našem playlistu. Nejsou tam těžký vyhrávky, ale musíš být poměrně rozcvičený, protože kytary hrajou svižně a unizóno, což by mělo být přesný a čistý. Že často není, o tom se za posledních 30 let přesvědčilo pod pódiem hodně lidí. Taky textu je tam hromada, doteď jsme schopní to zmrvit, takže rozhodně nikdo z nás nikdy neřekne, že mu vadí, pokud na banány na koncertě nezbyde místo. Většinou ale zbyde, i když se dá říct, že už je hrajeme spíš jako historickou památku a ukázku pro mladší publikum, aby viděli, jaký hovadiny skládali lidi v minulém století.

Trocha historie kapely Vohnout, takové okénko, řekl bych, autobiografické, to je ta kniha o těch svíčkách na dortu a vzpomínání na staré časy. To máme za sebou teď, tedy na beatu v 10.47, změníme muziku z české zase na zahraniční, dáme si ale zjemna Petra Gabriela a Kate Bush. Zároveň, pokud máte něco k dopravě, beatáci, tak teď je správná chvíle se ozvat sem do beatu.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Šimide a nese zprávy, než sem dojde, tak nějaké zprávy díky vám mám i já. Tedy třeba tu z D48 na 36. kilometru ve směru Český Těšín Rybí, tady počítejte s porouchaným odstaveným nákladním autem. Na D7 je to 50. kilometr ve směru Chomutov Praha, cyklisté se nám pohybují po dálnici, geniální nápad. Zlín, Masarykova ulice, tady počítejte s nehodou 3 osobních, na místě už jsou policisté, vyšetřuje se, ozýváte se také z Hostinného, asi se vůbec nepouštějte do Slévárenské ulice, tady došlo ke kolizi osobního autu s vlakem, takže probíhá vyšetřování. No a nějaký kus kovu, nevím ovšem z téhle zprávy, jak velký a těžký, ono to je v finále jedno. Kus kovu najdete taky na D4, leží někde na úrovni 45. kilometru ve směru z Prahy na Strakonice, tak projíždějte tímto úsekem, prosím, víťáci, velmi, velmi opatrně.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Dnes oblačno, přes den se ojediněle na severu a severovýchodě častěji vyskytnou přehánky, večer budou oblačnost i srážky ubývat. Teploty 18 až 23, na jižní Moravě 25 stupňů. Zítra zpočátku opět slunce, během dne bude přibývat mraku a odpoledne a večer se postupně na horách severní poloviny území jinde jen ojediněle vyskytnou přehánky. Teploty 19 až 24, na jižní Moravě i 26 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: České tenistky měly na turnaji Live Sport Prague Open úspěšný den. Šalková, Bousková a Havlíčková včera postoupily, v deblu uspěly i sestry Kovačkovy. Tenista Kopřiva naopak v Kitzbühelu prohrál s Peruáncem Busem. Ústavní soud dnes dostal vyjádření vlády ke sporu o rozsah kompetencí prezidenta a vlády. O námitce podjatosti proti soudci zpravodaji Šámalovi rozhodne v září. Na jihu Čech pátrají po pumě. Velkou kočkovitou šelmu během týdne nezávisle nahlásili dva svědci na Táborsku a Českobudějovicku. Policie vyzvala, abychom případný výskyt hlásili na linku 158. A nakonec České Budějovice mají nápis připomínající titul Evropského hlavního města kultury. Dílo na Lanově třídě vzniklo pomocí 3D tisku z recyklovaného betonu. Primátorka Škodová Parmová k tomu říká.
2: Je to i hratelný nápis, nejenom tak, že si ho lidi budou fotit a budou se u něj fotit, ale je to prostě součást tady veřejného prostoru jako možnost lézt po tom nápisu, sedět na něm, ale i na něm skejtovat.
1: Tímto se s vámi loučí celý dopolední zpravodajský tým.
0: Radio B. Classic Rock.

Sweet Take, Modern Blitz na Radio Beat, skoro ve 11:15, za 3 minuty ani ne, tady bude 11:15. Mezitím tady bude taky úplně jiná muzika, než je ta od kapely Sweet, a taky bych řekl podstatně aktuálnější, protože se blíží jedna, nebo několik, ale jedna ze zastávek The Curiosity Tour, kterou aktuálně jede Ian Anderson s kapelou Jethro Tull. Ta, na kterou mířím já, bude 1. srpna od 20 hodin v Amfiku v Lokti na Tohří, tedy v tom našem, řekl bych, beatovém místě, kam se pravidelně vracíme s naší beatovou síní slávy. Kdo tam jezdí, tak ví, do čeho jde, jak to tam vypadá. A musím říct, že mi to tak jako při představě krásně zapadá dohromady. Ta muzika Jethro Tull s tím rozsvíceným hradem nad pódiem v tom amfiteátru, kde šumí voda a kde to celý krásně do sebe podle mě zapadne. Vy můžete být u toho, za prvý, když si pořídíte vstupenky včas, ještě jsou nějaké k dispozici. Zároveň, když budete pozorně poslouchat vysílání rádia a být. To už prozrazuju zákulisní informace, ale je to pár minut, co jsem tady dopovídal s Vlaďou Suchanem, který to tam celý má na hrbu pravidelně, a domluvili jsme se, že mě pošle promptně nějaký lístky do Lokte na Jethro Tull, který si v tomto týdnu ještě stihneme tady na beatu rozdat. Tak když budete pozorně poslouchat, třeba se právě na vás usměje štěstí.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

The Number of the Beast na rádiu Beat dohrává 11.40. Dáme moc zmrzlenáře od Marcias, abychom to zase trošku jako prostřídali a zjemnili. Zároveň si ale můžeme už teď slíbit to, co se bude dít na beatu v průběhu toho dnešního dne. Tak jak jste pochopili, kolega vývoďák, spisovně řečený vývoďák, stále kvoka. No a tak tedy si kormidlo předáme teď v tom čase kolem oběda, kdy to nebývá úplně zvykem. Jirka Rogl dorazí, chystá pro vás spoustu věcí, krom ostatní muziky jsou to i ty pravidelné rubriky. Takže s Jirkou si dáte bluesovou dvanáctku, s Jirkou si dáte tupláky tady na beatu, společně s ním projdete Six O'Clock rokem po šesté a aby toho nebylo málo, tak si ještě spolu s ním můžete poslechnout. Já věřím, že velmi zajímavé povídání v hledáčku Jirky Rogla, protože to je dneska taky v plánu. Hostem je tam Ondra Poizl, tedy marketingový manažer společnosti Life Nation, ten člověk, který dobře ví a sedí u zdroje toho, jak se tady dělají ty největší koncerty těch největších kapel. Často tuší, kolik to stojí, často tuší, co to obnáší, co je potřeba sehnat, koupit, co si muzikanti dokážou navymýšlet a co potom po nich zůstane v šatně, takže jste to scháněli zbytečně. O tom si možná budou kluci povídat v hledáčku, nebo si možná budou povídat o něčem jiném. To já vlastně nevím. Budu pozorně poslouchat po té sedmé. Pozorně budu poslouchat i po té osmé, protože to už přijde Dan Kohout, dáme si rokovou zpovědnici se Šárkou Smíškovou a dalším nějakým tajným hostem z Hlubin na téma letošního Lomfestu, takové velmi sympatické akce v Solovejových dolech, Lomech, tak tam se můžete vypravit a co se tam bude dít, se dozvíte právě mezi 8. a 11. No a hovno zle, tedy Krucipieska, Strejda Tomáš, to nám tady bude vládnout beatu ve zbytku toho dnešního dne. Bude to taková možná pozvánka ke středě, protože dneska večer v půlnočkách hraje Krucipieska, zítra v podvečer v uších bude sedět Tomáš Hajíček mladší, ale o tom si už popovídáme zase zítra, to má čas. Tak takový je plán na dnešek, užijte si ho i v těch příštích minutách si užijte třeba právě ty zmiňované Marcias.

0: George Thorogood na rádiu Beat a jeho Get a Haircut dohrává 11.56, skoro 7. Chystá se, jak jsem říkal, tady palácový převrat a střídání stráží. Tomáš Adamec a Jirka Rogl to tady převezmou úderem poledne. Já si půjdu po svých a vy se těšte na to všechno, co je před námi, včetně bluesové dvanáctky, včetně těch neblůzových věcí, jako jsou třeba Black Sabbath nebo Genesis, to totiž jsou kapely, které už se tady Jirka připravoval na odpoledne, tak můžu machrovat a dělat, že vím, co se bude hrát. Vy se na to těšte, užijte si úterý, zítra bude středa a já se zase ozvu úderem 6.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Ale ještě než mě Jirka vyšťouchá tady ze studia, tak vám řeknu, že na brněnské D1 na 184. kilometru na Brno se tvoří kolona v úseku asi 10 kilometrů, nebo asi 10 kilometrů. Není to úplně tak, že by to stálo, ale nejde to úplně rychle. Do 50 se tam pohybujete, to mi tady stojí v SMS-ce. Tak s tím počítejte. Když jsme u brněnské dálnice, zmíním i 50. kilometr z Prahy na Brno. Tady je porouchaný auták, který hlásíte. Ozýváte se z Brna samotného, z Černovické ulice, kde se vyšetřuje nehoda osobního auta s chodcem, dade dvojice na začátku prvním kilometru ve směru z Brna pryč. Máme nehodu dvou osobních aut, ta taky nepomáhá úplně tomu, aby se to rozjíždělo rychle. A jedete-li z Pardubic, to měníme úplně region, z Pardubic směrem na Dolní Roveň, pravděpodobně jste na silnici 322. Pokud ano, tak na před Dolní Rovení máte před sebou také vyšetřování nehody dvou osobních aut. Počítejte s ní a zařiďte se podle toho. Buď to zvolte objízdnou trasu, nebo vyražte třeba s předstihem, máte někde být na čas. To se hodí konec konců i na příjezdu do Prahy po Boleslavské a Hradecké dálnici, protože od Černého mostu nám lehce vázne doprava oběma směry, vrchem k Belskou na Letny, vrchem na Kbelskou po Novopatské kolem letiště, jakože na Letňany, tam je hustý provoz a spodem taky z Černého mostu na Štěrboholi po jižní spojce je taky hlášen velmi hustý provoz. Všem šťastnou cestu, pevně nervy a hezké úterý.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Rádio Beat.
1: Jau, já bych do toho, co to tam máš? Zlato. Jedeš ve zlatě? Jo, zlatarezerva.cz. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva. Správné spoření pro všechny chlapy i baby. Říká se baby? Jo, pro ty taky. Zlatarezerva.cz.
0: Rádio Beat. Počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude většinou polojasno a ojediněle se místy vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 25 stupňů Celsia. Zítra bude polojasno až jasno, postupně čekáme převážně velkou oblačnost. Odpoledne a večer místy s deštěm nebo přehánkami. Teploty 19 až 24, na Moravě i 26 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: Zpravodajský přehled začneme u fotbalu, protože čeští fotbalisté jsou v žebříčku federací FIFA po skončení mistrovství světa na 48. místě. Do čela pořadí se dostali šampioni ze Španělska před svého finálového soupeře Argentinu. Na třetí příčce figuruje Francie. Teď něco pro dovolenkáře. Řada měst v Chorvatsku postihuje návštěvníky, kteří se procházejí v centrech pouze v plavkách. Kdo se vydá do ulic nepřiměřeně oblečený, může dostat i několika tisícovou pokutu. Úřady nám připomínají, že datová schránka je od začátku měsíce dostupná na nové adrese. To může být komplikace hlavně pro ty, kteří mají v prohlížeči uložené heslo a nepamatují si ho. Stát doporučuje využívat identitu občana, tedy například bankovní identitu. Zubaři sledují, že hlavně malé děti mají zkažené zuby. V Evropě v tomto ohledu zaostáváme. Nově jsou bílé plomby hrazené z pojištění. To ale zubnímu zdraví příliš nepomůže. Pro lidi je zubní péče stále drahá a do svého chrupu neinvestují. Sucho v Česku po deštích výrazně ustoupilo. Horní vrstva půdy je na většině míst dobře zavodněná. Hlubší vrstvy ale zůstávají vysušené a bez výraznějších srážek se bude situace znovu zhoršovat. To byl zpravodajský přehled, který pro vás dnes připravil Tomáš Adamec. Tady je bluesová dvanáctka.
0: Rádio Beat. Bluesová dvanáctka.

Krásné popoledne, býťáci, je úterý 21. července roku 2026, svátek má Vítězslav a 14 minut po 12. hodině vás už ze studia Rádia Vít na Vinici v Pražských Strašnicích srdečně zdraví Jirka Rogl. No a zahájení téhle hodiny nemohlo být lepší, bluesová dvanáctka a Bernard Ellison, nádhera, no a teď Black Sabbath, Lady Evil s Ronnym Jamesem Diem u mikrofonu. Mě tam vždycky baví ta rytmika, jak jsou tam krásné nahrané bicí s basou, tak už jsem měl sluchátka, zase jsem si to vychutnal pěkně, no a i v téhle hodině nás čeká spousta a spousta parádní muziky, připravil jsem si tu třeba Nirvánu, Kinks, náš Blue Effect, budou to Van Halen také, no ale v tuto chvíli teď takhle přicházejí přímo samotní Genesis, Many to Many, tuhle píseň jsem si tu pro vás připravil. Yeah.

Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

to byl Cat Stevens, později vystupující tež pod jménem Yusuf Islam. Vzpomínám, že v loni jste nám někteří psali, že jste tohoto zpěváka, písničkáře a také filantropa viděli, co by předskokana samotného Neila Younga v červenci v londýnském Hyde Parku. No a tuhle píseň jménem Wild World můžete znát také v pozdějším provedení americké supergroup Mr. Big. No a představte si to, právě dnes slaví tenhle Cat Stevens, anebo chcete-li Yusuf Islam, 78. narozeniny. Ano, narodil se 21. července roku 1948 v Londýně jako syn emigranta kyperského Řeka a Švédky. Dlouhou dobu žil ve Spojených státech, no a jeho první alba z roku 1978, toho s názvem T for the Tailman, tak to bylo oceněno přímo trojnásobnou platinou. Takže Yusufovi, nebo radši Cat Stevensovi, přejeme všechno nejlepší a ještě hodně dalších písní a hodně svěžesti a dáme si něco od nás, a to přímo Blue Effect s Leškem Semelkou.

0: Vítoskop. Výlet do světa hraček pro dospělé.
1: Sdílené vozy v Česku využívají nejen lidé, kteří auto potřebují jen občas. Podle Asociace českého carsharingu jich letos jezdí už 2149. V roce 2014 jich bylo pro porovnání pouze 30. Podle oslovených provozovatelů služeb se stávají alternativou druhého vozu v domácnosti a zároveň umožňují mladým lidem odložit koupy vlastního automobilu. Někteří řidiči je využívají také na víkendové cesty nebo i na dovolené.
0: Vítoskop.
1: České radiokomunikace nabídly k prodeji nejvyšší stavbu v zemi, tedy vysílač Liblice u Českého Brodu. Možná bude za korunu, možná za stovku. To se zatím ještě oficiálně neví. Jasné ovšem je, že stožáry aktuálně potřebují výměnu kotevních lan, nový nátěr a opravu dieselových výtahů za zhruba 170 milionů korun. Stožáry jsou dominantou okolí už 50 let a zprávy o jejich odstřelu proto vyvolaly vlnu nevole. A také zájmu. Například vznikla soukromá iniciativa, která hledá a už před veřejnou nabídkou radiokomunikací hledala případné soukromé investory.
0: Vítoskop.
1: Počet nových registrací čistě elektrických osobních aut v 17 klíčových evropských zemích, včetně České republiky, v prvním pololetí letošního roku poprvé překročil hranici 1 milionu vozů. Za prvních 6 měsíců se prodalo 1 240 000 nových bateriových elektromobilů. To byl Vítoskop, který pro vás dnes připravil Tomáš Adamec. Tady je další klasická rocková muzika.
0: Radio Beat.

to byly Kings na beatu, no já bych vás, i když teprve bude jedna hodina za chvíli, už rád pozval nějaké odpolední a večerní vysílání tady na beatu, no tak odpoledne samozřejmě nás čekají tupláky, těmi vás tentokrát tedy provedu já a třeba ve 20 hodin nás čeká tradiční zpovědnice Rádia Beat, dávno už tedy s Danem Kohoutem, který tentokrát pozval do právě do té své zpovědnice sem do studia jeskyňáře Šárku s Míškovou a jednoho tajného hosta z Hlubin a tihle dva přijdou tak trochu, nebál bych se říct, propagovat anebo vám zkrátka povídat o letním minifestiáku pro širokou veřejnost ve skanzenu Solvayovy Lomy a speleologii, tak zkrátka to se myslím máte na co těšit a ještě předtím tu hodinku od 19 do 20, tak ta je tady jednou za 14 dní vždy v mojí režii, protože nás čeká hledáček Jirky Rogla a tentokrát bude, myslím, nadmíru zajímavý, dorazí totiž Ondřej Poizel, marketingový manažer společnosti Life Nation, což může takhle znít honosně, ale je to zkrátka chlapík, který se tam třeba o nás jako o fotografy stará, má na starost spousta toho kolem těch největších koncertů, tak se třeba dozvíme, jak se organizují a co se děje v zákulisí neboli v backstage a tak dále. Myslím, že se máme společně na co těšit, no a my si teď dáme třeba Krausberry a ještě před nimi to budou The Knack.

0: Vítejte na tiskové konferenci našeho ornitologického ústavu. Dnes si představíme náš největší šlechtitelský úspěch. Úplně nový druh operence se zrakem jako oscíš, dravostí jezdcába a rozpětím olosupa. Tady je!
1: Není to kohout?
2: Ale zvědavěj je jak červenka.
3: Vobecná.
4: Ten zobák nezavře. Na to si klidně vsaďte. Alespoň se něco dozvíme.
5: Do kurníku, tedy do spovědnice, mu tentokrát přijdou organizátoři letního minifestáku Lomfest a jeskyňáři Šárka Smíšková a tajný host z Hlubin.
4: Buďte u toho, začínáme na čas. Protože rockerova spovědnice Dana Kohouta není holubník. Takže dnes večer od 8 hodin. Naslyšenou na rádiu Beat.

0: Tak, to byl Jura jak hýp na beatu a spolu se mnou už je tady poslouchali Tomáš Adamec, který si tu připravuje aktuální zprávy, protože, jak jsem říkal, nebo i Standa vám to určitě říkal, Pepa Lábus si užívá zaslouženou dovolenou a já tady koukám na jeho Facebook a dal tu dokonce zprávu, jak moc si to užívá, já vám ji s dovolením přečtu. Při procházce historickým centrem Gdaňsku jsme potkali kamarádku Petru od nás z Trutnova. Smáli jsme se, jaká je to neuvěřitelná náhoda. Řekla nám, že prý jsou tam někde nezávisle na ní na dovolené naše dvě další společné kamarádky z Trutnova. Rozloučili jsme se a šli dál a asi po 100 metrech jsme je taky potkali. Tak takovýhle historky má Pepa Lábus s dovoleným, mu je samozřejmě přejeme, ale musíme se teď společně kouknout na dopravu.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: A začneme tak na Pražském okruhu, kde se střetla přímo dvě nákladní vozidla. Nehoda částečně omezuje provoz, proto v tomhle úseku zpomalte a projíždějte se zvýšenou opatrností. V Třemošné na Plzeňsku přímo v Revoluční ulici se srazily dva osobáky. Na místě stále probíhá vyšetřování té nehody. Počítejte tam s omezením. Další komplikace hlásí Litoměřice. V ulici na Valech došlo ke střetu dvou osobních vozů a havarovaná auta zasahují do vozovky. A ještě pozor na dálnici D48, kde dopravu komplikuje porouchané odstavené osobní auto. V daném úseku očekávejte menší zdržení a nejen tam, ale úplně všude, býťáci, jezděte opatrně.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům. Volejte 210 32 33 34.

0: Radio B. Počasí.
1: Vypadá to, že po zbytek dnešního dne bude polojasno. Ojediněle se místy vyskytnou přehánky. Teploty 18 až 23 v Čechách, na Moravě 25. Zítra bude polojasno až jasno, postupně čekáme převážně velkou oblačnost. Odpoledne a večer místy s deštěm nebo přehánkami. Teploty 19 až 24, na Moravě 26 stupňů.
2: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Máme tu další konec kariéry. Tentokrát fotbalový záložník Vladimír Darida nepřímo potvrdil konec v české reprezentaci. Jeho letošní comeback po 5 letech byl prý domluvený pouze pro baráž o mistrovství světa a následný šampionát. Lesy dlouho zely prázdnotou kvůli suchu a horkému počasí. Ačkoliv podmínky pro růst hub podle meteorologů nejsou příznivé, lidé z různých koutů republiky hlásí opak. V posledních dnech houbařské skupiny zaplnily nadšené příspěvky, že konečně rostou. Lidé se chlubí hřiby a domů si z lesa nosí plné košíky. Lidí, kteří důvěřují informacím na sociálních sítích, ubývá. Minimálně v oblasti financí a úspor. Za poslední 3 roky klesl podíl těch, kdo tam čerpá rady, z 25 na 20%. Právě přes sociální sítě přitom často podvodníci loví své oběti. Finanční gramotnost Čechů je ale i nadále v mnoha ohledech velmi špatná. V Praze se kontrolují elektrovozítka. Blíže Honza Navrátil.
3: Hlavní město se ve spolupráci s policií České republiky zaměřuje na kontroly různých elektrovozidel. Jde hlavně o elektrokola a elektrokoloběžky. Cílem těchto kontrol je zvýšit bezpečnost v ulicích metropole. Při poslední kontrole policisté zkontrolovali 94 vozidel, z toho u 37 nalezli nedostatky, a to hlavně v souvislosti s nevyhovujícím technickým stavem. Kontroly budou i nadále pokračovat. Honza Navrátil, Praha.
1: Zprávy jsou u konce. Tady byl Tomáš Adamec a tady je klasický rok.

Radio Beat. Classic Rock.

před nimi Luboš Pospíšil a úplně na úvod hodiny Led Zeppelin a jejich Immigrant Song, tedy přesně ta píseň, která zazněla kdy jako úplně první tady ve vysílání rády a být ta ho odstartovala a jede nám to takhle pěkně dodnes. Já vám mohu slíbit ještě spoustu parádní muziku pro tuhle hodinu a tu tedy nehrajeme přímo na vaše přání, ale zahrajeme vám na přání, pokud dorazíte zítra do Rudy, což je mezi Jabloňovem a Osovou Bytýškou, jak jsem tak koukal, kde se bude konat ta naše tradiční bítová pumpa, určitě tam bude Standa a kdo další, to se nechte překvapit, bude to v areálu firmy XT Line a tam si můžete nejen tedy tu písničku vybrat, ale můžete si ji sami uvést, můžete si vyzkoušet v tom našem mobilním studiu moderování, no zkrátka nádhera a je možné, že si třeba někdo bude přát také něco od samotného Boba Dylana.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Ano, dá, to byl Sting a Police a zrovna shodou okolností nedávno, v červnu, vystoupil Sting tady v Praze na festivalu Metronom Prague 2026. Ten se konal poprvé v Letňanech, místo na výstavišti ve Stromovce. No a kromě Stinga, který byl samozřejmě jako vždy skvělý, tam vystoupili třeba také Manic Street Preachers, The Fleming Clips a nebo Nick Cave, a ten byl tedy v skutku úžasný. Já jsem se tam s mnohými z vás potkal, říkali jste mi, že jste lístky vyhráli tady u nás na Beatu, což mě těší, že jste mohli mít takovýto zážitek díky rádiu Beat. No a pokud byste si chtěli buď to ten zážitek připomenout, anebo naopak jste tam nebyli, jenom byste se chtěli podívat, jaká tam byla atmosféra, jak to tam vypadalo, tak vás můžu pozvat na náš web radiobeat.cz, kde takhle v tom, není to tady už na první stránce, musíte trošku zarolovat, ale zkrátka na tom úvodu je článek Nick Cave a Sting ovládli Metronom Prague 2026 a je tam taková moje poměrně rozsáhlá fotogalerie odtud, tak tam můžete juknout, pokud chcete. No a my si za chvíli dáme kapelu, která na stejném místě hrála v loni, a tou budou AC/DC, ale jak jsem řekl, až za malou chvilinku.

Tak to byla Alice s Danem Bártou, takový devadesátkový vzor a mně se stalo v shodou okolností v případě téhle kapely a minimálně třikrát, že jsem o ní tady někdy mluvil během těch 16 let, co tady pracuju na beatu, tak se mi stalo, že jsem o ní mluvil v minulém čase a skoro vždycky mi napsal, ale ne jako fanoušek, ale z kapely přímo někdo, teď nechci jmenovat, protože si nejsem jistý, kdo to byl, že jako co, jak v minulém čase, že oni normálně hrají, vystupují a to i s Danem Bártou, ano, můžu potvrdit, teď jsem koukal, že zrovna 15.8., což je za necelý měsíc, Alice i s Danem vystoupí na slavnostech města Rumburk, takže dobrý tip. Vidět tuhle kapelu takhle naživo, jsem si jist, že skladba ani náhodou tam chybět nebude. No a my si teď dáme Bad Company a předtím třeba také Queeny.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Na D1 mezi 60. a 650. kilometrem ve směru na Prahu se tvoří kolony, připravte se na zpomalení. Další komplikace taktéž na D1 hlásíme od Vražného na Novojičínsku na 318. kilometru ve směru na Brno se střetl osobák a auto nákladní, ta nehoda zasahuje do provozu, opatrně tam prosím. Tady na silnici 57 Krhové na Vsetínsku havarovaly dvě dodávky hned. Na místo míří policejní hlídka, průjezd opět možný se zvýšenou opatrností a pozor také na silnici 244 u Všetat na Mělnicku, kde se srazil osobák, nebo havaroval osobák s karavanem. Takhle, na Pražský okruh se koukneme a tam na 76. kilometru ve směru na Ruzyň a dálnici D7 došlo ke střetu dvou nákladáků, takže i tam prosím velký pozor a nejen tam, úplně všude býťáci jezděte opatrně a bezpečně.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Matrace Řešeto. Český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto. České děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Po zbytek dnešního dne bude většinou polojasno a ojediněle se místy vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 25 stupňů Celsia. Zítra bude polojasno až jasno, postupně čekáme převážně velkou oblačnost. Odpoledne a večer místy s deštěm nebo přehánkami. Teploty 19 až 24, na Moravě i 26 stupňů.
2: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Sport je také o penězích a Češi během fotbalového mistrovství světa prosázeli rekordních téměř 5 miliard korun. Sázkařům se vrátilo asi 90% vkladů. Nejvyšší čistá výhra přesáhla 2,5 milionu korun. Teď něco pro ty, kteří letají třeba na dovolenou letadlem. Cestování po Evropě čekají velké změny. Méně poplatků, více práv pro cestující a lepší ochrana při řešení problémů. Třeba se zpožděním nebo zrušením letu. Europoslanci schválili nová pravidla, díky kterým budou děti sedět vedle svého doprovodu zdarma a žádosti o kompenzace mají být jednodušší a rychlejší. Letenky by se měly zdražit maximálně o nižší desítky korun. Většina Čechů podle průzkumu plánuje omezit nákupy na asijských online tržištích kvůli zavedení cla na levné balíčky z Číny. Obchodní bariéra byla zavedena se začátkem července a lidé se za zboží připlácejí clo ve výši zhruba 75 korun bez daně. A to za každou kategorii zboží v zásilce. Poplatek tak celkem vychází zhruba na 90 korun a nakupující ho může hradit s jednou objednávkou hned několikrát. Čínská tržiště jsou přitom mezi českými spotřebiteli velmi oblíbená. Jen na platformě Temu nakupovalo v posledním roce skoro 40% lidí. Novinky z pražského metra má kolega Luboš Dvořák.
3: Vypadá to, že pražské metro bude časem dopravcem na hranice Středočeského kraje. Už nyní se jedná o prodloužení z Černého mostu dál na východ. Vestibul plánované stanice Depo Písnice, která bude konečnou metra D, má stát geograficky přesně na hranici metropole a středních Čech. To je případ i západního Zlíčína. Luboš Dvořák, střední Čechy.
1: Zprávy jsou u konce. Připravil je pro vás Tomáš Adamec a teď posíláme další skvělou rockovou muziku.
4: Duplák. Hity a hlavně méně známé kusy. To jsou přísady do našich tupláků na Rádiu Beat.

0: No, dvojice písní samotník ZZ Top nám krásně zahájila dnešní hodinu Tupáků, kde vždy zaznějí dvě písně od jednoho interpreta, od jedné kapely. V souvislosti právě se ZZ Top bych vás znovu pozval rád na náš web radiobeat.cz, kde si můžete prohlédnout taktéž fotogalerii z nedávného koncertu téhle legendy v Pardubicích. Ten článek se jmenuje ZZ Top přivezli do Pardubic poctivý texaský blues rock a dozvíte se tu, že vedle Billyho Gibbonse už se v sestavě naplno zabydlel baskytarista Elwood Francis, který po Dustym Hillovi převzal nejen tedy tu baskytaru, ale i nezaměnitelnou image, kterou dotváří v kapele. No a za bicí soupravou tentokrát usedl Michael Monahan, který na současném turné zastupuje dlouholetého bubeníka Franka Berda. No a my se podíváme domů, protože většinou nebo vždy je alespoň jeden ten tuplák v té hodině z toho, tedy z těch luhů a hájů rokových tuzemských a dáme si Olympic, nejdřív takovou klasiku a velký, asi by se dalo říct i hit, Dej mi víc své lásky a doplňme jednou písní zpívanou v angličtině a jestli schválně poznáte, jak se jmenuje nebo jaká je to píseň, tedy původně.
1: Tuplák Rádia Beat. Po dvou prskách pěkně za sebou.

0: Chceš říct, soudruhu kapitáne?
1: No, vydávky.
2: Pravidelná hodina tupláků na Rádiu B.
3: A teď už tu mám připravenou skladbu Life's a Bitch a ta pochází z alba Inferno, které Motorhead, ano, od něch bude další dnešní tuplák, vydali v roce 2004. Deska je považována za jednu z nejsilnějších nahrávek té jejich novodobé éry a mnozí fanoušci řadí po bok klasických alb z 80. let. Samotná tahle skladba je typickou ukázkou Lemmyho životní filozofie. Život umí být pořádná brchmrcha, ale nemá cenu si stěžovat, prostě je potřeba žít dál. Ano, Lemmy často říkával, že život nikomu nic nedluží a přesně to vystihuje Life's a Bitch. Není to tedy píseň o nějaké té rezignaci, ale o tom, že i když vám život hází klacky pod nohy, nejlepší odpovědí je zvednout hlasitost aparátu a pokračovat dál. No a jen tak mimochodem, je to také jedna z těch skladeb, které skvěle ukazují, že Motorhead nikdy nebyly jenom jako metalová kapela, ty jejich základy stály stejně pevně na rock'n'rollu, blues i punku, což z nich udělalo naprosto jedinečný fenomén. Odstartujeme klasikou Ace of Spades.

0: Life's a Bitch, to byl Stray Dalemi a Motorhead, no a na řadě je Omega, a to tedy nikoli mastné kyseliny, ale ta maďarská, co v ní zpívával dnes již bohužel nebuštík Jánoš Kobor, no a poté v podstatě tak nějak jako povinné dívce s perlami ve vlasech navážeme songem písní, jejíž název si teda úplně jako netroufám vyslovit, ale určitě ji najdete jako v pořadí druhý track na známém albu Nem tu dom a nevet z roku 1975.
1: Tuplák. Tuplák. Hity a hlavně méně známé kusy. To jsou přísady do našich tupláků na Rádiu Beat.

0: Tuplák Rádia Beat. Po dvou prskách pěkně za sebou.
1: No a dalším jménem těch dnešních tupláků jsou Švédští Europe a jako první z dvojice zazní ta jejich Kerry, jméno známé nejen z literatury a filmu, no a hned potom to bude píseň jménem Getaway Plan, tedy plán útěku, ta, která vyšla v roce 2006, tedy před 20 lety, neuvěřitelnými na albu Secret Society, a text téhle skladby vypráví jakoby z pohledu nějakého toho vnitřního hlasu v hlavě, který člověku nabízí únik z osamění, stereotypu nebo psychické bolesti.

0: Vítejte na tiskové konferenci našeho ornitologického ústavu. Dnes si představíme náš největší šlechtitelský úspěch. Úplně nový druh operence se zrakem jako oscíš, dravostí jezdcába a rozpětím olosupa. Tady je!
1: Není to kohout?
2: Ale zvědavý je jak červenka.
3: Vobecná.
4: Ten zobák nezavře. Na to si klidně vsaďte. Alespoň se něco dozvíme.
5: Do kurníku, tedy do spovědnice, mu tentokrát přijdou organizátoři letního minifestáku Lomfest a jeskyňáři Šárka Smíšková a tajný host z Hlubin.
4: Buďte u toho, začínáme na čas. Protože rockerova spovědnice Dana Kohouta není holubník. Takže dnes večer od 8 hodin. Naslyšenou na rádiu Beat.

0: Chceš říct, soudruhu kapitáne?
1: No, vydávky.
2: Pravidelná hodina tupláků na Rádiu B.
3: No a my tuhle hodinu před dopravou uzavřeme skladbou Silver Train, tou, která vyšla v roce 1973 na albu God's Head Soup, a přestože nikdy nepatřila mezi největší hity Rolling Stones, ano, jim bude patřit poslední tuplák téhle hodiny, fanoušci ji dodnes považují za jednu z nejlepších bluesrockových skladeb kapely. Je postavená na typickém stonovském groovu, skvělé foukací harmonice Micka Jaggera a výborné slide kytaře Micka Taylora tehdy. Ano, Silver Train byla v roce 1973 Bčkovou stranou toho slavného singlu NG, a zatímco NG dobila hit parády, Silver Train zůstala trochu ve stínu. Mnoho fanoušků ale tvrdí, že je to jedna z nejlepších skladeb na celém albu Goat's Head Soup. No a před ní si dáme Under My Thumb. Tak.

0: Víťáci na čtyřech kolech.
1: V Plzni, a to v Ukrajinské ulici, se střetl osobák s trolejbusem. Prosím pěkně, na místě zasahuje stále policie, probíhá vyšetřování, proto tady počítejte s nějakým tím dopravním omezením. Další nehoda je v Holíšově na Plzeňsku, kde se v Luční ulici srazily dva osobáky. Ty tam blokují silnici, takže pozor tam, a pozor také v Meziboří na Mostecku v Dělnické ulici narazil osobák do dopravního značení. No a ještě tu máme něco z D1 a tam mezi 62. a 61. kilometru ve směru na Prahu došlo ke srážce osobního a nákladního vozu. I ta tam omezuje provoz, tak, že v tomto úseku raději sundejte nohu z plynu. Býťáci, a nejen tam, ale úplně všude, jezděte opatrně a bezpečně.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: like I do, don't you? Radio Beat.
1: Jo, já bych do toho, co to tam máš? Zlato. Jedeš ve zlatě? Jo, Zlatá rezerva CZ. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva. Správné spoření pro všechny chlapy i baby. Říká se baby. Jo, pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
2: Radio Beat. Počasí.
3: Vypadá to, že po zbytek dnešního dne bude polojasno. Ojediněle se místy vyskytnou přehánky. Teploty 18 až 23 v Čechách, na Moravě 25. Zítra bude polojasno až jasno, postupně čekáme převážně velkou oblačnost. Odpoledne a večer místy s deštěm nebo přehánkami. Teploty 19 až 24, na Moravě 26 stupňů.
2: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Součástí turnaje WTA v Praze na Štvanici je i výstava věnovaná poháru federace z roku 1986. V místě vznikající síně slávy českého tenisu si můžeme připomenout prostřednictvím trofejí a artefaktů památné finále, a to mezi Československem a výběrem Spojených států, za který hrála Martina Navrátilová. Většinu předmětů věnovala bývalá tenistka Helena Suková. Jednorázová jízda pražskou Petřínskou lanovkou po jejím znovu otevření zdraží ze 60 na 100 korun. Cestující, kteří si jízdenku koupí elektronicky přes aplikaci Lítačka, zaplatí 90 korun. Pražští radní schválili nový tarif, který začne platit 1. září. Pro cestující s dlouhodobými kupóny pražské integrované dopravy se nic nemění. Na lanové dráze budou i nadále platit. Podle ministerstva zemědělství jsme nasbírali loni 31,75 tisíce tun hub a lesních plodů. Dlouhodobý průměr je přitom 38 tisíc tun. Minulý rok je tak možné řadit spíš k těm podprůměrným. Ani letos se pravděpodobně k vyšším hodnotám nedostaneme. Nejčastěji sbíráme houby. Borůvky a maliny skončily na 2. a 3. místě. O jednom z dalších Rius Center blíže náš kolega Savana.
4: Do Rius centra mohou lidé bezplatně odevzdat předměty, které by jinak vyhodili. Snadno je tak lze darovat, aby posloužili jiným. Jedno takové najdete například ve Veselé na Zlínsku. Otevřeno je ve středu odpoledne a v sobotu dopoledne. Největší zájem je zde o skleničky, jízdní kola a na jaře a na podzim o květináče. Luděk Savana, Urbánek, Zlín.
3: Zprávy jsou u konce. Pěkné odpoledne vám přeje Tomáš Adamec. A tady je další klasická rocková muzika.
2: Krok.

Alice Cooper nám dospíval na rádiu Beat a jen chvíli před 15:30 je tu stále spolu s vámi na rádiu Beat Jirka Rogl. No a možná se k vám býťáci taktéž dostalo, že rodné město Ozzyho Osborna, tedy Birmingham, oslaví 22. července, tedy právě zítra, svého nejslavnějšího rodáka. Ano, letos poprvé se tam bude konat Ozzy Day, tedy den Ozzyho Osborna. Město Birmingham připravilo celodenní bezplatný program plný živé hudby, uměleckých instalací, vzpomínků akcí i speciálních vystoupení, která vzdají hold odkazu frontmana Black Sabbath a jeho celoživotnímu spojení s městskou částí Ashton v Birminghamu. Program se odehraje na několika těch ikonických místech v centru města a součástí oslav bude možnost navštívit výstavu Ozzyho Osborna, Ozzy Osborne Working Class Hero, na níž je vystavena, mimo jiné je tam vystaven ten ikonický trůn, z něhož Ozzy odehrál ten svůj rozlučkový koncert Back to the Beginning. Při této příležitosti vznikne také limitovaná edice triček, nebo vznikla už určitě, s motivem z posledního vystoupení a seznamem všech koncertů, které Ozzy během kariéry odehrál právě doma v Birminghamu, sólově i z Black Sabbath. No a letošní den Ozzyho, tedy ten zítřek, připadá na první výročí úmrtí tohoto legendárního zpěváka, který zemřel právě 22. července roku 2025 ve věku 76 let. No a právě proto si teď dáme právě muziku Ozzyho Osborna.

0: být.
1: Tak co jsi mi chtěl tak nutně říct? Nemůžu se dočkat.
0: Já jsem... Poslouchej, když vidím tvé oči, jsou hluboké jak vesmír. Mé srdce je z nich... To... Mé srdce je...
2: Ergo, copak já jsem nějaký básník? Šlo bys na pivo?
3: To je slovo chlapa.
4: Půl litry si vyzvedněte na Beatu. Máme klasiku s cejchem i třetinky.
5: Pro holky.
4: Půl litry Beatu a další radosti najdete na adrese klub.radiobeat.cz.
6: Radio Beat.

Keep on Rockin' in the Free World, to je taková, dalo by se říct, hymna všech svobodomyslných lidí na celé planetě. V podání Neila Younga zazněla tady na beatu a já musím říct, že když jsem ji slyšel naživo v loni v Berlíně, v tom Valbě hned, to je lesní divadlo hned vedle toho olympijského stadionu, tak mi málem ukápla slza, byla to opravdu atmosféra nepopsatelná, jeden z takových těch koncertních životních zážitků a přitom bez použití těch obrazovek, nějakých projekcí, jenom čistě hrál na takhle v podstatě uprostřed pódia, které bylo až jako zmenšené, aby tam zkrátka to bylo jenom o té muzice, moc se mi to líbilo. No a dáme si další kapelu, dalšího muzikanta, který je také právě především o té muzice a tím je bezesporu Mark Knopfler. Dáme si ho ještě spolu s Dire Straits na beatu.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Ale co jsem Víťáci tady před chvílí zmínil, že jsem byl v loni v Berlíně na Neilu Youngovi, hned mi volal jeden Víťák, že tam byl též a že byl taktéž nadšený, což se nedivím, chvíli jsme pokecali o muzice, o životě, no ale Víťáci, co mě mrzí, že jsem bohužel nikdy naživo neviděl Toma Pettyho, jehož muzika právě teď před pár okamžiky na beatu dozněla a už to bohužel nedoženu, nikdy k nám nepřijel a škoda, že jsem si neudělal výlet někam za hranice. No a dáme si teď Deep Purple a pak spolu s vámi zase jukneme na ty naše silnice, dálnice a křižovatky.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Ahoj býťáci, D1 směrem z Prahy, 74. kilometr. Hoří tam oktávka na krajnici, tak opatrně, ještě tam nebyli ani hasiči. Je 15:14, tak opatrně. Ahoj, Jirka.
2: Ahoj, D10, úsek od Luštinic k Mladý Boleslavi v obou směrech. Minimálně dvě policejní hlídky. Jedna jsou klasický státňáci, druhý jsou dopraváci. Jedna jde po autě, druhá asi rychlost. Silnice je prázdná, cesta jede dobře, tak to docela láká. Tak hlavně opatrně. Šťastnou cestu, dobře dojete, ahoj.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio B. Počasí.
1: Vypadá to, že po zbytek dnešního dne bude polojasno. Ojediněle se místy vyskytnou přehánky. Teploty 18 až 23 v Čechách, na Moravě 25. Zítra bude polojasno až jasno, postupně čekáme převážně velkou oblačnost. Odpoledne a večer místy s deštěm nebo přehánkami. Teploty 19 až 24, na Moravě 26 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Máme tu další konec kariéry. Tentokrát fotbalový záložník Vladimír Darida nepřímo potvrdil konec v české reprezentaci. Jeho letošní comeback po 5 letech byl prý domluvený pouze pro baráž o mistrovství světa a následný šampionát. Lesy dlouho zely prázdnotou kvůli suchu a horkému počasí. Ačkoliv podmínky pro růst hub podle meteorologů nejsou příznivé, lidé z různých koutů republiky hlásí opak. V posledních dnech houbařské skupiny zaplnily nadšené příspěvky, že konečně rostou. Lidé se chlubí hřiby a domů si z lesa nosí plné košíky. Lidí, kteří důvěřují informacím na sociálních sítích, ubývá. Minimálně v oblasti financí a úspor. Za poslední 3 roky klesl podíl těch, kdo tam čerpá rady, z 25 na 20%. Právě přes sociální sítě přitom často podvodníci loví své oběti. Finanční gramotnost Čechů je ale i nadále v mnoha ohledech velmi špatná. V Praze se kontrolují elektrovozítka. Blíže Honza Navrátil.
2: Hlavní město se ve spolupráci s policií České republiky zaměřuje na kontroly různých elektrovozidel. Jde hlavně o elektrokola a elektrokoloběžky. Cílem těchto kontrol je zvýšit bezpečnost v ulicích metropole. Při poslední kontrole policisté zkontrolovali 94 vozidel, z toho u 37 nalezli nedostatky, a to hlavně v souvislosti s nevyhovujícím technickým stavem. Kontroly budou i nadále pokračovat. Honza Navrátil, Praha.
1: Zprávy jsou u konce. Tady byl Tomáš Adamec a tady je klasický rok.

14 minut po 16. hodině je tu stále spolu s vámi na rádiu Beat Jirka Rogl. A je zajímavé, jen co začala hrát tahle píseň, která právě dozněla, Take Me Higher. Ptali jste se mě, a hned tady mám dva dokonce dotazy, cože to je za výbornou zahraniční kapelu. A ona není zahraniční, ona je naše, to je Pavel Kovač a jeho Red Baron Band a takhle zní jako ty staré kapely ze 70. let, protože Pavel je milovníkem, znalcem právě téhle staré muziky, také sbírá LPčka a všechno kolem toho, takže možná i proto, nebo určitě proto jeho kapela Red Baron Band, na kterou si jinak můžete zajít docela často i naživo, hraje tady hodně docela, takže Red Baron Band ještě jednou, no a my si teď dáme třeba z Iron Maiden nějaké starší Killers, skladbu jsem vybral a ještě předtím to budou Beatles, kterých není nikdy dost.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Tears, tak to byla přímo titulní píseň ze slavné Maidenovské dvojky, která vyšla 2. února roku 1981 u vydavatelství EMI. No a co si budem povídat, tahle deska je rozhodně jedním z pilířů té tehdejší nové vlny britského heavy metalu a kombinuje tu ještě tehdy i takovou tu dravou punkovou energii, ovšem už s dávno propracovanými kytarovými harmoniemi, a klíčová tu byla změna také na jednom z kytarových postů. Bylo to vůbec první album, na kterém se představil kytarista Adrian Smith, který nahradil Denise Strattna. No a konalo se tu též loučení se zpěvákem. Jedná se totiž o poslední studiovou desku s frontmanem Paulem Dianem, který byl z kapely, jak se říká, odejít kvůli potížím s alkoholem a drogami. No a následně ho nahradil tak kdo jiný než Bruce Dickinson. No a aby toho nebylo málo, jde o první nahrávku, kterou pro kapelu produkoval věhlasný a již tehdy legendární Martin Birch, který poté s Iron Maiden spolupracoval na dalších 8 albech až do roku 1992. No a ještě autorem té kresby na obalu je neméně legendární výtvarník Derek Riggs. Za chvíli si dáme Uriah Heep.
1: Oslavte 85 let ikony Jeeping 2026. Sraz Jeepů, jízdy v terénu, muzika, dětský program i bohatá tombola nakonec. Sraz fanoušků a majitelů americké legendy. Jeeping 2026. Od 11. do 13. září Adventureland Bělá pod Bezdězem. Zařaď čtyřkolku a doraž. Info na www.klubjeep.cz. Lupeny na QR ticket.
2: Franto? Franto, jsi tu? Haló? Franto?
3: Hergot, kde je? Já ho vážně jednou zabiju.
4: Toužíš po klidu a pohodě třeba na rybách? Zalez do porostu v novém neviditelném triku Rádia Beat. Limitovaná edice beatových striček už čeká na adrese klub.radiobeat.cz. Spěchej, až se vyprodají, už se neschováš.

světě. Tak to byla skladba Selpa z 8 let starého alba Tulák po hvězdách, které tehdy vydali brněnští Progres 2. No a je zajímavé, že zatímco autorem většiny textů na tomhle, myslím velice vydařeném albu, je náš Kudla, čili Martin Kudlička, tak zrovna tuhle skladbu tedy napsal ten text k ní Ivan Petlan, což je tedy 1. února roku 1963 v Uherském Hradišti narozený básník, překladatel a také pedagog. Celé album vám rozhodně doporučuji, no a my si teď dáme zase něco zahraničního, a to přímo Davida Coverdale a jeho Whitesnake a tuhle skladbu jménem Is This.

0: Vítejte na tiskové konferenci našeho ornitologického ústavu. Dnes si představíme náš největší šlechtitelský úspěch. Úplně nový druh operence. Se zrakem jako oscíš, dravostí jezdcába a rozpětím olosupa. Tady je!
1: Není to kohout?
2: Ale zvědavý je jak červenka.
3: Vobecná.
4: Ten zobák nezavře. Na to si klidně vsaďte. Alespoň se něco dozvíme.
5: Do kurníku, tedy do zpovědnice, mu tentokrát přijdou organizátoři letního minifestáku Lomfest a jeskyňáři Šárka Smíšková a tajný host z Hlubin.
4: Buďte u toho, začínáme na čas. Protože rockerova zpovědnice Dana Kohouta není holubník. Takže dnes večer od 8 hodin. Naslyšenou na rádiu Beat.

0: To byly Budgie a Brett Phan. Tuhle skladbu určitě můžete znát také v podání Metallica. A pamatuju, když zrovna tihle hrdí Velšané koncertovali tady v Retro Music Hall u náměstí Míru, tak tam děkovali právě Metallice za to, kolik dostali peněz na tantiemech právě z téhle jedné jediné skladby. No, Tomáš Adamec už zase tady sedí připraven se svými zprávami, takže rychle koukneme na dopravu, aby je mohl přečíst a pak si dáme. No, to vám neprozradím, on vám to řekne Tomáš sám.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: No a začneme pozitivně, a to přímo dobrou zprávou z D6. Varování o vozidle v protisměru už bylo odvoláno a provoz je tam opět bez omezení. Na D1 a tam tedy u 75. kilometru ve směru na Ostravu se stále jezdí pouze dvěma jízdními pruhy. Vozidlo po požáru čeká na odtah, proto v tomto úseku projíždějí opatrně. Zase další komplikace na D1, ale tentokrát je to 194. kilometr ve směru k polským hranicím. Porouchaný obytný vůz tam blokuje levý jízdní pruh a provoz je tam tím pádem zpomalen. A ještě pozor na D8 mezi 46. a 47. kilometrem ve směru k nám na Prahu. Na vozovce leží sražená zvěř, proto tímto úsekem taktéž prosím projíždějte opatrně a nejen tam, ale úplně všude jezděte, býťáci, bezpečně.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio B. Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz. Radio B. Počasí.
1: Po zbytek dnešního dne bude většinou polojasno a ojediněle se místy vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 25 stupňů Celsia. Zítra bude polojasno až jasno, postupně čekáme převážně velkou oblačnost. Odpoledne a večer místy s deštěm nebo přehánkami. Teploty 19 až 24, na Moravě i 26 stupňů.
2: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Sport je také o penězích a Češi během fotbalového mistrovství světa prosázeli rekordních téměř 5 miliard korun. Sázkařům se vrátilo asi 90% vkladů. Nejvyšší čistá výhra přesáhla 2,5 milionu korun. Teď něco pro ty, kteří letají třeba na dovolenou letadlem. Cestování po Evropě čekají velké změny. Méně poplatků, více práv pro cestující a lepší ochrana při řešení problémů. Třeba se zpožděním nebo zrušením letu. Europoslanci schválili nová pravidla, díky kterým budou děti sedět vedle svého doprovodu zdarma a žádosti o kompenzace mají být jednodušší a rychlejší. Letenky by se měly zdražit maximálně o nižší desítky korun. Většina Čechů podle průzkumu plánuje omezit nákupy na asijských online tržištích kvůli zavedení cla na levné balíčky z Číny. Obchodní bariéra byla zavedena se začátkem července a lidé se za zboží připlácejí clo ve výši zhruba 75 korun bez daně. A to za každou kategorii zboží v zásilce. Poplatek tak celkem vychází zhruba na 90 korun a nakupujícího může hradit s jednou objednávkou hned několikrát. Čínská tržiště jsou přitom mezi českými spotřebiteli velmi oblíbená. Jen na platformě Temu nakupovalo v posledním roce skoro 40% lidí. Novinky z pražského metra má kolega Luboš Dvořák.
3: Vypadá to, že pražské metro bude časem dopravcem na hranice středočeského kraje. Už nyní se jedná o prodloužení z Černého mostu dál na východ. Vestibul plánované stanice Depo Písnice, která bude konečnou metra D, má stát geograficky přesně na hranici metropole a středních Čech. To je případ i západního Zličína. Luboš Dvořák, střední Čechy.
1: Zprávy jsou u konce. Připravil je pro vás Tomáš Adamec a teď posíláme další skvělou rockovou muziku.
0: Classic rock.

10 minut po 17. hodině, tu stále spolu s vámi na rádiu BT Jirka Rogl a já připomenu, že dnes je 21. července roku 2026 a svátek má Vítězslav, ale také Vítězslava, Vítoslav, také Dalida, Oliver a Olivie. Dnes také máme Den nezávislosti Belgie a ve Spojených státech dnes slaví Národní den zmrzliny, ale to je hezký národní den, myslím, že ho s nima oslavím, možná ještě dneska nebo zítra dodatečně a v každém případě ti dávám ještě jeden den, to zpívá totiž Kabát v téhle následující písni a hned potom si dáme třeba z takové Pink Floyd, co je na to?

to byly Boston a ještě před nimi Pink Floyd na beatu. Já vám mohu v téhle hodině slíbit menšinové sporty a pak také další pokračování čtení na pokračování 30 svíček na dortu. Ano, to jsou vohnouti sami členové, skvěle čtou právě ty veselé historky z téhle knihy. Mě to tedy moc baví, nevím jak vás, pak zazní vždy jedna píseň.

0: právě od téhle naší letité kapely, to už je letitá 30 let, to si myslím teda docela. No ale ještě předtím koukneme samozřejmě zase na dopravu.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: V Brně počítejte se zdržením ve Vídeňské ulici, po střetu dvou osobních aut, jeden jízdní pruh je tedy neprůjezdný a na místě stále probíhá vyšetřování nehody. Další taková nehoda komplikuje dopravu v Táboře, v Budějovické ulici se srazily dva osobáky a ty tam zasahují do vozovky, proto i zde velký pozor. A ještě do třetice se podíváme na dálnici D55 mezi Kokory a Olomoucí, přibližně na čtvrtém kilometru stojí kvůli poruše odstavená sanitka, která tedy tam může trošku zpomalit ten provoz a nejen tam, ale úplně všude, víťáci, jezděte prosím opatrně.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním víťákům. Volejte 210 32 33 34. Na internetu by měl být člověk opatrný. Neriskujte, přemýšlejte. Buďte opatrní, nevystavujte se zbytečně nebezpečí.
2: Hergot, to jsem se...
3: No, vidíš.
4: Hledat spolužačky na síti, to už je ve vašem věku opravdu riziková aktivita. Zaměřte raději na bezpečnější stránky. Muzika nestárne. Radio Beat najdete i na Facebooku nebo na www.radiobeat.cz.
5: To, jestli je třináctka šťastné numero, si Krucipisk ověřil na svém zatím posledním albu Hovno zle. To vyšlo začátkem listopadu 2023 a jak název naznačuje, zrovna poetické poslouchání to není. S dvouletým předstihem z něho byl vystřelen single Chiméry, který je dnes už stálící v koncertním setu. Recenze byly vesměs pochvalné, některé dokonce tvrdili, že jde o nejlepší album od desky Druide. Nejbližší koncert Krucipisku je k mání tuto sobotu na hradě Švihov, kde pánové zahrají na festivalu Hrady.cz. Dnes hodinu před půlnocí se zaměříme na jejich 13. studiovku Hovno zle.
1: Půlnoční album. Dnes večer před půlnocí. Na rádiu Beat. Menšinové sporty na rádiu Beat.
6: Triatlonista Jan Volár obsadil na mistrovství Evropy ve středním triatlonu ve Španělsku 6. místo. Závod kvůli velkému horku pořadatelé zkrátili, běh měli jen 14 kilometrů. Šimon Koblížek pak byl v akvatlonu 12. Plochá dráha má za sebou první závod mistrovství Evropy. Vyhrál Dan Madsen, český jezdec Jan Kvěch skončil 9. Jachtař Jiří Tomeš se stal mistrem Evropy třídy Ilka 6 do 17 a 19 let. Beata Dokoupilová získala v Soluni v kategorii do 19 let bronz. MMA zápasník Muradov nečekaně nastoupí do titulové bitvy polotěžké váhy na turnaji Octagon 72 na Pražské Štvanici. Prozatímní šampion střední váhy nahradí 1. srpna zraněného Škvora a utká se s dvojnásobným šampionem Flairem. Noční dopingové kontroly na Tour de France kritizují cyklisté i jejich asociace. Pogačara testovali v 5 ráno a Vingegaarda dokonce už ve 2, a to podle jezdců narušuje regeneraci před etapou. Praha zrekonstruuje sportovní areál rugby klubu Tatra Smíchov. Součástí projektu bude nové zázemí a krytá tribuna pro zhruba 600 diváků. Rekonstrukce vyjde na téměř 253 milionů korun. Poslouchali jste menšinové sporty na Beatu.
1: Radio Beat.

0: 30 cvíček na dortu kapely Vohnout na Rádiu Beat.
1: Kapitola 15. Banány. Rok 1996. Čte Matěj.
2: Banány jsou pro někoho hit, pro jinýho shit. Každopádně je to jediná písnička, která je hodně spojená s našima úplnýma začátkama a zároveň hrajem dodnes. Je postavená na kytarový vyhrávce, která zní, jako když nadává slepice. Písnička Banány je jedna z našich úplně prvních věcí. Vznikla z kytarového cvičení, teda spíš náhodou. Část nápadů se totiž dostavuje právě touhle cestou. Sedíš s kytarou na židli, ale neskládáš, spíš se učíš a opakuješ nějaký stupnice, rozklady akordů a podobně, prostě nic zajímavého pro širokou veřejnost. Občas tě ale něco zaujme a může to mít následky, míněno tak, že z cvičení vznikne písnička. V případě Banánů jsme trénovali takzvaný legátový hraní, kdy nepoužíváš pravou ruku, ale jenom tu levou. Prst dopadne na hmatník na daný místo a po zazněném tónu otrhne strunu, čímž vytvoří další tón. Je to zkrátka takový tada. Dopadne a otrhne. Dopadne, otrhne a tak pořád dokola. No a pak se to rozvine tak, že pokaždý jiný prst dopadá a trhá strunu vždycky na jiném pražci.

Když jsme teda doma dokola vomílali to správný tá, dá a ono nabíralo na rychlosti a jistotě, tak jsme to na jedné zkoušce zkusili z legrace spojit s ostatníma nástrojema a docela to zafungovalo. Vyšel nám z toho zábavný a svižný riff, který se zařadil do fronty dalších rozdělaných nápadů. Text jsme napsali na chatě v Jevanech při procházce se psem, kdy jsme si vzpomněli na článek, ve kterém psali, že někdy některý hadi nakousnou špičku banánu, čímž ho otráví, jako ten banán, a pak čekají na opici, jako ty hadi, která přijde, kousne si, na místě zemře a ty hadi ji pak sežerou. Pravda to sice není, ale patrně nás tenkrát napadlo, že by mohla bejt a že se právě takovej banán dostal v nějaký bedně až k nám do republiky, kde jsme ho zrovna my snědli. Takže na téhle banalitě jsme vystavili absurdní příběh, který i my máme teď honičku pochopit a navíc ho musíme zpívat.

Co se týče interpretace, tak jsou banány doteď nejsložitější věc v našem playlistu. Nejsou tam těžký vyhrávky, ale musíš být poměrně rozcvičený, protože kytary hrajou svižně a unizóno, což by mělo být přesný a čistý. Že často není, o tom se za posledních 30 let přesvědčilo pod pódiem hodně lidí. Taky textu je tam hromada, doteď jsme schopní to zmrvit, takže rozhodně nikdo z nás nikdy neřekne, že mu vadí, pokud na banány na koncertě nezbyde místo. Většinou ale zbyde, i když se dá říct, že už je hrajeme spíš jako historickou památku a ukázku pro mladší publikum, aby viděli, jaký hovadiny skládali lidi v minulém století.

Hohnoutech přichází sám Robert Plant a vám dobře známá skladba If I Were a Carpenter, která ovšem nepochází z autorské dílny tohoto legendárního hlasu Led Zeppelin, ale složil si třeba i díky účinkování na slavném festivalu ve Woodstocku známý Tim Harden. Naspíval jí pak skutečně kdekdo, za všechny bych jmenoval třeba Johnnyho Cashe, Dolly Parton, anebo právě toho našeho Roberta Planta. If I Were a Carpenter, to je takový povzdech, kdybych já byl tesařem, no a v češtině se tam asi líp rýmuje a zpívá kovářem a právě takto s textem Pavla Vrby, kdy si naspíval i náš Petr Spálený a možná byste si vzpomněli i na další a další interprety právě téhle dávno již zlidovělé písně.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Golden Earring, nádherná skladba postavená na dynamice, rád jsem si ji tady vychutnal zase chvíli i na sluchátka, to mě baví poslouchat, jak je to tam pěkně nahrané. Píťáci, já tady jinak pročítám všechny ty vaše vzkazy, připomínky, podněty, tak tedy pro pořádek shrnu i ty všechny kontakty sem, abyste věděli, že SMSky je nejlepší a úplně správné posílat na číslo 720 001 222. Pro maily máme adresu studio@radiobeat.cz. Pak tu máme také tu vychytávku v podobě naší mobilní aplikace, kam můžete ten vzkaz buď to napsat, anebo také namluvit svými vlastními slovy, vlastním hlasem, a to též i pokud máte něco k dopravě, a to můžete klidně i volat na číslo 210 32 33 34. Dopravu si dáme za chvíli, ale předtím stihneme ještě jednu krásnou píseň od australských Inexis.

0: you know, you one of my kind.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
2: Na Pražském okruhu na 10. kilometru ve směru na Ruzyň a také dálnici D7, tak tam se střetlo osobní a nákladní auto, takže nehoda tam omezuje provoz, velký pozor tam, projíždějte se zvýšenou opatrností, pozor také na D10 mezi 25. a 26. kilometrem ve směru k nám na Prahu, na vozovce leží, představte si to, koberec, který tam tedy tak trošku, bych se nebál říct, překáží, takže bacha tam na něj. A ještě komplikace nám hlásí také Ostrava, v Porubské ulici se srazily dva osobáky a oba tam částečně zasahují do silnice, takže i tady je na místě zvýšená opatrnost a nejen tam, úplně všude býťáci, jezděte opatrně a bezpečně.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio Beat.
1: Jau, já bych do toho, co to tam máš? Zlato. Jedeš ve zlatě? Jo, Zlatá rezerva CZ. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva. Správné spoření pro všechny chlapy i baby. Říká se baby. Jo, pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
0: Radio Beat. Počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude většinou polojasno a ojediněle se místy vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 25 stupňů Celsia. Zítra bude polojasno až jasno, postupně čekáme převážně velkou oblačnost. Odpoledne a večer místy s deštěm nebo přehánkami. Teploty 19 až 24, na Moravě i 26 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy... už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: Začneme hokejem, protože hokejisté Pardubic zahájili závěrečnou fázi přípravy na novou extraligovou sezonu. Na led poprvé vyjeli i posily Tomášek a Stránský. Kvůli zdravotním problémům ale zatím netrénují Lauko a Kaut. Teď něco pro šoféry. Vůbec poprvé v historii se v červnu čisté elektromobily staly nejžádanějším zbožím na německém trhu s novými osobními vozy. V šestém letošním měsíci se v Německu zaregistrovalo do provozu přes 296 tisíc nových osobních aut. Z toho bylo 11% naftových a zhruba stejně se evidovalo plug-in hybridů. Možnost vyrušit nebo zničit drony, které vyhodnotí jako nebezpečné, by měli mít i zaměstnanci společností, které spravují kritickou infrastrukturu. Firmy by měly rozhodnout, zda bezpilotní zóny nad svými objekty chtějí. Rozšíření pravomocí ohledně protidronové ochrany navrhují ministerstva vnitra a dopravy. V současné době mohou bezpilotní systémy eliminovat pouze policisté nebo vojáci. Hygienici vyrazili na tábory, nikoli lovit bobříky, ale kontrolovat. Jak to dopadlo, to ví Honza Navrátil.
3: Hygienici středočeské hygienické stanice provedli v období do 10. července kontrolu 43 dětských táborů a výsledek je výborný. Zjištěny totiž byly pouze dvě závady, které spočívaly ve zdravotním zabezpečení akce, kdy na ošetřovně chybělo umyvadlo a také ve stravování. Závady byly vyřešeny domluvou. Například na Berounsku provedli kontrolu u 5 táborů a všechny byly bez závad. Honza Navrátil, Berounsko.
2: To byly poslední zprávy a Tomáš Adamec. Tady je další roková pecka.
0: Six O'Clock Rock na Radio Beat.

0: The Who nám zahájili Six O'Clock Rock a právě o téhle legendě se dočtete na našem webu radiobeat.cz hned na té první úvodní stránce, že fanoušci se dočkají nové série luxusních reedic. Vydavatelství Analog Productions oznámilo, že postupně uvede na trh remasterované audiofilské verze nejvýznamnějších alb téhle britské rockové legendy. Ten článek si když tak najdete na tom webu, chcete-li se o tom dozvědět víc, a teď tu mám ještě Jerryho Butlera a do třetice se pak podíváme do Liverpoolu ve skladbě velkém hitu Hippie Hippie Shake spolu s tamními a zvláště v 60. letech nesmírně populárními The Swingin' Blue Jeans.
1: Muzika jako tenkrát. Six O'Clock Rock. Na rádiu.

11 minut po 18. hodině je tu stále spolu s vámi na rádiu Víte Jirka Rogl. No a my už jsme si tu říkali a určitě na to přijde řeč ještě zítra, že rodné město Ozzyho Osbourna, tedy Birmingham, oslaví 22. července, tedy právě zítra tohohle svého nejslavnějšího rodáka. Letos poprvé se tam tak bude konat Ozzy Day, tedy den Ozzyho Osbourna, a Birmingham, tedy to město Birmingham, připravilo celodenní bezplatný program plný živé hudby, uměleckých instalací, vzpomínkových akcí i nějakých speciálních vystoupení, které vzdají právě hold odkazu frontmana Black Sabbath a jeho celoživotnímu spojení s tou městskou částí Aston v Birminghamu. No a tenhle letošní den Ozzyho připadá přesně na první výročí jeho úmrtí. Zemřel 22. července loňského roku ve věku 76 let. No a proto si dáme právě Black Sabbath a naprostou klasiku War Pigs.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: dozněla skladba Love is Strong, ta, která otevřela v roce 1994 album Voodoo Lounge, první studiovou desku Rolling Stones po odchodu basisty Billa Wymana. Ta se stala, tahle skladba, velkým comebackovým singlem kapely a získala cenu Grammy za nejlepší rockový videoklip. Ten, pokud si vzpomínáte, režíroval slavný americký režisér David Fincher, který později natočil filmy jako Sedm, Klub rváčů, Zodiak nebo Podivuhodný případ Benjamina Buttona. Ten klip se natáčel tehdy v ulicích New Yorku a členové kapely jsou v něm pomocí tehdy revolučních digitálních efektů zobrazeni jako velcí, několik desítek metrů vysocí obři, kteří se procházejí mezi mrakodrapy, auty, kolem nic netušících chodců. A zajímavé je, že Mick Jagger později přiznal, že skladbě Love is Strong zpočátku jako příliš nevěřil a Keith Richards to naopak viděl jinak a tvrdil, že jde o jednu z nejsilnějších skladeb z období Voodoo Lounge. Nakonec se ukázalo, že měl pravdu, píseň se stala stálicí koncertních setlistů Rolling Stones a fanoušci ji dodnes právě řadí mezi jejich nejlepší novodobé skladby.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Začneme jako dobrou zprávou z dálnice D1 na 75. kilometru ve směru na Ostravu. Už bylo po požáru odstavené vozidlo odtaženo a provoz je zde opět bez omezení. V Brně ale pozor na Kníničskou ulici ve směru do centra. Po střetu osobáku s motocyklem je jeden jízdní pruh neprůjezdný. Na místě zasahují záchranáři a další složky IZS. Komplikace čekají také řidiče v Karlových Varech. Na silnici číslo 6 probíhá zásah záchranných složek a komunikace je teď dočasně uzavřená. A ještě tady mám jedno upozornění z D5 mezi 8. a 9. kilometrem ve směru na Prahu se pohybují lidé na vozovce, takže pozor tam, býťáci, a nejen tam, úplně všude jezděte opatrně a bezpečně.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.
1: Býtoskop. Výhled do světa hraček pro dospělé.
3: Sdílené vozy v Česku využívají nejen lidé, kteří auto potřebují jen občas. Podle Asociace českého carsharingu jich letos jezdí už 2149. V roce 2014 jich bylo pro porovnání pouze 30. Podle oslovených provozovatelů služeb se stávají alternativou druhého vozu v domácnosti a zároveň umožňují mladým lidem odložit koupy vlastního automobilu. Někteří řidiči je využívají také na víkendové cesty nebo i na dovolené.
1: Býtoskop.
3: České radiokomunikace nabídly k prodeji nejvyšší stavbu v zemi, tedy vysílač Liblice u Českého Brodu. Možná bude za korunu, možná za stovku. To se zatím ještě oficiálně neví. Jasné ovšem je, že stožáry aktuálně potřebují výměnu kotevních lan, nový nátěr a opravu dieselových výtahů za zhruba 170 milionů korun. Stožáry jsou dominantou okolí už 50 let a zprávy o jejich odstřelu proto vyvolaly vlnu nevole. A také zájmu. Například vznikla soukromá iniciativa, která hledá a už před veřejnou nabídkou radiokomunikací hledala případné soukromé investory.
1: Býtoskop.
3: Počet nových registrací čistě elektrických osobních aut v 17 klíčových evropských zemí, včetně České republiky, v prvním pololetí letošního roku poprvé překročil hranici 1 milionu vozů. Za prvních 6 měsíců se prodalo 1 240 000 nových bateriových elektromobilů. To byl Býtoskop, který pro vás dnes připravil Tomáš Adamec. Tady je další klasická rocková muzika.

Čas neodeslaných dopisů, tak to byl, myslím, docela předčasně zesnulý Ota Petřina. Ano, teď 11. července uplynulo od jeho skonu ve věku pouhých 66 let. Let 11, ano, vynikající nejen kytarista a muzikant, ale také, nebo možná především skladatel. Když tu před časem u mě v tom mém hledáčku seděl jako milý host Tonda Rauer, tak ten právě taktéž jmenoval jako pro svou kariéru a vůbec formování hudebního vkusu naprosto zásadní alba, která právě Ota Petřina nahrál společně s Petrou Janůči, Václavem Neckářem. Ano, s tím nezbývá než souhlasit a posuneme se dál až do Kalifornie, a to se samotnou Janis Joplin.

To byly Queen na beatu a já bych vám normálně řekl, býťáci, že přišel čas se rozloučit, ale není tomu tak. Do studia totiž právě dorazil Ondřej Poizl ze společnosti Live Nation, té, co pořádá ty největší tuzemské koncerty těch největších men. Za všechny bych jmenoval Alice Coopera, ZZ Top, AC/DC, Metallica, Iron Maiden, Bruce Springsteena a desítky dalších. No a sám jsem zvědav, co nám o tom všem Ondřej v té následující hodině poví a také co bude vybírat za muziku. Případně mu můžete i něco napsat, třeba na mail studio@radiobeat.cz. No a my si, než se pohodlně usadí, dá si kafe, tak si dáme třeba The Clash pěkně na rozehřátí.

0: Krásný večer, Víťáci, v tuto chvíli už je tu spolu s vámi Jirka Rogl a mé pozvání dnes přijal, dorazil a už sedí přímo tady naproti mě u nás ve studiu Rádia Beat marketingový manažer společnosti Life Nation, Ondřej Pojzl. Ahoj, Ondro.
1: Ahoj, ahoj, všechny zdravím.
0: Řekl jsem to dobře, to tvoje zařazení pracovní.
1: Jo, já myslím, že to v pořádku.
0: Hele, máme krásný letní dny, jak je trávíš? Už jsi byl někde na dovolený, no pracovně vyloženě?
1: No, teďka na dovolený jsem ještě nebyl, to pojedu až později. Nám skončila vlastně taková jako asi dvouměsíční, abych to nazval, peklo koncertní, kdy skoro každý třetí den jsme měli nějakou akci. Hmm. A teďka máme ještě týden a něco pauzu, pak máme vlastně největší koncert roku Pitbulla v Letňanech.
0: A to není nic pro Býťáky.
1: Ale potom tam máme ještě jednu, to už pro Býťáky je, a to máme Judas Priest v Ostravě.
0: Ostravě, no.
1: A 2. srpna a vlastně pak zbytek srpna máme volno. Hmm. Takže myslím, že celý kancel se rozlítne úplně po celém Evropě, Česku nebo světě. A pak začínáme zase v září druhou část sezóny, no.
0: To pak určitě pozveme, Býťáky, ale klidně nám řekni, kam se chystáš na tu dovču, jak to máme jako lehký.
1: No, já jsem trochu blázen, takže já beru jako dovolenou festivaly hudební, takže už jsem teda byl vlastně na dvou, což beru fakt jako dovču. Teď pojedu na Colors o víkendu.
0: Ty jo, a tam to mám rád. Tam
1: je to jo, jsem zvědavý, no. Já jsem teprve po druhý tam budu, nebo pojedu podívat, takže jsem zvědavý, jak se jim to podaří, nebo jak to bude dobrý, což věřím, že bude, ale jako, víš co, rád
0: a
1: porovnávám.
0: A ty tam budeš jako host vyloženě.
1: Jo, jdu jako dovolenou, nebudu tam pracovat.
0: A nemáš trošku problém, jako že koukáš, jak to dělají, jestli to dělají dobře.
1: Už se nikdy nezbavím, dokud budu pracovat tady v tom průmyslu nebo v tady tom show businessu, tak to už jakmile do toho stoupíš, tak na to koukáš. Kolik je tam lidí, jaký tam mají partnery.
0: Bezpečnost taky.
1: Bezpečnost, tady, komunikace. To už je prostě postižený profesionál.
0: Já jsem tohle měl, člověče, jako fotograf dřív, že jsem si říkal, bez foťáku je vůbec není koncert a už se mi to podařilo odbourat. Dřív jsem koukal, jaký jsou světla, odkud fotějíš.
1: No my jsme třeba i ty fotografy, to jsem teďka hodně řešil, že jo, protože my jsme dělali Metronom festival, nebo spolu pořádali. No, a oni ty festivaly mají trochu vlastně jiný podmínky na focení, že jo, který jsi tam zažil, že vlastně některé kapely prostě nesmíš fotit po tom, co máš ten povolený čas. A bylo to zase něco nového, takže teďka už aj na těch festivalech koukám, jak se tam pohybují fotografové nebo kamery nebo štáby a tak. No.
0: To já jsem zažil, člověče, jsem jezdil, byl jsem tam 10krát v Hamburku festival ve Wackenu a tam dokonce byly ty fotopasy odkastovaný, že byly jako pit pass a no pit pass. Že byly taková ta druhá liga fotografů a ty právě fotili jenom z lidí.
1: Tak ty jsi byl první liga, ne teďka?
0: No hele, začal jsem na druhý a pak jsem se postupně vypracoval. Tak já teďka totiž to dělám přesně, člověče, 25 let od roku 2001.
1: To je
0: hustý. Je to, no. Hele, ať se nám tam to odsejpá, Ondřej, ty jsi měl za úkol domácí vybrat nějakou muziku, tak co dáme jako první kousek?
1: Hele, dáme Linkin Park, protože na tom já jsem...
0: A s Emily.
1: Ne, ty starší.
0: S Chesterem.
1: S Chesterem ještě Meteoru nějakou písničku. A protože na tom jsem totálně vyrostl.
0: No tak jo, tak já to tam šoupnu.

0: Ondřej Pojzel je mým milým hostem tady u nás na rádiu Beat a já jsem udělal teďka to, Ondro, že jsem se zeptal AI, umělý inteligence na tebe a víš, co mi řekla? No, chceš to přečíst?
1: No určitě.
0: Ondřej Pojzel není klasický promotér, který sedí v kanceláři a počítá vstupenky, ale člověk, který stojí na rozhraní mezi umělci, managementem, médií a fanoušky. V Live Nation má na starosti především PR a marketing největších koncertů a festivalů v Česku a podílí se mimo jiné i na projektech jako Metronom Prague. Do Live Nation se dostal během covidu a z původně dočasné práce se stala jeho vysněná kariéra v hudebním průmyslu.
1: Co bychom bez toho AI dělali?
0: A řekl,
1: no je to dobře, pravda, tak, jo, souhlasí to.
0: No jo, to je pravda, on během covidu odešel tvůj předchůdce, legendární Petr Novák, jsem se znáš asi, ne? Nebo...
1: Pravdě se neznám, nikdy jsme se neviděli.
0: Ale člověče, co Petr Novák, ale před ním byla, to určitě se musí vyprávět o něm historky Drda, jestli pamatuješ, to bylo, a to byl střelec teda, ten, tomu se dokonce stalo, teď teda mluvím, já měl bys mluvit ty, ale tohle je hezký zrovna, že si vymyslel rozhovor s Michaelem Jacksonem, že dělal, vymyslel si ho prostě, a oni se to nějak dozvěděli a když přijel jsem Michael Jackson, tak první otázku na tom letišti měli Who is Drda? Tak to se ti nestalo, nic takového.
1: Ale to bych se asi nedovolil.
0: No ale přesto, jsou tam určitě v téhle tvojí práci nějaký třeba zajímavý, takový, jak se říká, veselé historky z natáčení, nebo tak co takhle se ti třeba přihodilo na tenhle způsob?
1: No takhle, já si trochu opravím, no, já si myslím, že mám těch nebo jako veselých. My prostě jsme rádi, když to jako se hlavně všechno odehraje v pohodě, jo. Že máš jako veselý historky. Já to vždycky jako trochu opravuju, že oni hodně třeba přátelé nebo lidi tak obecně si myslí, že když jsou ty koncerty, tak my jsme někde tam vzadu a prostě bavíme se třeba s těma umělcema nebo s těma jejich agentama, manažerama a tak to vůbec jako není, jo. Tam to funguje tak, že je to oddělený, protože já vždycky říkám, hele, představte si, že jdete tour třeba po Evropě, máte 20 zastávek, tak se nechcete jako ten umělec nebo manažer nebo agent bavit jako s každým tím lokálním týmem jako o životě, protože jste unavení, že jo. Takže ona je to hodně taková spíš jako, že tam sedíme v naší produkci a už pracujeme vlastně na dalších koncertech, který nás teprve čekají, protože prostě v té sezóně je to hodně, jo, takže jako hezký historky asi tyjo, takhle z hlavy mě nenapadají.
0: Ne, to mě
1: ale,
0: tak padlo.
1: Jasně, no, ale třeba jako mám jako zajímavé historky, kdy třeba loni, to možná jako se sem hodí, když tady byl Bruce Springsteen, jo, kterýho, a já jsem teda už říkal, tak snad nebudu nudit posluchače.
0: To budou jiný posluchači.
1: Jo, dobře. Tak on ten koncert vlastně byl přeložený, že jo, ještě přes Loňska, protože on ztratil hlas, dostal, myslím, 2 dny před pražskou show, což bylo strašně smutný, protože vy jako máte postavený ten areál, že tam jako všechno bylo připravené, tam jediné, co nebylo, byli ti lidi, jako ti návštěvníci a potom jako jakoby ten personál, který to tam obsluhoval. A to jsem teda jako viděl jako ve výrazech některých mých kolegů, kteří hlavně z produkce, kteří tam jako strávili 2 týdny svého života a vlastně najednou jim někdo řekl, hele kluci, tak bohužel, jako nebude to, tak to samozřejmě jako byl takový jako nemilý pohled, ale my jsme potom teda to oznámili na další rok, nebo jakoby loni a tam se nám zase stala taková skoro nepěkná věc a to bylo, že ten den byly strašný vedra. A samozřejmě většinou, co se děje po celém dnu veder, je to, že večer přijdou bouřky. A tam jsme měli zase strach, že nás zasáhne poměrně jako silná bouřka a tam jako v těch Letňanech, jako tam to nic nezastaví, že jo? Tam prostě to jde přímo na tebe. Takže tam už se uvažovalo, tam já jsem byl připravený vlastně na stage s mikrofonem, měl jsem text, jak máš ty, a tam jsem měl česky, anglicky vlastně pokyny těm návštěvníkům, že se omlouváme, že buď musíme přerušit na chvíli program nebo zrušit program a že je prosíme, aby jako vlastně odstoupili třeba dál od těch různých předmětů, protože samozřejmě každý předmět jakmile začne foukat vítr nebo pršet nebo blesky, jako je nebezpečný, že jo.
0: Já to můžu potvrdit, já jsem tam byl jako fotograf a ty jsi nám právě říkal, když začnou hromy, blesky, odstoupit.
1: Jo, přesně tak.
0: To bychom mohli vlastně říct, že my se známe právě takhle vlastně z práce, že jo, no. Že já chodím fotit a ty se o nás a moc dobře staráš, takže máš pochvalu velkou. To jinak mě zaujalo, že třeba ty fotografové, když jsem fotil v zahraničí, tak se dost liší od těch tady, že tam je to víc taková jako fandovská záležitost, že to vidíš z těch hudebních časopisů, takže jsou to opravdu ty nadšenci pro tu hudbu, který chodí fotit a tady jsou hodně víc častý četky a tak takový, jako že fotí politiku odpoledne a tím se setkal sám, že nás je pár, co máme tu muziku rádi, víš, takže...
1: Jasně, no, ale tak ono asi je to, nebo takhle, no, v tom Česku už těch hudebních médií jako moc nezbylo, jasně, že jo, to si budem, těch jako, který mají nějaký větší zásahy, nebo čtivost, nebo tak, a jako, já když jsem nastoupil k nám, tak samozřejmě tam byli různí fotografové, ale já prostě musím upřednostňovat fotografii z velkých médií, no, jasně, no. Protože samozřejmě nám jde o to, aby se to dostalo mezi lidi, aby jsme jim ukázali, že ten koncert byl super a že až ta kapela nebo interpret přijede znovu za pár let, tak aby u toho nechyběli, že prostě to bude super znovu někdy. Takže jo, takže k nám, já tam akredituju prostě lidi, ať už je to, ať jsou to hudební média, nebo no, jasně, prostě no. Celorepublikový nějaký news, nebo zpravodajský servery a tak to je. No.
0: Tam je i zajímavý v těch smlouvách, to mi potvrdí, že jsou někdy třeba, že tam, že zveřejňovat pouze fotky, kde ten zpěvák, nebo interpret vypadá pozitivně, tak jo, to jo. My děláme automaticky, třeba já, ale dovedu se představit, že z nějakého bulvárního deníku tam dá schválně, že jo, jako jo, tam někdo vypadá špatně a tak.
1: Ale je to přesně tak, protože já myslím, že my jsme si jako nějak už jako vysvětlili za těch pár let, jak to fotit, že jo, a co si dovolit, co si nedovolit. Je tam vždy přítomen to v security Mirek Kerhardt, který ano. Víme, že není dobré si zahrávat
0: dělat,
1: no, něco, co se nemá, ale já si vždycky vlastně, když přijde nějaký fotograf, který ho neznám, vidím ho poprvé, tak jako všechny takový ty základní věci, které ty znáš úplně nazpaměť, no, tak jasný. Já jim opakuju, protože prostě tam nesmí dojít žádný chyby, že jo, jako tam, a určitě si z toho taky několikrát všiml, že někteří fotografové třeba vytáhnou mobil v tom pitu a když je tam někdo od té jejich security, tak okamžitě jde za nima, že jo, a říká, hele, tak to ne, jako to vy tady nejste o to, abyste si natáčeli videa na Instagram, vy jste tady o to, abyste fotili. A paradoxně teda musím říct, že vlastně musím to opakovat i těm velmi zkušeným, protože nedávno se mi stalo, nebudu jmenovat, že ať byla podepsaná jasná smlouva, co se smí a co se nesmí, tak ten fotograf nebo fotografka to porušili a musel se mi jako vyvádět z toho areálu nebo z toho místa focení, protože prostě z toho může být problém, no, velký.
0: My jinak můžeme rovnou pozvat na ten další hledáček, protože jsem, jako seš ty tady hostem, Ondřej, tak tady bude jako host Pája Hartmanová, úžasná mladá fotografka, no, která pro vás pracuje, tak ji můžeme takhle dopředu vychválit, ať se mají býťáci na co těšit, a než pustíme další písničku, k nám řekni, jak došlo třeba k té spolupráci s Pájou zrovna?
1: Tyjo, já se přiznám, že mi asi doporučil někdo z kolegů, že jako dobrá, a vlastně ona, myslím, už předtím fotila pro jiný promotéry, a tak jsme se nějak domluvili a vlastně nám to strašně sedlo. Ona jako fotí fakt dobře, že?
0: Ano,
1: to jako na ty koncertní fotky má skvělý, zvou si a jako na tour různí interpreti, aby s nima jela. No. Takže proto bohužel vlastně chyba u několika teďka těch koncertů, co byly. A my jsme jako s ní naprosto spokojení.
0: Tak dáme píseň další, vyber něco.
1: No, tak jo, tak já jsem si vybral od Oasis Wonderwall.

0: Oasis, kapela, která tady nehrála, pokud já vím.
1: Kdysi dávno, jo? Ve Sportovce si pamatuju.
0: No, ale teď bohužel. S tom comebackovým. A tam je právě to, že mnoho těchto koncertů, a může třeba napadá mě Harry Styles, napadá mě, jak se jmenuje ta, ježiš, teď si nemůžu vzpomenout, ale třeba je to Metallica, nebo...
1: Adele, smyslel.
0: Adele taky, ale Adele nejezdí turné, teďka tam hrála
1: jo, to
0: v tom Mnichově.
1: Já jsem právě myslel,
0: ale
1: že myslíš.
0: Taylor Swift, nebo no. Tak oni mají ty show řešený tak, že jsou, nebo ty Take That třeba, teď hrála taky v Londýně, že jsou uprostřed stadionu a je to založený na tom, že se kouká z těch tribun a tak a takový stadion tady není, viď? Není to trošku problém, no. Že se některý ty show díky tomu vyhnou České republice.
1: Ale je to přesně tak, já se už jsem to několikrát zmiňoval, jinde, že prostě, jako my jsme strašně rádi za ty letiště Letňany, jo? Je to skvělý prostor, velký, za mě jako je vlastně skvělý, dostupný úžasně, jo? Jako nasedneš na metro a jako chápu některý lidi, že jim vadí, že se jako musí mačkat, když se to tam, jako když to skončí.
0: No ten odchod je blbej.
1: No jo, ale jako já jsem byl na těch Oasis jako teďka v Londýně a nebo asi můžeš se pojat na jakýkoliv jiný videa, že jo, a prostě to jako jinak nejde, jo? Když prostě ti jde z koncertu 60 tisíc lidí, tak prostě chvíli bohužel jako se musíte mačkat, jo, neexistuje lepší způsob, než tou městskou hromadnou dopravou ty lidi dostat vlastně do celého toho zbytku města. No ale zpátky k té hale, no, nebo stadionu.
0: Stadion,
1: no,
0: spíš,
1: no je to tak, no, prostě my to můžeme vidět vlastně vedle ve Varšavě u kolegů v Polsku, kteří mají, myslím, 10 let starý stadion, nějak tak, národní a jezdím tam, mají tam letos Metallica, dvakrát Weekenda, System of a Down, že jo, prostě ty obří koncerty, protože tady je jako problém v tom, že ty, abys jako tady tyhle obrovský, ty nejlepší, nebo největší z největších interpretů zaplatil, tak ty musíš prodat třeba 50 tisíc stupenek, 80% jako toho všeho, aby ses vůbec dostal na nulu, jako spíš třeba 90%.
0: No,
1: ale abys jako vůbec zaplatil to jejich fíčko a všechno okolo, tak musíš prodat těch 50 tisíc stupenek. A tady takový prostor je jenom to letiště Letňany, ale oni mají třeba v požadavcích, že to chtějí mít jako, že tam mají třeba nějakou show.
0: No jasně, no.
1: Jo, teďka myslím Coldplay nebo i jiní, to předtím mají takový ty náramky, jak to bliká, ono to vytváří takovou tu vizuální show.
0: To měla teď,
1: no jasně, a to prostě v těch Letňanech jako neuděláš, jo, to prostě nejde. Za druhý problém v těch Letňanech je zase to počasí, protože když začne jako víc foukat, tak ten zvuk jako se nese, že jo?
0: No, jasně,
1: a bohužel prostě potom ti lidi v zadních řadách nebo na té zadní tribuně si nám stěžují, že to bylo špatně nazvučené a my říkáme, no to jako nebylo, nebo takhle, oni tam mají svýho zvukaře, takže jako je to jejich jako zodpovědnost a teď za to počasí jako s tím nic nenaděláme, jo? A to se vám na tom stadionu, to se ti na tom stadionu jako nestane tak moc, jo? To jasně, přece je to jenom zakrytý. A třetí věc je to, že samozřejmě náklady, jo? Jako prostě když máš stadion, kde vlastně postavíš jenom stage, ale všechno jiný máš vlastně postavený od záchodu, nebo od sociálního zařízení, od občerstvení, od vlastně těch tribun. Tohle všechno ty musíš v těch Letňanech postavit a to jsou obří náklady navíc. Jo.
0: Ono je vidět třeba i ty, vlastně ty olympijské stadiony jsou, že i v Berlíně, v Mnichově, tak jsou jako multifunkční, že vlastně ty kamiony můžou vjet přímo na tu plochu a tohle všechno je tam úplně super. Takže asi i býťáci někteří, kteří jezdí do zahraničí, tak to znají, že jo, že to konkrétně třeba ta Metallica, že jo, měla v Mnichově, že jo, mají vlastně ve prostě to pódium, mají vždycky.
1: Takzvanou 360, to znamená, že okolo všude stojí lidi. No.
0: Takhle se tomu, takže a to asi neuděláš, no, nikde.
1: Je to takhle, jako my máme, jako ta Praha má jednu výhodu a to je to, že je to prostě Praha, je to v centru Evropy, jo, takže zase jako ty tour, jako jsme pořád blízko tomu Německu nebo tomu Polsku, takže jako sem občas zavítají, já jako nemůžu říct, co bude příští rok nebo přes příští rok, ale můžu říct, že toho bude jako hodně v těch Letňanech, jo.
0: Takže aspoň jednu nějakou věc nemůžeš to rozradit. Dobře,
1: a vyhodím
0: mě. Nesmíme ani naznačovat, jasně.
1: Nemůžeme ani naznačovat, ale jako myslím, že posluchači by tu budou rádi. Ale jako chtělo by to prostě ten velký stadion, no.
0: Dáme zase píseň nějakou, vyber něco pěkného.
1: Tak já teď vybírám Hollywood Vampires, kteří přijedou do Prahy na začátku září, tak ty.
0: Taky si je poslechneme a pak si o nich něco řekneme, jo?
1: Okay.

0: hledáčku Jirky Rogla na Rádiu Beat.
1: Tak to byly Hollywood Vampires, kapela, která není ani našim posluchačům neznámá, a vybrali Ondra, Ondřej Poizel, můj milý host tady na Beatu, a to ne vůbec náhodou. Proč jsi vybral, Ondro?
2: No, protože tato kapela se vrací do Prahy, ano, už 6. září do sportovní haly Fortuna v Holešovicích, takže mě napadlo, že to tady takhle zpropaguju.
1: Ano, teď nedávno hrál Alice Cooper v Parduby, ne v Parduby, v Plzni.
2: V Plzni jsme ho dělali.
1: A to bylo skvělý teda mimochodem.
2: Bylo to skvělý až na to, že v létě v hale bylo tam trochu vedro, no, ale lidi byli nadšení. Já jsem si četl potom komentáře a bylo vidět, že prostě ten Alice Cooper, že to je pořád jako jiná liga, víš, že jako... Hmm. A hlavně, co mě strašně baví, že tam jsou prostě všechny věkové kategorie, že bys čekal, že tam budou třeba spíš starší posluchači, ale najednou tam vidíš jako mladý lidi okolo 20, 25, víš, že fakt jako
1: já
2: je to...
1: Já vždycky říkám, když mě bylo třeba, tak v tomhle věku jsem byl, tak bych v životě na někoho, komu je 70, nešel, víš, a teď jdeš na Iron Maiden a tam jsou prostě mladý holky.
2: Je to vidět, tak jako vlastně ta hudba totálně boří nějaký hranice věkový. Že to je jako...
1: Ale my to teda můžeme doplnit, že teď bude na tom koncertě Hollywood Vampires nejen Alice Cooper, ale také Joe Perry, tedy kytarista z Aerosmith. Mm-hmm. A kdo tam bude hlavně?
2: A hlavně Johnny Depp.
1: Ano, Pirát z Karibiku a to, ale i on jinak je teda i dobrý muzikant, je kytarista, má skvělou image. A tahle kapela vznikla původně tak, že ten Alice Cooper s těmito svými přáteli chtěl vzdát hold svým zesnulým kamarádům, kteří se buď to upili, nebo fetovali a tak, a hráli jenom ty jejich písničky, a teď už mají svoji tvorbu a určitě to stojí za to zajít tam. A ještě je to v Holešovicích, tý starý sportovce, tak než spadne, tak ještě... Tak si tam ještě něco můžeme udělat. No, když jsme začali zvát, tak to můžeme i shrnout, co pro býťáky by mohlo být zajímavý takhle z těch koncertů, co se staly.
2: No,
1: to tady máme napsaný, ale bude se dýš. Tak...
2: No tak mi poraď.
1: Tak začali jsme s těma Judas, to klidně můžeme datovat, 2. srpna Ostrava, v Ocelovém městě, že?
2: No.
1: A ještě je to neděle, takže na
2: ještě
1: pohodu.
2: To už je to skoro vyprodaný, tak neváhat.
1: Hollywood Vampire jsme říkali, pak z těch menších je to Doktor Viktor a Progress 2 v Lucerna Music Baru, ale myslím, že obě jako kapely.
2: Progress vždycky, už dáme standardně několikátým rokem, vždycky skvělá show.
1: Pak jsme říkali, že Deep Purple jsou vyprodaný, takže...
2: No, to
1: je... A tak na druhou stranu, když někdo bude mít štěstí, třeba ještě ty stupenky...
2: Třeba se tam něco objeví.
1: Přesně tak. A pak, na co se já hodně těším, to jsou Mamut. To můžeme asi říct, že to je syn Eddieho Van Halena, Wolfgang. Mm-hmm.
2: Tak.
1: A to je vždycky sekec mazec jako hudebně, vůbec i vizuálně, prostě parádní koncert. Korn, že jo?
2: Korn už máme taky vyprodaný.
1: Taky vyprodaný, no, takže. Bryan Adams.
2: Bryan Adams zase v prosinci, no.
1: No, ale teď byl v divadle, teď v Brně. Jaký to bylo?
2: Já tam nebyl, protože to byl den po metronomu, takže já jsem byl v Praze. Ale bylo tam pár mých známých a říkali, že to bylo skvělý, protože jako Bryan Adams tady už několikrát byl, že? Ale nikdy tady nebyl v divadle Janáčkovém pro 1000 osob, jenom vlastně s kytarou a pianem, že? Takže bylo to mega jako úplně něco jiného. Ale v té O2 aréně v prosinci to bude zase klasická pořádná show.
1: No, to je vždycky ale zábavný. Tam měl to auto nafukovací, ale tam lítal.
2: No.
1: A tam je, člověče, zajímavý, když jsme se bavili o tom focení, tak ty to víš, že ten Bryan Adams se vždycky fotí jenom z jedné strany. A víš, jaký je ten důvod tady zrovna?
2: Nemá něco...
1: No, že má něco, nějaký šrám, nebo po nějakých neštovicích na té jedné tváři, tak si myslí, že je z té druhé jako hezčí. Jo, tak to by ne, že jo?
2: Jo, no tak jejich přání.
1: Ale to je zajímavý, jenom za tu dobu, co já tohle dělám, tak jak třeba ze začátku se vlastně všechno fotilo z pitu, perfektně, zblízka, jo, že to, že já mám takhle úplně ty největší hvězdy, mám prostě ještě třeba na film, a teď se to takhle jako hodně změnilo, to jako diváci, posluchači možná nemusí vědět úplně, o čem se bavíme, ale zkrátka jde o to, že se obvykle, to můžeš říct třeba i ty, fotí první 2 nebo 3 písničky, že jo.
2: První 3 většinou, no.
1: A často to není teda zpět, je vlastně to, ten prostor mezi prvními od diváky pódium, a pódiem, no. Ale třeba až od mixáž pultu, říkáme, od FOHčka.
2: Front of house.
1: Jaký třeba ty vidíš v tom důvod?
2: Já si myslím, že to je jako jenom osobní, že prostě ti interpreti nechtějí, aby tam někdo pod nima jako vlastně běhal s tím foťákem. Možná to dělají kvůli fanouškům, aby prostě ti fotografové jako nepřekáželi s uvozovkami, ale takhle já jako mám spíš strach z toho, aby se nestalo. Nebo to se u těch rockových, metalových moc neděje. To se děje spíš u těch, řekněme víc, jako do popu nebo v rapu. Tak tam třeba oni už vůbec nepouštějí jako fotografie. Protože ten umělec, ten interpret jede se svým tour fotografem. To vlastně, že jak jsme teď říkali o té páji, tak to dělá ona. A tě nám potom poskytnou fotky. Jo? Protože oni jako opravdu si drží to, že to svoji vizáž, nebo to, z jakého úhlu se to bude fotit, jaký fotky půjdou ven, image, tak chtějí totálně pod svou kontrolou. Což je jako zajímavý v době, kdy když si koupíš nejnovější mobil, tak jako ty fotky z něho jsou skoro někdy lepší, nebo velmi podobný, že jo. Ale tak to je, no. Takže já se spíš bojím, aby to nešlo jako touhle cestou, aby do budoucna třeba za 5 let, oni řekli, hele ne, my už jako nepotřebujeme.
1: A takovou logiku to má, že jo, když dodají ty fotky, tak jo. Já se mluvím jakoby proti sobě, jo, ale na druhou stranu, tak proč ne, že jo, když se to takhle ošéfujou sami, tak to mě třeba překvapilo ta Poppy, že jo, což je taková teďka metalová, jako vzrůstající hvězda, ta taky měla svoji fotografku,
2: jo.
1: Že jo.
2: Jo, jo, jo, ano.
1: A to mě, hele, to je docela zajímavý. Já ještě třeba tak do covidu, tím, že jsem vlastně i hudební publicista, pohybuju se v té muzice, tak jsem všechno, nejen co zvete vy, ale co tady hraje, tak jsem to znal, i když třeba jsem to neposlouchal, tak jsem všechno věděl, co je. A teď najednou nastalo to, že vy kromě těch velkých koncertů, kde jsou ty velký jména, děláte spousta těchhle zajímavých, podle mě, klubové. Mm-hmm. Jsem byl třeba na té Sofii Isela, jak si z něj dělal srandu, že jsem tam nejstarší v tom sále, bylo to skvělý teda. A kdo třeba přišel s touhle koncepcí, kdo vybírá tyhle mladý zajímavý kapely?
2: Jo, my jsme to začali dělat asi tak před rokem, že vlastně jsme se začali zaměřovat víc na tu klubovou scénu. Ten důvod je vlastně poměrně jednoduchý, tam ten vztah mezi tím promotérem nebo promotérem a agentem vlastně poměrně trvá dlouho, než ve výsledku třeba jede ten interpret nějaký světový tour a pak třeba právě z Live Nation, a takže tam většinou se to mění. Ale třeba fakt do toho třeba tady do sportovní haly Fortuna, já dávám za příklad vždycky toho Youngblooda, jo.
1: No, to je božské.
2: Ale Youngblood tady, když si vystupoval prostě v malém klubu pro, já nevím, 200 lidí, já si myslím,
1: to bylo v Vršovicích, v tom, jak se to
2: má? V Kafe v Lese, ne? To vždycky mi, myslím, Verča Douglas z Univerzu mi říkala, já jsem na něm byla ještě, když prostě hrál pro 200 lidí v Kafe v Lese. A vlastně od té doby ho vlastně drží Dismag, že jo? Což, a to je ono, jo, že vlastně tam se drží ty vztahy takhle dlouho. A nám vlastně někteří ti interpreti kvůli tomu vlastně unikali, protože my jsme se na ně nezaměřovali, že jo. Takže potom jsme neměli možnost dělat jejich show, takže my teďka nově se zaměřujeme vlastně na hodně tu klubovou scénu, teď dokonce myslím, že to bude třeba 50 koncertů tenhle rok a budeme v tom pokračovat i příští. A vlastně vybírá to kolegyně Terka Odehnalová, která tady kdysi tak jednou se mnou byla na rozhovoru, a kolega Jakub Béreš, kteří vlastně se přímo zaměřují tady na ty jako možná úspěšný kapely, nebo prostě nebo interprety, kteří prostě jednou můžou být strašně velcí, no.
1: Hele, jednou takovou kapelou, kterou já pamatuju, že tady dělala před kapelu komusi párkrát a teď bude hrát v O2čku, a kterou my jsme nezmínili, jsou Five Finger Death Punch taky, že jo?
2: Je to tak, no.
1: A ty byly před Judas Priest, pamatuju. A
2: oni byli před Metallicou na v Letňanech.
1: Taky, a to už byly jako slavnější, to už byly trošku, slavnější, ale předtím byly třeba v Malý sportovce a najednou O2 Arena.
2: Jo, jo.
1: To je, zdá se mi, já jsem si to napsal, a to už je na příští rok, tak aspoň jeden na ten příští rok máme, 31. ledna. Dáme zase nějakou písničku a pak už to nějak bude muset tak nějak dobrat do konce, tak zase něco pěkného vyber.
2: To jo, tak...
1: Můžeme dát ty Five Finger, ale jestli chceš něco, co máš rád ty, tak klidně.
2: Jo, tak já podpořím naše koncerty a dáme Five Finger, pan.
1: Dobře, tak nějaký nášup pořádný.

0: hledáčku Jirky Rogla na Rádiu Beat.
1: Tak to tady Five Finger Death Punch, i podle mě skvělá kapela, na jejíž koncert lednový už jsme vás tím pádem pozvali. No a Ondro, ty jsi říkal, že teda jedeš na Colors a já vím, že jsi taky jezdil na nějaký, myslím, taneční festivaly, nebo tak. Co je třeba hudba tvýho srdce vyloženě?
2: Hele, já jako nejvíc poslouchám elektronickou hudbu, takže je to i techno nebo něco jemnějšího, ale elektronická hudba, ale začínal jsem jako na rocku, jak jsem říkal, ten Linkin Park, a pak mě to nějak tak jako přesadlo do drumbassu, pak techno, pak všechno možný, ale zase na druhou stranu díky té práci, kterou já teďka dělám, tak se musím, jak to říct, jako vzdělávat ve všech možných směrech, takže většinou, když nám přijde nějaký zadání nějakého koncertu, který budeme dělat, tak při přípravě těch podkladů a tak si to pustím do sluchátek, abych vlastně vůbec věděl, o co se jedná, jo, protože když dáš 100 koncertů ročně, tak a je to vlastně napříč úplně jako všemi žánry, tak to nemůžeme samozřejmě znát.
1: Ale to někdy může být i dobře, že třeba neděláš úplně přesně to, co miluješ, protože by tě bylo líto, že musíš pracovat.
2: To přesně řekl, to já všem říkám, jako, že jsem rád, že neděláme jako elektronickou hudbu zatím teda tak moc, protože bych jako plakal někde, že bych musel pracovat a vlastně, ale jasně no.
1: Ale je dobře, že se otvíráš dalším žánrům, já to říkám i posluchačům, nebo tak, že je škoda, když někdo si řekne, já jsem jenom metalista nebo jenom punkáč, že se ochuzuje o tolik, o takové množství jako kvalitní hudby, což vlastně ty máš teď možností aspoň třeba takhle poznávat.
2: Jo, je to tak, jako já myslím, že z každého toho žánru si tam vždycky jako vybereš a řekneš, nebo a chvíli tam na tom koncertu jsem a říkám si, OK, už chápu, jako proč je to takhle známý, proč na to chodí lidi, protože to prostě má nějaký to něco v sobě. A jo, no a můj playlist se za těch posledních 5 let jako dost obohatil, takže...
1: No, dneska je výhoda, že si to nemusíš kupovat, že?
2: Dneska ne.
1: Já si teda občas se musím přiznat, jestli tu a tam něco koupím, hned jsem si koupil nový Stony, nebo tak.
2: Jo,
1: nebo...
2: jako vinyl, jo.
1: Já jsem si teda koupil CDčko, jenom jako občas i vinily si kupuju, no. Takže jako spíš ale proto, že jsem nějak, já nevím, jestli nostalgik nebo z té staré školy, no, ale jinak asi víš, že se necítím zas tak staře, když jsem šel na Sofii.
2: Jo.
1: Já to totiž moc nemám rád, když je vždycky někdo z těch mých vrstevníků říká, že dřív bylo to nebe modřejší a tráva zelenější, hrála se lepší muzika, přitom stačí sledovat. Ono spíš si mi dáš za pravdu, ale je jakoby větší daleko to spektrum té nabídky a je z čeho vybírat, ale když jako víš, kam šáhnout nebo tak jako najdeš jako skvělý věci.
2: No jasně, ten výběr je šílený, že jo, když si uvědomíš, kolik můžeš denně objevovat nových interpretů, kapel, zpěváků, zpěvaček a stejně jako nikdy nebudeš na konci, tak je to úplně... A já jako, hele, když se podíváš na ty videa, jak ti lidi reagovali, jak byli nadšení, to pořád je to stejný, pořád jako všichni mají rádi tu hudbu a předtím někdo říkal v 80, že tam to je ďábelská hudba, že je to strašný a dneska to slyšíš taky, že prostě zase tohle je špatný a to není dobrý, opět říkáš, hele, ale tak se poučte, jako teď to tak vždycky bylo, ne? Že ta nová hudba si nezbuzovala jako starších lidí jako nějak pozitivní reakce, ale ty mladí,
1: že... To je zajímavé, třeba u chlapů teď, že nemají moc rádi takový to, kde je ta LGBT komunita a takhle, a že jak vypadají ty chlapy, jak ženský, a když si vzpomeneš na 80, jak byli zmalovaný a to...
2: Přesně tak. Teď to je úplně...
1: Kapely, no.
2: Měli by ty vlasy, že jo?
1: Úplný... Kysáci,
2: no tohle, jasně, no, jasně, tak to přesně to úplně mi mluvíš srdce.
1: David Bowie.
2: No, to vůbec jako nechápu. Já jim vždycky ukážu takhle tu fotku jako právě tady těch kapel, pánové.
1: No, ale Ondřej, nám už se to chýlí, takže já ti strašně moc děkuju, jestli jsi na nás udělal čas. Bylo to perfektní povídání, takový letní, a myslím, že třeba pro Býťák je hodně jako obohacující. V každém případě máš teď možnost, já to vždycky říkám Hyde Park, víš, že si můžeš, jak tam mají ten speaker's corner, že tam si mám ty štafle a můžou si jako říct, co chtějí, třeba poselství světu, nebo to.
2: Tak
1: klidně, jestli chceš něco teďka jako někoho třeba pozdravit, nebo tak
2: no, tak já bych pozdravit určitě, tak já pozdravím svoji mámu, který za všechno děkuju. A pozdravuju svoje kolegy, kterým taky děkuju za spolupráci a za pevný nervy se mnou občas.
1: Denas třeba
2: můžu. Denas Zimolkovou, přesně tak. A taky pro býťáky, hele, choďte na koncerty, objevujte novou hudbu, stojí to za to, nikdy nevíte, co bude příští rok a ať si to užijeme spolu.
1: A teď vyber ještě nějakou muziku, jak my říkáme, do titulků na závěr.
2: To jo. Pustíte mi Prodigy?
1: Jasně, to víš, že jo.
2: Tak Prodigy Firestarter.
1: Ondřej Poizl byl na rádiu Beat v hledáčku Jirky Rogla.

0: Odpusťte, otče, zhřešil jsem.
1: To je dobře, milé dítě.
2: Roková zpovědnice na Rádiu Beat.
3: 2 minuty po 20. hodině vás zdraví od mikrofonu Rádia Beat Dan Kohout. Je úterý a tudíž roková zpovědnice v tento čas. Přátelé, dneska to bude tak trošku o jeskyních a jiných dírách různých. Potom o takovém jednom festiválku, no mini festiválku, ale zase nebudeme troškařit, o festiválku, dobře. O parní mašince s vagónkama, to čumíte, víte, vůbec netušíte, o čem mluvím. O jednom krasu, a to konkrétně o českém krasu, no a co bych ještě tak, a bude to vlastně taková pozvánka na rodinný vejlet, ano, do nádherný přírody, plný rezavých starých strojů. To znamená, bude to taky v jednom lomu. No a jakže se ten festival jmenuje, to vám prozradím za chvíli, až vám představím dvě organizátorky tady té akce, která bude už snad mít 10. výročí, pokud se nemýlím, ale to nám holky řeknou sami. Tak za chvilinku.

0: Rádio Beat. Rocková zpovědnice.
1: No tak je na čase představit vám moje dnešní hostky. Ještě to je strašný slovo. No, jsou to prostě dvě holky. No a oni vám řeknou a vysvětlí vlastně ten můj úvod před chvílí. Je to jednak Šárka Smíšková a Máří Mikšaníková. Já jsem to řekl, to příjmení. Bál jsem se toho. Čau, holky.
2: Ahoj.
1: No, vy jste takový nějaký, jako vy jste vylezli ze skyně, nebo co?
3: No jasně, jsme utahaný.
1: No, jako jste utahaný, hold, to lezení v tom. Tak nám vysvětlete, o co tedy jde. Já jsem měl takový indicie, jsem uvedl, jo. Jeskyně, mašinka, festival, jo, co jsem tam ještě říkal, akce, rodina, dá se říct, tak celý se to stejká v takovej jeden cíl a to je Lomfest. Říkám to správně?
2: Tak. Správně.
3: Já myslím, že řekneš v jednu podzemní řeku. A...
2: No, v českém Krasu?
3: Tak mohli bychom nějakou mít.
1: To je ta punk kva. Tam, jo, jo. Pankáči tam plavou, že jo? Punk kva. To je podzemní řeka.
3: To je.
1: No tak co je Lomfest? Vysvětlete vlastně, co znamená tato akce a proč to spojení s jeskyňářema, proč to spojení s mašinkou, s českým Krasem. A taky se Solvajovejma dolama.
2: No, ono to vlastně vzniklo u příležitosti 25 let vzniku společnosti Barbora, kdy se začaly dávat dokupy ty starý lomy, opravovat ty starý baráky, schánět mašiny, stavět koleje nový přes ty lomy.
3: Čekaj, ty jsi začala ale odjinut.
2: No, ale...
3: Tak je to tak, že kdysi se těžilo v Solvojových nikoli v dolech, ale lomech. Aha. Se těžil vápenec u Berouna.
1: Permoničkové
3: tam těžili ve Štole, samozřejmě v čem jiným. A vozila se tato surovina k dalšímu zpracování. A po ukončení té těžby tam zůstal opuštěný areál. A tenhle opuštěný areál objevilo pár magorů, který jsou naši výborní kamarádi. A začali ho dávat dohromady, aby si tam mohli realizovat svoje dětské sny. Takže teďko tam jezdíme parní mašinkou po 5 kilometrech nebo ještě víc kolejí.
1: K tomu se dostaneme, těm podrobnostem, Šárko, k tomu se ještě určitě dostaneme. Pojďme od začátku trošku. Lomy, Solvajově lomy, nebo Solvajův lom, nebo tak je to správně řečeno. Kdo to byl Solvaj?
2: No, byl magnát, který vlastně...
3: Podnikatel. On byl podnikatel
2: který,
3: a on měl před válkou ještě v Ústí nad Labem fabriku, která se po válce jmenovala Tonaso, továrna na sodu. Předtím to byl nějaký Solvajův závod nebo něco takového. Měl tam i nádhernou Solvajovu vilu, v který nikdy nebydlel, v který bylo ředitelství té fabriky, kde jsme taky dělali exkurzy pro lidi, který to zajímalo, včetně teda toho jeskyňářství a podobně.
1: Jak se dostal do českého Krasu?
3: No za surovinou.
1: Za surovinou?
3: Vápenec v Severočeském kraji nenajdem.
1: Jo, to nenajde.
3: Takže to je o geologickém podkladu, podloží a ten vápenec v tom českém Krasu je, takže tam se začal v tomhletom lůmku, vlastně v těchto lomech, který jsou okolo svatýho Jána pod skalou.
1: A k čemu potřeboval vápenec? Na sodovku? Nebo jako, když
3: na sodu.
1: Na sodu. Potřeboval.
3: Jedlá soda, bikarbon.
1: Takže to bylo někdy za první republiky, nebo možná v minulým století, před minulým století, tedy tom 19. Jo?
3: Určitě.
1: Potom to uchopili, předpokládám, bolševici.
3: Jasně, Komančové si zařádili, přejmenovali to na Tonaso, Solvaje vypráskali.
1: Počkej, na Tonaso ne snad.
3: Tonaso se to jmenovala továrna na sodu. V Ústí ještě existuje.
1: No v Ústí ne, my mluvíme o českém Krasu.
3: Z toho českého Krasu se ta surovina vozila do toho Ústí.
1: Jo, jasně. Takže v českém Krasu se
3: těžila
1: vápenec a v Tonasu
3: se zpracovávala
1: sodovka, nebo soda teda, jo? Říkám to správně.
3: No tak ten vápenec se zpracovával na věci do stavebnictví a odpadním produktem, protože dřív, když se ten vápenec zpracovával na cement a podobně, tak tam vznikaly odpadní produkty, které byly velice škodlivé pro přírodu i pro člověka, takže lidi běžně umírali v těch fabrikách a okolo ve 100-kilometrovém koridoru bylo nic. a Solvay vymyslel nějakou chemickou, chemický zpracování lepší, z kterého zároveň ještě byla ta soda a ty další produkty a byl to prostě dobře. Bedna chlap.
1: Ale my směřujeme do českého krasu.
3: Dobře, jak zase Solvay ústí zpátky.
1: Hej, že jsme se dostali ty. Trošku do těch vysvětleních. Takže Solvay jenom to zkusím dát trošku dohromady. Bolševik se chopil moci po 48. Solvayovi lomy šly do rukou národa, no, státu.
3: A začali chátrat.
1: Lidově to začali chátrat. A když po revoluci, předpokládám, v 89. zůstali opuštěny, říkám to doufám historicky správně, a chopila se toho ta vaše banda, nebo banda, předchozí banda těch vašich přátel, spolek
2: Barbora.
1: Spolek Barbora. A začali tam blbnout. Tak a tady odsaď začneme.
2: No blbnou, ono to taky jako občas nebyla sranda, jo, protože to něco takového jako dá dokupy po tom, co se na tom vyřádili komunisti, jako žádná
1: prdel. Všechno zničený, jako dokážu si představit, ano.
2: A v podstatě oni tam začali někde na začátku 90. let, 93. třeba, ale první návštěvníci tam byli až v roce 98. Jo, a od té doby už to funguje jako skanzen a furt se to tam jako různě vylepšuje, zvětšuje.
3: Zvelebuje.
2: Nakupují se nové mašiny.
1: Tak, a k tomu se dostaneme teď. Pecka, další od vás, nebo vlastně první od vás. Ty jsi, Máří, Jimiho Hendrixe vybrala, Purple Haze. Proč zrovna tuhle pecku? To je tvůj oblíbený Big Beaták, nebo...
2: To taky, ale je to tam cíleně vybraný kvůli tomu Lomfestu, protože nám tam pravidelně jezdí hrát Jarda Barták s kapelou Ex Post a on hraje i tyhle ty jako starý šlágry a teda jako velice jako přesně a perfektně.
1: Dobře.
2: Takže já bych začala prostě něčím, co ho posluchači rádia být znají, aby se hned na začátku nevyděsili.
3: Protože až jim pustíme to, co si hrajeme my, to budou koukat.
1: To bude teprve peklo. Tak jo, Jimi Hendrix, Purple Haze a pak se dostaneme dál.

0: Jen povídejte, povídejte, my posloucháme. Roková zpovědnice na Rádiu Beat.
1: Ano, my si budeme povídat s Šárkou a s Máří o jedné akci. Kolem ní se točí právě Solvajovi lomy, ne doly, protože doly by to by znělo jak z Pána prstenů, že jo? Gimli a spol.
2: Gimliho
1: takže
2: máme taky.
1: Lomy, ano, Gimliho máte tam, vydáváte úplně všechno. To je pravda. Ale především, jak jsem uvedl na začátku, Šárka a Máří jsou spolupořadatelky, že vás je na to víc.
2: Ano, my to spolu pořád.
3: No, ne, já jsem jenom taková podržtaška, přivez, odvez, vytiskni, rozvoz.
2: No, to je nejdůležitější funkce.
1: Šárka je podržbotka, nebo co?
2: A já jsem podržbotka, plus ty, já ti půjčuju do řemesla, protože to moderuju.
1: Hlavní pořadatel je kdo teda? Podržtaška s podržbotkou, dobře.
2: Tak to je historicky, ale na tom se podílí pár lidí, já. Asi to vzniklo v hlavě Monči, ne?
1: To je jedno.
3: Já si myslím, že v hlavě je možná spíš Majka.
2: Majka, no. Mike s Mončou jsou takový
1: prostě
2: jako
1: ta vaše partička dala dohromady tenhle festival.
2: Naše partička si vymyslela, že nebudeme furt špinavý podzemí, že vylezeme ven a ukážeme, jaký jsme borcí.
1: Jak vás napadlo, že tenhle ten festival, který se jmenuje Lomfest, tak tady už nemusím vysvětlovat, proč se tak jmenuje, že se bude konat zrovna na tomhle místě poměrně odlehlým od civilizace, tedy musím říct, já jsem tam byl jednou, loni, myslím, že jo. Já už se to nepamatuju, my jsme se tam nějak s Ulinem trošku prdli, on mi vypil červený víno, všechno, to je fakt. Protože loni tam hrál Norby, Oliny z chleba a Ivan Hlas, bylo to úžasný, ale i ostatní kapely fantastický, já jsem byl takový skeptický, kamže to jdu, bylo to opravdu takový, jak to říct, skromný, ale zároveň velkolepý a mělo to úžasnou atmosféru. Takže vřele doporučuji. To je jenom taková moje vzpomínka. Zkrátka a dobře, letos je to desátý.
2: Letos je to devítka.
1: Desítka bude to. Ale to vůbec nevadí, že jo. Tak, tohle vás napadlo a ptal jsem se na to, že zrovna v tomto místě, asi proto, že tam je prostor a že jinde by to bylo těžší.
2: No, nebo kdyby byl Lomfest na koupališti, tak by to asi nebylo.
3: Tak ten prostor je samozřejmě jako na to hodně vhodnej, teda když máme dobrovolný vstupný, nemusíme to oplocit nebo takovýhle jako opičárny, ale jak jsem říkal, že to vlastně vzniklo k tomu vzniku z jako oslavy vzniku společnosti Barbora. A tehdy na tom prvním ročníku, já jsem tam nebyla, protože jsem o tom nevěděla, tam hrály jenom tři kapely. Jo, a za

0: Takže proč si nezahrát i nepozvat na to hraní někoho dalšího? No a postupně se to tak nabalilo, takže letošní ročník 6 kapel, loni tam bylo 7 kapel, pokud vím, a příští rok to bylo úplně
1: velký. Jaký je žánrový nebo stylový složení, tedy ta dramaturgie toho festiáku?
2: Jako dalo by se říct, že to je převážně folkový, ale jak jsme si pouštěli třeba toho Hendrixe, tak i tohle to tam zazní od různých interpretů. Beatles jsme tam měli, revival z Kladna, vynikající. Jo, takže je to taková všeho chuť, vlastně, aby si každý přišel trošku na svý.
0: Myslím, že se nemusíme bát říct folk rock například i
1: Folk rock, někdy až rock tedy.
2: Někdy třeba country punk.
1: Country punk je zajímavý, punk. Ano. To je velice zajímavý styl, určitě. To by mě docela zajímalo.
0: Country punk je pokaždý potom, když je after party taková, takže my máme vždycky potom jamíček až do rána, do časných ranních hodin, do svítání, ranního kudopění, a to je country punk a grom.
1: Výborně. Hele, holky, vy jste teď vybrali... Stimberka. Co je to Stimberk? Nebo kdo je to Stimberk?
2: Stimberk je vrch u kousek od Kutné hory, Malešov. A tam jsou starý opuštěný doly.
1: Je jasný.
2: Je to o tom. A je to teda, je to takový zvláštní, ale je to vánoční píseň, jako aby jsme se ochladili teď.
1: Počkej,
2: v tom
1: a Stimberk je tedy kapela? Nebo?
2: Ne, Stimberk je název té písničky. Je to od kapely Tektonika.
0: Zdravíme Majka, protože to je...
2: Je to kapela, která vlastně jako, když se zadaří, tak hraje na pódiu třeba dvakrát do roka. Jo. A takže,
1: když se zadaří, jo.
2: Takže pro ty posluchače to většinou bývá jako svátek. Jo. Tak
0: to je čistě jeskyňářská kapela, tohleto v podstatě, no, kde se, a ty normálně... A
1: já sádě lidi vím, že hrajou maximálně dvakrát do roka, když jsou furt někde zalezlí v nějaké jeskyně.
0: To nikdo neslyší, no.
2: pak se to samozřejmě hraje u toho ohně, když se vyleze z těch děr, ale to má přece jenom jako jiný aranžmá trošku. Takový, že jsme rádi, že to někdy zahraje.
1: Jste rádi, že vylezli všichni muzikanti zdraví a živí, jo.
0: S nezlámanými údy.
2: No.
1: A Tektonika bude letos taky na tom festiáku?
2: Letos bohužel nebude, protože se trošku přeskupuje sestava a bylo by to náročné prostě to naskoušet takhle narychlo, takže, ale jestli teda to půjde dobře, tak příští rok by tam mohla být a třeba i s lepším drivem než minulý
0: rok.
2: Já
0: myslím, že příští rok tam bude určitě, protože desítku si nemůže Tektonika nechat ujít.
1: No, já si myslím, že se nenechám ujít snad ani já. To
0: určitě.
1: Je
2: a bude tam už s tou harmonikou.
1: Takže Tektonika,
0: a bude tam, už s tou harmonikou, to na kterou hraje Máří.
1: Výborně.
0: Na držky.
1: Ano. To dopovíte potom. Fakt. Tektonika, Stimberk, a já se pak chci zeptat, co je to ten spolek Barbora. Mě zajímalo. To už několikrát padlo, tenhle název, spolek Barbora. Ale zatím nám, lajkům, nejeskyňářům, abych tak řekl, není to úplně jasný. Teď ovšem Tektonika a Stimberk.

Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Míšková zpovědnice na Rádiu B.
1: Šárka Smíšková a Máří Mikšaníková. To jsou dvě děvčata, který zastupují organizační tým, abych to řekl takhle, festivalu Lomfest a jeho letošní 9. ročník. Holky, teď by bylo dobrý prozradit, kdy se Lomfest letos koná a další takový různý podmínky a v podstatě zázemí, který tam pro návštěvníky je. Tak, kdy se koná?
2: Tak letošní ročník se koná 1. srpna.
1: V sobotu.
2: Od dvou.
1: To je jedno, prostě už odpoledne brzo, ano.
2: A je to kousek od obce svatý Jan pod Skalou, kousíček od Berouna, český krás. Myslím, že to většina lidí jako zná, jako že ten svatý Jan je hodně atraktivní místo a ono to patří pod ten katastr.
1: A je to kousek v podstatě.
2: A je to kousíček.
3: Do pěšky. Toho skanzenu Solvajovy Lomy, ten je přímo i na mapě, když se někdo zadá do Google.
1: Kolik je to kiláků ze svatýho Jana do Solvajových Lomy?
3: No, ze svatýho Jana do Solvajových Lomy je to hlavně hodně do kopce.
2: No, je to asi třeba jenom kilometr, ale prudkej.
3: Takže tam je lepší přístup potom z Bubovic.
1: Z Bubovic. Kam se dostane návštěvník autem?
3: Tam se návštěvník dostane autem a dá se tam zaparkovat na parkovišti a do skanzenu se teda musí kousíček dojít pěšky po Štěrkové cestě.
1: A je to po rovině, to je důležité.
3: Je to po rovině, rozhodně.
1: Pro nás, tedy pro mě, já jsem zástupce obyvatelstva, který nesnášejí kopce, jo? Teda dolů jo, nahoru ne. Takže je to po rovině z parkoviště přímo do toho areálu Solvajových dolů.
3: Ano, krásná procházka.
1: 1. srpna od 1, respektive od 2 odpoledne tenhle ten festiválek. Je tam všechno k dispozici. Pivo, víno, kořalka, grilované klobásky.
3: Zmrzlina, káva, co ještě tam máme, buřty na opejkání, bývá pravidelně gulášek, chleba se sádlem, co ještě máme za menu, Máří?
2: No pak je tam spousta tvrdýho alkoholu.
1: No to je důležitý, to je. Tak je. Zvláště pro předškolní děti je to vítaná pochoutka.
2: A budeme tam mít i cisternu s pitnou vodou.
3: Ano, cisternu s pitnou vodou.
1: Prosím vás také, abyste teď pochopili, co je to za festival Lomfest. Je to opravdu takovej ten starý, dobrý festiák, ne ten přemodernizovaný, kde máte k dispozici nabíječky na mobily a takovýhle to. Já nic proti tomu nemám, jo? Proti těm velkým rockovým festivalům, to k tomu samozřejmě patří. Ale je to takovej pozůstatek ještě takového toho pravýho Woodstocku, i když samozřejmě ano, v malý míře, jo.
3: My jsme takovej Woodstock, že nevíme ani, jestli nebudeme třeba občas hrát Unplugged, takže.
1: Jo, protože třeba se přeruší proud. Ne, opravdu zvuk byl minulé, tedy loni, fantastické a já jsem si to užil. A ty lidi taky teda jsem čuměl. Ještě chcelo. Si pamatuju, že chcelo, že jo?
3: Ano.
1: A
2: no,
1: přesto tam lidi trsali, jak diví. A opravdu ta atmosféra je bezvadná. Já to chci říct z vlastní zkušenosti, protože jsem tam byl a ta atmosféra byla úžasná. Taková domácká, útulná, to je to správné slovo. A pro rodiny s dětma, já kdybych tam měl syna třeba malýho, tak bych, nebo kdyby ho měl dispozici tedy v té době, tak bych ho tam určitě vzal, protože tam bylo spoustu lidí s malejma dětma a i ty děti si to užívali. I v tom dešti si představte. Navíc je součástí tady toho festivalu spoustu bezvadných atrakcí, jak pro dospělí, tak právě pro ty děti. K tomu se ještě dostanem. Já jsem tady slíbil, že vysvětlíme, co je to spolek Barbora, tak v tomhle vstupu jsme se k tomu nedostali, protože jsme si popisovali Lomfest, což je vlastně dobře, takže za chvilinku ještě vám spolek Barboru a bratrský nebo sesterský spolek, jak se tam je, Geospeleos představím. To jsou totiž ty dvě skupiny, které vlastně Lomfest dávají už 9 let letos dohromady. No, a dohodli jsme se s Máří, ta vybrala pecku Až přelezem plot o Ivana Hlase, protože Ivan Hlas loni, jak jsem říkal, Ivan Hlas Trio, hráli na Lomfestu, no, prosím.
3: Já bych tomu chtěla dodat, že u nás se žádný plot přelejzat nemusí, protože tam žádný není a vstupné je dobrovolné.
1: Výborně, takže samozřejmě dobrovolně, když dáte 5 litr, tak budeme všichni rádi, nebo
3: no,
1: tady
3: holky budou
1: rádi. To je jasný. Tak, přelejzat plot nemusíme, nebo nemusíte. Ivan Hlas měl trošku kdysi jinou zkušenost.

0: zpovědnice.
1: Holky, spolek Geospeleos a spolek Barbora. Stručně, o co jde?
2: Tak kdo?
3: No tak zkuste, jestli budeš stručně.
2: Tak já to zkusím stručně. Spolek Barbora spravuje ty Solvayovy lomy a spolek Geospeleos je zaměřený spíš na to krasový podzemí, to znamená jeskyně, ne že by tam chyběly štoly, ale prostě jeskyňáři plus ty skanzeňáci, když by se to takhle dalo rozdělit.
1: Ale jako jste na jednom území a tam jste se sešli, tak jste se dali dohromady a dali dohromady Lomfest. Říkám to dobře.
3: No, ona i ta členská základna se jako propojuje, že kdo je členem Geospelosu, je třeba i někdo z nich členem Barbory.
2: A tam oba gora nezavadíš, no. Takže to se tak prolíná.
1: No to já si myslím taky, jako, že lidi, kteří neustále lezou do nějakých jeskyní a vrtají se. Pozor, ale já jsem taky lezl do jeskyní, jo. To nikdo neví. To
2: tak
1: bylo
2: nám
1: ještě,
2: to vyprávěj.
1: No to bylo, ne, to bude velice stručný, jako jo. To bylo na Gimplu. A s jedním kamarádem jsme objevili, Velkou Ameriku, že jo. Což je kousek v podstatě tam.
2: Což není jeskyně samozřejmě.
1: No to není, no tak to je lom, že jo, dobře. No tak vy máte taky
3: slova. No ale vevnitř je spousta jako krasových jevů.
1: A právě. A tam se lezlo po takovým rezavém laně, že jo, z takový té druhé strany, než je ta brána. Nevím, jak je to tam dnes, nádherná čistá voda v těch dvou jezerech, ještě nebyly spojený, to ještě nestoupala voda tolik. A byly tam vstupy do takových uměle vytvořených jeskyní, ale pozor, který propojovali, jak se jmenovala ta druhá, ten druhý lom, tam se dalo prolíst z Velké Ameriky do
2: Mexiko,
1: ano, děkuji. No a tím umělým tunelem, tak člověk potkával takzvaný komíny, vy to znáte.
2: Jo, to jsou takový
1: ty kolmí dolů, prostě. Tohle byly kolmí dolů, ne, vůbec je neopravujte. My jsme měli lana, spletený z prádelní šňůry, koupili jsme si přilby, takový ty stavební, co prodávali u Rota, jo, a takhle vybavený, profesionálně teda, jsme lezli do těch komínů a málem jsme se tam jednou zasekli tak, že jsme sotva vylezli. Takže pozor, já to znám. To byla jenom krátká poznámka. Už v tu chvíli jsem pochopil, že člověk, který leze do takovýchhle děr, kde je naprostá tma a vůbec, tak musí být magor. To znamená, že tím pádem tu vaši, ten kamarád čopt s Bramborou, s Barborou, pardon, a Geospeleos jsem chápu jako spolek šílenců. Co je na tom krásný, že jste dali dohromady tenhle ten fantastický festival, který jste nazvali Lomfest. Co tam je ještě za ty atrakce ostatní pro návštěvníky, to si řekneme už v příští hodině, protože čas letí. Co je Tomáří Transsexuál? To je název písně, ale kdo ji hraje?
3: To je název písně od další skvělý kapely, která letos na tom Lomfestu hrát bude. Je to taková stálice Lomfestová, jmenuje se Blair Ted a je to kapela hospodského Janíka Zikána s Hostími, kam velice rádi jako chodíme na pivo.
2: Hostím je vedle Svatojánu.
3: No a ku podivu patří pod Berouna, jmenuje pod svatý Jan. A uvidíte sami, jestli se to bude líbit.
1: Já myslím, že určitě bude.
3: Je to kontroverzní trošku píseň.
1: No, kontroverzní. Co je kontroverzní na transexuálovi? No tak někdo se tak nějak přemění, že jo? No, já se třeba, ne, že bych takhle zrovna v tomhle směru, jo. A já se přeměňuju večer ze střízlivého do úplně jiného člověka. A myslím, že mnohem zajímavějšího, než se normálně. Třeba, to je moje zkušenost, transexuál, no.

0: Odpusťte, otče, zhřešil jsem.
1: To je dobře, milé dítě.
2: Roková zpovědnice na Rádiu Beat.
3: Šárka Smíšková a Máří Mikšeníková jsou hostky v dnešní rokový zpovědnici. No a za chvilinku si povíme o jedné skvělé atrakci Lomfestu.

0: Rádio B. Rocková zpovědnice.
1: Holky, součástí Lomfestu je jedna úžasná atrakce, na kterou jsem čuměl jak z jara, protože bych si, ano, i se zvonečkem, tady to Šárka tady předvedla názorně. Já jsem na to koukal jak z jara, protože bych to v tom prostředí, mně to tam přišlo jako taková divočina. Bych to nečekal, že tam prosviští vláček plnej lidí, dětí, rodin a tak dále, který v podstatě doprovází a je víceméně asi už tradiční součástí Lomfestu. Tak co je to za atrakci, Máří?
2: Tak je to parní lokomotiva Brunhilda, která tam jezdí od roku 2022.
1: Ale je starší.
2: Je to předválečná výroba nebo meziválečná.
3: Tak hlavně to je stálá součást skanzenu, protože vždycky ta doprava toho materiálu v tom lomu původně byla závislá na vozejčkách, kterým se říká hunty, a který vozejí ten materiál. A protože tam do toho patří koleje a všechno, tak naši kluci mají takovou dobrou zábavu a pokládají koleje. Jednou ty koleje povedou až do Bubovic a bude od parkoviště vozit návštěvníky do skanzenu Brunhilda. Zatím to ještě takhle nevypadá, zatím to takhle není, kousek musí dojít pěšky, ale je položených těch kolejí zhruba 5 kilometrů, možná teďka už víc, a je to nádherný, je to zhruba 15-20 minutová jízda tou parní mašinkou, která se děje pro návštěvníky toho festivalu, pokud na dobrovolném vstupném někdo upustí 300 a více, tak dostane náramek a má tyhle jízdy zdarma. Pokud je škudlil a nechce nám přispět na festiáček, tak za 50 korun, myslím si, může koupit jízdenku. A v naší tramvaji prodejní, kde se zároveň prodávají i bušty, a touhletou Brunhildou se projet. A Brunhilda je vždycky vypravovaná, když zvučí další kapela, tak aby tam lidi neseděli, nekoukali na muzikanty, jak tam...
1: Projeli se tam po okolí.
3: Tak se tam projedou po okolí. A nejkrásnější je to v noci, když s parní mašinky už lítají jiskérky a depára.
1: Zapalují les.
3: Je to
1: les.
3: Velmi romantické.
2: No, nesmějí být výstrahy požárů.
1: Teď to říkám.
3: Tak doufejme, že zaprší jako, před festiákem.
1: Když z Brunhildy v noci létají jiskry, zapalují les a vznikne nádherná romantická nálada a prostředí. Nedělám si prdel. Teď, když přátelé z vás vypadne při dobrovolným vstupní, jak říkala Šárka, 300, tak pak jedete v Brunhildě zadarmo. Když z vás vypadne 300 tisíc, tak si můžete koupit i Brunhildu. I když mám pocit, že ona bude asi dražší.
2: No,
1: ale
2: to
1: počkej,
2: dražší.
1: Ale to je parní mašina. Je to, jak jsem teda, nejsem žádný zkušený železničář, jo. V skutku tomu vůbec nerozumím. Prostě koleje, mašina, že jo, vagónky, jezdil jsem takhle s babičkou z Prahy do Plzně. No, to je celý, co si tak pamatuju z železnice. Ale co jsem si všiml, zase ještě docela dobře vidím, tak ta trať je, to je úzkorozchodná trať, ne? Přece to sloužilo jako dopravník takovej pro ty šutry, který se těžili v těch Solvajových lomech nebo v tom Solvajově lomu, a vozilo se to v takových, jak si mi říká, huňky?
3: Huntíky, hunty. Jo,
2: konkrétně hunty. Tady v Kyplorách.
3: Tak Kyplory nebo hunty.
1: To jsou takový ty rezavý vany, takový, jo, sklopný, je to tak?
2: Jo.
1: No, prosím vás, já chci říct, že ty Solvajovy lomy jsou i skanzen, ale vlastně muzeum, protože tam je spoustu takových rezavých, no, jak to zní, důlních strojů, ano. Takže kdo je technicky zaměřen, jo, a kdo to, ale pozor, teď si nedělám srandu, tak tam opravdu najde neskutečný stroj, který já jsem v životě neviděl, jo. Co to tam je. A teď je to tam rozmístěný, co jsem si všiml, i po těch pasekách, tam jsou ty lesíky, a v těch pasekách jsem viděl, že to tam je už i aranžováno do takového muzejního, jak to říct, aranžmá.
3: A můžete to najít,
1: expozice, ano, děkuji. Tak tam to najdete a v tom centru, kde je i pódium, že jo, kde to tam žije na tom festivalu, tak tam jsou nádherný baráky. Jsou tam.
3: Tak to jsou a ty důlní baráky. Drtič. Například budova Drtiče je překrásná. Pod kterou...
1: A ty jsi mi říkala, že, v tom, že se v tom bydlí, že to máte jako chaty, jako takový letní, nebo ne, nebo co, nebo...
3: Tak tam bydlejí členové, který tam jezdí spravovat ten skanzen, tak musí někde spinkat.
1: Ano, tam bydlí členové, který jinak nemají kde bydlet. To...
3: Oni většinou mají kde bydlet, ale radši bydlejí tam.
1: A přesně. Než v paneláku, bydlel bych tam, protože, přátelé, to je něco úžasného. To jsou stavení, které jsou fakt taky staré nějak z předminulého století.
2: Jsou to ty původní budovy, které tam byly, aby spolek Barbora je opravil a většinou to jak jsou jako skladovací prostory. Část je muzeum s expozicí těžby a dopravy vápence a část je taková jako klubovna.
1: Jo. A je to fakt úžasný. Krom toho, že tam... A to si necháme zase na potom. Ještě jsou tam jiný zajímavosti, který bych si sám přál přes noc poznat. Come together. Pozor, to se chněte. Teď já jsem myslel jenom na velice tyhle... jak to říct? No, nesprostý...
3: Ale nic nemysleli.
1: No, ale tak divně jste se tvářili. Come together, pustím radši. Proč, prosím tě, váří, pustíme come together?
2: Je to proto, protože většinou to bývá rock. Na Lomfest jezdí kladenská kapela, hrajou beatlesácký věci.
1: Budou letos taky.
2: Budou letos, jmenují se Come Beatle Together a proto je vybraná tohleta písnička.
1: Takže pozor, tady uslyšíme v originále, jo? Come together.

0: pestu, já musím takhle pomalu, protože já bych se, kdybych mluvil rychle, tak se zadrhnu.
1: No a stejně si to, se přeřek, řekl jsem, si doli zase. Zase jo, jsme v Morii.
0: Zase jsem, no ano, lomy, prosím vás, jo, jsou to. No, to je jedno. Jsou tam sice nějaký jeskyně, kam občas zaleze Šárka Smíšková, protože se vrtá furt v nějakých skalách, ale jinak jsou to lomy, tak. A kromě těch objektů starých obrovských strojů, to bude bavit vaše děti, konkrétně tedy kluky, si dokážu představit, protože kluci jsou na tyhle stroje, opravdu ty na ně koukají s vyvalenýma očima, mám tři děti, ale jenom jednoho kluka, to je ne. A teď, tak jsem poznal, že tyhle ty děti na to čumí jak zera. Když jsem tam loni byl, tak jsem byl svědkem toho, jak ty děcka na to lezou různě a tak dále.
1: No, lezou tam i holčičky.
0: No, i lezou tam i holčičky statečnější, ano. Který nemají zrovna na sobě bílý nebo růžový šatičky. No, ale v každém případě jsou to stroje, kde jsem ani já nepoznal nebo nechápal, k čemu tedy sloužili. Ale jelikož byly strašně obrovský, nebo jsou strašně obrovský, tak chápu, že to byly stroje pro boj s vápencovou skálou asi.
1: Ano, a nesmí se na ně líst.
0: Nesmí se na ně líst, toho tak jsem naváděl, no tak nesmí se na ně líst. Jsou to exponáty, prosím vás, jo. Ale na tom místě, kde se koná Lomfest, tam je samozřejmě bar, výborný kafe tam měli, teda musím říct. Občerstvení, to jsme všecko řekli, a jsou tam starý tramvaje, je to tak?
1: Jsou tam dvě staré tramvaje, jedna je používaná jako kasa vlastně ve skanzenu Solvayovy lomy, kde se právě dají zakoupit vstupenky na prohlídku muzea nebo na výklad v muzeu do štoly, protože je tam zpřístupněný kus štoly s výkladem a dá se tam koupit i jízdenka na vláček. Pak se tam dá koupit občerstvení v tramvaji a buřtíky syrový, který si návštěvníci opečou na ohýnku,
0: K
1: dispozici oheň, ano.
0: K dispozici je oheň zdarma.
1: Ano. A pak je tam ještě jedna tramvaj, ale ta je spíš jako expozice takových poustrů, na kterých je historie skanzenů v oknech a do kterých se úplně nechodí. A to je ta stařička tramvaj s těma dřevěnýma podlahama.
2: Vevnitř je sklad materiálu na Lomfest.
1: Ano, přesně. A občas tam někdo spí.
0: Tam občas se odebere někdo, kdo už je značně podroušen a pro pospaní. Když se někdo zdrží na Lomfestu, protože ten program je docela dlouhý, končí to, tam není omezený večerní čas, ne?
1: Na Lomfestu se nespí.
2: Je tam omezený večerní čas, musí se končit do 10. Myslím, že možná jsme měli dohodnutý i do 11. Protože jak se zvuk šíří krajinou, tak v obci Bubovice si na nás vždycky stěžovali, že tam děláme kravál, takže je tam omezený čas.
1: Asi 5 kilometrů ale, vzdušnou čarou.
2: Ale když se sleze z toho pódia, pak se hraje už jenom amplakt u toho ohně a to už nikoho vlastně moc nezajímá.
0: Ano, přátelé, když se sleze z pódia a hraje se pod pódiem, to už nikoho v podstatě nezajímá, protože člověk je mimo mikrofony, to chápu. A je to tam v podstatě až do rána, jak jsi řekla.
2: No, já jsem tady uvedla, že se tam vlastně nespí, že se tam jezdí nespat, ale lze se domluvit a návštěvník si tam může v určitém prostoru postavit stan, jo, když bude zájem.
0: A nedělat bordel, nenechat po sobě bordel.
2: A, ano, ano, uklidit po sobě ráno.
0: Tak, to už jako snad normální kultivovaný člověk asi pochopí. A zrovna na Lomfest nejezdí takový hovada jako třeba na jiný akce. Ale o tom se nebudu rozšiřovat. Co jsem tam viděl, tak to publikum bylo veselý, rozkošný a kultivovaný. To
1: já
0: musím
1: dokonce
0: říct.
1: Bych chtěla podotknout, že jsem loni nebo předloni vyprovázela dva nevědomí, který tam přišel. Jsem říkala, odkud jste se dozvěděli o Lomfestu, oni říkali z plakátu, tak to mě taky docela zaujalo. Pak se zjistilo, že teda nějaký zbytky zraku tam jsou a musím říct, že tam zůstali až do pozdních večerních hodin. A pak jsme se teda, pak se teda vydávali někam k parkovišti a podobně, tak jsem je radši doprovodila teda až na místo určení, protože jsem o ně měla docela strach, takže i tyto služby poskytujeme, když by se tam někdo ztratil.
0: Zajímalo v noci takhle tyhle dva jedinci, čím odjížděli potom?
1: Odjížděli autem.

0: Já jsem byla docela konsternovaná, říkala jsem, kdo z vás bude řídit, a radši jsem se do toho moc jako nedostávala, ale každopádně, kdyby chtěli přijít letos znova, tak jsou srdečně zváni, protože ty ve mně zanechali teda nezapomenutelný dojem.
1: Zřejmě měli ve vozidle volant, brejlový volant.
0: No, nebo vodící obsáře.
1: Ne, ne, já nechci si z toho dělat samozřejmě legraci, tak asi nějaký ten, to jsem se chtěl právě zeptat, že dva slepí občané zjistili z plakátu, kdy a kde se koná Lomfest. Tak jsem si říkal, že jste tak bohatá produkce, že tisknete plakáty brejlovým písmem. No. Dobře, tak to asi ne. Tak to jsme si takhle doplnili to spaní, takže pokud byste měli zájem, tak se tam přespat dá, my budeme všichni doufat, nebo hlavně organizátoři Lomfestu, že nebude tak dost pršet jako loni, ale že bude nádherný počasí a teplo.
0: A já myslím, že i loni to krásně vyschlo do večera.
1: Ano, to vyschlo to, já jsem to vyschnul, ale to je jedno. V každém případě.
0: Zalejval něčím jiným.
1: No chcelo jak blázen, co si budeme povídat.
0: No ty jsi se zalejval něčím jiným, takže ne, si nevyschnul.
1: Ne, já jsem tím, čím jsem se já zalejval, z toho jsem neměl mokrý hadry. No,
0: to bylo to prostě...
1: Ale i v tom dešti to mělo opravdu... Byla to prostě i v tom dešti jízda. A propo, co kdybychom si pustili písničku, kterou vybrala Máří, ta se zrovna jmenuje podobně, že jo? Nebo stejně, jízda.
0: A bude to a
2: je,
0: jízda.
2: Je to opět od kapely Tektonika, jednoho z hlavních organizátorů. A jízda, protože Lomfest je jízda, jak má být.
1: Jo, to je fakt. Ale to můžu potvrdit za fakt, to jako zase. Ale kecám.

Rádio Beat naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Rocková zpovědnice na rádiu Beat.
1: Tak, jsme v rokový zpovědnici zhruba v půlce, ještě máme spoustu času, aby jsme si spoustu věcí ještě objevili a nebo taky připomněli. Připomínám mimo jiné, že mými, oni nechtějí, abych jim říkal hostky, no. Tak mými hosteskami, to taky nechtějí, abych jim říkal. Tak mými hosty jsou ty holky, který se jmenují Šárka Smíšková a Máří Mikšaníková. To je tak strašně složitý příjmení, že kdybych byl třeba podroušen, tak už ho nevyslovím teda, ale vidíte, že jsem ho vyslovil, to znamená, že nejsem. Co znamená? Co? Že nejsem podroušen. Ano? Tak, Lomfest. Propagujeme tuhle skvělou akci, která má úžasnou atmosféru. Koná se 1. srpna v Solvajových Lomech, ano, ne Dolech, ale Lomech, od 14 hodin, jak jsme si upřesnili, je to tak, kde vystoupí kapely Který děvčata. To je na vás.
2: Tak my si vezmeme tahák.
1: Jo, počkej, já vám musím pustit mikrofon.
2: Tak. Děkujeme, že jsi nám pustil mikrofon.
3: My tady máme tahák, samozřejmě.
2: My tady máme tahák plagát, který je i rozvěšený.
1: Já mám na všechno taháky, to se nic nedělejte.
3: Takže 9. ročník Lomfestu bude otvírat kapela Forget, což je jako bluegrass.
2: Já můžu číst ty upoutávky, jo? Ty to vždycky řekneš a já přečtu ten zbytek, takže Forget, řekni Forget.
3: No, tak Forget.
2: Bluegrass Music Band, svižnost ve všech možných polohách, jak anglicky, tak i česky.
3: Další jsou nástroje.
2: Bar folkové interpretace, příštící po hlavách trilobitů z barandovského hudebního nebe.
3: Pak bude Hluboké nedorozumění.
2: Středočeská kapela vznikla na džemech za branami festivalů.
3: Potom bude Come Beatle Together.
2: Pečlivě vybraný Beatles Revival, samý pecky.
3: Následuje Blair Ted.
2: Nejlepší hostímská kapela na světě se svým multižánrovým repertoárem.
3: A uzavírat bude Slávek Janoušek.
2: Který pro nás má vzkaz o nepřetržitém filmu Života pro malé i velké.
3: No až to všechno skončí, tak se sejdeme s kytarama a s různýma ostatníma nástrojema, kdo na co hraje, u vohně v altánu vedle pódia.
2: A odehraje se zpívání toho, co ještě nezaznělo v podání přítomných interpretů.
1: To znamená i těch, kteří vystupovali na pódiu předtím.
2: No kdo tam vydrží a zůstane tam s náma, tak si hraje až do rána.
1: To se no nebude zmožen různými vlivy, nebudu říkat kterými. V každém případě znovu poznamenávám, že se můžete zúčastnit tady toho mejdanu u toho ohně a vrátit se do takového přirozeného prostředí, ne, že někam přijedete na nějaký festiák, který si užijete, rozhodně máte skvělý zážitky, seberete se a jedete domů, ale že si užijete komorního festivalu, který zase tak komorní není, když se tam sejde hodně lidí, to teda ne, ale pak si s těmi, který jste viděli, na který jste trsali, tak s těmi se pak u ohně zahrajete další pecky a můžete se samozřejmě přidat. Říkám to správně.
2: No jistě, ať si každý vyjme nástroj. Někdo,
1: jo, že mu bude i zapůjčen třeba po případě.
2: No v žádném případě. Ať si každý vezme svůj.
3: Když budou některý muzikanti odvážní a zapůjčí, tak
2: jo. To nemůžem slibovat.
1: Jasně, to nemůžem slibovat. Lepší.
2: Já myslím, že ty nikomu držky nepůjčíš.
3: Hele, to je tak odolný nástroj, že
2: fakt.
3: To, no.
2: Tak já si je půjčím.
1: Já bych taky svoji držku nikomu nepůjčil, teda radši. On by totiž ani nikdo půjčit nechtěl.
2: Dobře, tak to převedeme. No. Držky neboli akordeon, no. Neboli harmonika tahací.
1: Ano, to je to, že Máří hraje, pozor.
2: Ano.
1: Máří, a budeš na pódiu hrát?
3: Letos ne, ale když se všechno dobře povede, tak příští rok s tou Tektonikou bychom tam měli vystupovat.
1: Jsi dostala novou Tektoniky, jo?
2: No. Má už z ní hrát dlouho.
1: Jo.
2: Od jak tě živá,
3: ne? No ne, skoro? Tak no, na harmoniku hraju asi 4 roky, takže tak nějak od té doby.
1: A proč letos nehraje s Tektonikou?
3: No, protože tam nebude vystupovat.
1: Jo, ona tam nebude, aha. No,
2: Tektonika si dává pauzu a ale, o to lepší bude 10. ročník.
3: Ale pokud bude prostor a chuť, tak u toho ohně ty písničky můžou klidně zaznít.
2: Takže
3: nástroje
2: třeba
3: tam mít budeme.
1: V tvým podání.
3: No v našem.
4: Tektoniky,
3: v tektonickém.
4: Tak tektoniky tam taky budou lidi.
3: No
4: takže
3: tam budou všichni.
4: Akorát nechtěli, aby byli v oficiálním programu. Já si myslím, že v tom džemíčku na ně dojde.
1: Aha. No vy to máte teda vymyšlený. No dobře. Rezavej starý song. Já jsem si čuchal tu písničku, když jsem jí dával do pořadí tedy a střihal. To je výborná věc. Co je to za partu?
3: To je Jarda Barták a kapela Ex Post.
4: Taky pravidelní účastníci téměř.
3: Většinou Obrok bývají.
4: Obrok, no my to střídáme, aby nebyly furt stejný kapely.
3: A kromě Blertetu?
4: Kromě Blertetu, které je vždycky, a Tektonika většinou taky.
1: To je výborný, jak vy se doplňujete vždycky. Jedna něco řekneme, protože to takhle to, kromě toho, že to teďka bude jinak, no tak jako dobře. No ale bude tam i tenhle, no ten tam zrovna nebude, protože tam byl loni. Dobře. No ale máte to výborně, jako jste výborná dramaturgická dvojice, to musím uznat. Tak.
4: Tak, když lezeš na laně z jeskyně, tak taky musíš trošku spolupracovat.
1: No to je pravda, no tak to už no. Je trošku zase jiná dramaturgie. A Rezavej starý song, tedy kapela, ještě jednou.
3: Jarda Barták a Ex Post.
1: Ex Post tam budou letos nebo nebudou?
4: Letos
3: nejsou, protože se střídají s těma Beatlesákama, aby tam toho tvrdýho nebylo zas tak jako přehršel, přece jenom je to folkový festival.
1: No to je hlavně. Jako, ano, to folk je, ten metal nemůžeme přehánět, přátelé, jo. To, až tam budou Judas, no tak to bude zajímavý opravdu tom, koho vystřídají teda. Dobře, Rezavej starý song, škoda, že tam nebude tahle ta parta, protože tahle písnička mě fakt zaujala.

0: Odpusťte, otče, zhřešil jsem.
1: To je dobře, milé dítě.
2: Roková zpovědnice na Rádiu Beat.
3: Dnes jsou na návštěvě v rokový zpovědnici Šárka a Máří, spolu organizátorky festivalu Lomfest, který se koná v Solvajových Lomech 1. srpna, to je sobota, od 14 hodin. Ten festiák už jsme popisovali, že má skutku rodinnou atmosféru a je to, panuje tam taková vlídná, takový vlídný prostředí, no a samozřejmě výborná muzika, kde můžete trsat o 106, dokonce, přátelé, pánové, i o 100 péro, když to mám takto říct. Pokud chcete vědět nějaké podrobnosti, nebo vás zaujaly tyhle ty dvě dámy, či znáte to okolí Solvajových Lomů, tak pište SMSky nebo mailem. Vaše příspěvky budeme jenom rádi. V této třetí hodině rokový zpovědnice vám taky holky prozraděj, jaký je okolí festivalu Lomfest, protože je to prostředí, který mnozí z vás dobře znají, ale třeba vůbec netuší, jak se dají tyhle ty nádherný místa českého krasu propojit, tedy respektive konkrétně propojit s Lomfestem na toho 1. srpna, na tu sobotu, protože je to vlastně taková pozvánka na skvělý kulturní zážitek a je to pozvánka na nádherný víkendový vejlet. Ať už jste sami a bezdětní, nebo ať už jste dětní, to znamená, že děti máte, můžete tady tu pozvánku a tady tu nabídku využít. Co je kolem, to vám za chvilinku řekneme, když tak pište. A teď už AC/DC, Highway to Hell. Prosím vás, výlet na Lomfest není cesta do pekla, to ne.

0: zpovědnice.
1: Děvčata, mám tady jeden příspěvek, já vám ho přečtu, který je tematicky nebo je směřován k okolí Solvayových lomů, jo? Nebo Solvayova lomu. Je jich víc těch lomů nebo jenom jeden?
2: No, oficiálně je to v množném čísle Solvayovy lomy, protože je tam víc lůmků.
3: A víc etáží.
1: Víc pater, jo, v tom.
2: Tam. No, etáž je prostě patro lomu.
1: Ale jak jsem tam, to je pravda. Já jsem tam a tam to člověk netuší, jak je to zarostlý trošku, jo. Tam ten areál už těch dolů, lomů, pardon. Tak my jsme tam zaparkovali, kde jsme si udělali v autě teda spaní, ano, takovým docela mezi těmi... mezi těmi výstavními objekty.
3: Exponáty.
1: Těmi exponáty, ano, tam byla V3S-ka stará jako rezlá, krásná teda. To už člověk na silnici fakt nevidí. A vedle stálo taky nějaký prapodivný vozidlo, zřejmě určený jako potom exponát, který bude někde stát na nějakém důstojnějším místě. Tak jsem tam zaparkoval svůj už taky značně odřený vůz. No to jedno. A v noci se mi chtělo čurat, tak jsem říkal, já s tím autem ne. Takový háječek, že jo. Takový, víš, tam byl, jako mně to přišlo, jako taková rovinka hájek prostě. Tam byl, komu ublížím, ravencům, no, tam zrovna nemají určitě nějaký červín, co, no. Tak jsem šel a málem jsem se zhroutil do hluboké propasti, protože tam normálně, jak to tam je vykopaný a vytesaný těma bagrama s prabagrama, abych tak řekl, jo, těma starýma těma důlníma strojema, nebo lomu, ne, jak jsem říkal.
2: Důlní stroje, no.
1: No, důlní stroje.
2: Zvuk exkurzi na nižší etáže.
1: No, asi
3: lomařská technika.
1: Tak normálně pozor na to, tam je fakt úžasný na tom prostředí tam, v té přírodě, že tam skutečně narazíte na neskutečný překvapivý věci. Já neříkám, že je nutný být nějaký extra opatrný, žádný strže tam nejsou, to ne, jo. Ale tak večer, když tam jako si člověk...
2: Jo, myslím, proletět se tam dá dobře.
3: No, podle kolejí, když se jde.
1: No.
2: Ale tam jako normálně návštěvníkům nepovolujeme vstup, to je technický zázemí v podstatě, který je tam páskama oddělený, aby se tam právě
1: někdo
2: nezranil. Ano.
1: Ale co mě překvapilo druhý den ráno, že tam do toho jakéhosi údolíčka, kde jsem vypouštěl své druhé já, jak to mám říct, tak jsem čural nějaký stan, co tam byl postaven pod tím, ale ne tam.
2: Tak, jsi nedočural.
1: V mém věku jsem tam nedokázal, jako samozřejmě, doproudit, asi takhle bych to řekl. Tak, tolik jenom k mojí zkušenosti osobní, a teď tady ta poznámka. Nedaleko je taky trafostanice, pardon, která je předělaná na bydlení a má i v nejvyšším patře, kam se všude leze po žebřících spaní. A je to tam moc romantické. A je tam taky kadibudka s tak hlubokou šachtou dolů, že můžeš počítat, kolik vteřin to trvá, než to dopadne dolů. Myšleno hovno. Ano? To je moje poznámka, ano? Je tam něco takového?
2: Samozřejmě.
3: Je to terénní základna členů Geospeleosu. Tady ty skupiny zpřátelený.
2: Základní organizace České speleologické společnosti Geospeleos, která má v majetku tuhle tu trafačku starou, a kde jsou vlastně udělaný, kde je udělaná jak sklad vybavení, tak prostory na přespání, a když se tam přespává, tak je dobrý mít tam kadiboudu. Že?
1: Jo, a můžou i z té vaší zpřátelené skupiny, tedy chlapci z Barbory, taky počítat, jak dlouho jim bude padat lejno dolů do šachty? Nebo tam tak můžete srát dokonce, jenom vy?
2: Ty tam mají dvě kadibůdky ve skanzenu, ale my zajišťujeme na Loamfest, zajišťujeme samozřejmě profesionální toalety, omyvatelné, krásné, plastové, tojtojky nebo nějaký jiný.
3: No, nevím, nebo Johnny Service, něco takový.
2: No, nebudeme tady říkat ty firmy, no, ale jasně. Pro návštěvníky samozřejmě trošku potřebujeme víc toho vybavení. My dokonce sponzorsky i scháníme toaletní papíry, taky nebudu říkat od který firmy, protože to se tady nesmí, ale máme určitý sponzory, který nám trošinku spíš nás zajišťují materiálně a takovej sponzorský dar ve formě 100 rolí hajzl papíru, to je prostě super.
1: Přátelé, tady vidíte ten důkaz. Tady vidíte ten důkaz a návrat do starých dobrých dob. Na rádiu Beat každý rok vždycky mluvíme o Woodstocku, když má výročí. Takhle ti chlapci tam začínali. Ano, přesně, scháněli sponzory, kde se dalo. Co se týče kadibudek, hajzl papíru, stánku různých, jestli vůbec, jo. Takhle to bylo opravdu, a to byl 68. rok, pozor, 69. tedy, Woodstock, ano. A tady vidíte, píše se rok 2026. A Loamfest je jediný zástupce woodstockých festivalů, když to mám takhle říct. Protože holky to takhle schánějí. Vlastně je to festival dělaný na koleni a o to větší to má atmosféru. Tedy klid, pohoda, jazz, jak se říká, i když tady spíš folk, jo? Ale přesně to z toho vyvěre. Já si z toho nedělám srandu teď, vůbec ne. Já to myslím naprosto vážně, že ta atmosféra je tam uvolněná v přírodě, mimo vlastně civilizaci, kromě těch obřích strojů, kteří vás tam hlídají někde ze tmy, ano, a houká tam mašinka, parní mašinka, z který líkají jiskry, jsou tam prostě, je tam občerstveníčko, pečete si buřty na ohni a z pódia vám hraje skvělá muzika. Co byste chtěli víc? To je největší nebo nejlepší uvolnění mysli, který může existovat. Žádný stres, žádný fronty, žádný oprus, prostě nádherná věc. Teď jsem vám to vychválil, ale vychválil jsem vám to proto, protože jsem to zažil a skutečně to na mě takhle působilo. To je celý. Tak, kadibudky jsme vyřešili, vy, vážení posluchači, klidně pište SMSky nebo maily. A teď Máří vybrala skladbu Jumping Jack Flash. Proč?
3: Je to opět kvůli Jardovi Bartákovi expostům, ale to, co tady pustíme, tak to není v tom aranžmá, kterým to teda jako hraju, protože oni to hraju jako velice přesně jako stouni. A tak snad se to bude líbit. Ne,
1: já jsem totiž, Máří, do toho vstoupil. Jo. Já jsem si písničku samozřejmě našel, my máme tady v mnoha verzích, cover verzích tedy, a Máří mi řekla, zopakuji, prosím tě, Barták, pan Barták, ano, říkám to správně,
3: ano.
1: Hraje i tuhle píseň z repertoáru Stonu a docela přesně, ano, a říká, co kdybychom si vybrali nějakou pecku, kde to zas tak přesně není, ale zase je to tak trošku jinak. Jumping Jack Flash od Stonu na rádiu Beat hrajeme, tak i všichni takhle znají v této podobě. Barták to hraje na Loamfestu třeba zase po svým a Yngwie Malmsteen to hraje taky po svým. Tak jsem to protlačil s dovolením a je to nářez.

0: Jen povídejte, povídejte, my posloucháme. Roková zpovědnice na Rádiu Beat.
1: Tak děvčata, tady další příspěvek a dotaz v podstatě, ano. Moc díky holkám za pozvánku na Lomfest, mám zapsáno. Přijdeme, chci se zeptat, kde je doporučené parkování. Díky, Monika.
2: To parkování je na okraji obce Bubovice, ale tam je to placený, pokud vím, a ne úplně drobně, ale vždycky zajišťujeme parkování na louce před obcí Bubovice, takže stačí sledovat čipky.
3: Budou tam cedule.
2: Budou tam všude cedule, takže parkování zdarma na louce před obcí Bubovice.
1: A pak je to pěšky?
2: Procházka lesem, kousíček.
1: Na minuty?
2: 3, 5.
3: Do 10 minut to bude.
1: No, do 10 minut.
2: S dětma, krásná procházka lesem.
1: Záleží s Monikou, záleží Moniko, s kým budeš. Jestli s dětma, nebo jenom s přítelem, či manželem. A tak dále. Tak, toliko popsání, sledujte prostě cedule. Jo, já tu moderní dobu, různý ty navigace na telefonu, jeden mě, když řídím a něco hledám na telefonu, tak mě telefon vždycky spadne někam pod pedály, takže je mi to předplatný. Já miluju, když jsou někde cedule a šipky.
2: Slibujeme cedule a šipky.
1: Šipky a cedule. A v různém pořadí.
2: Ano,
1: jsou prostě.
2: V různém pořadí.
1: Tak, tolik k tomuto. No a já jsem chtěl právě ještě, holky, se zeptat, protože vy jste to naznačovali, svatý Jan pod skalou. Byl jsem tam několikrát, když jsem s tím kamarádem se snažil líst po skalách a do různých děr, jo, kdysi dávno, tak jsem samozřejmě do těchto míst zavítal. I jsem tu vodu z té studánky pil. Tam je studánka.
3: No to není dobrý nápad.
1: Proč ne?
2: To mi nedělá.
1: proč to není dobrý nápad?
3: No, řekněme, že krasové vody jsou poměrně povrchové, takže se tam můžou vyskytnout i různé bakterie, které jako nedělají tělu úplně dvakrát dobře.
1: A my jsme se nikdy neposrali teda jako s tím, jako bylo víc. A počkej, to bylo kdysi dávno.
3: V podstatě je to o víře, někdo říká, je to svatá voda, pít to budu, nic mi to neudělá. Ano, ale my to jako neděláme.
1: Víš, jsem věřící. A vyplatil se mi to, krásně. No to je to, takže nebudu doporučovat, dobře, je to krasová voda povrchová, jak nám vysvětlila jeskyňářka Máří.
2: Jo, nezlehčuj to, tenhle vývěr není úplně povrchový.
1: Já to nezlehčuju.
3: Ale odezvu to má, když zaprší, tak se zvýší průtok.
2: To bychom se museli zabývat geologií, ale některé krasové vody jsou i v podzemí několik let, než vyvírají na povrch.
1: Ano, nebudeme se zabývat geologií, určitě. Jenom chci připomenout, že děvčata, jak Šárka, tak Máří, lezou do jeskyní, lezou do děr, kde neví.

0: den ještě víc obohatit. Jo? Že by si udělal nějakou takovou procházku. Dokážete doporučit něco? Svatý Jan je od Bubovic, asi Kylák, ale to, říkali jste, že je to do kopce.
1: Ne, od Skanzenu, od Bubovic je to trošku dál, ale...
0: To nebudeme dopodrobná tohle. Ale kousek je i Karlštejn, že jo?
1: Taky, ale já teda nemůžu doporučit spojování toho výletu, protože ten Karlštejn je za mě tak hektický. Ale samozřejmě, pokud má někdo takovou náturu, že zvládne ráno proběhnout Karlštejn a odpoledne se zúčastnit Lomfestu a pak tam jamovat až do rána, je to jeho boj.
0: Ty neznáš Japonce třeba?
1: Japonci ty to zvládnou,
0: víš,
1: ty určitě, ale
0: Prahou?
1: Musím říct, že jsem ještě moc Japonců na Lomfestu neviděla.
0: No tak třeba přijde o nějaký, třeba jo. To, protože Japonec, normálně Japonec, dokáže oběhnout celou Prahu a to je kurňa kus cesty z těch různých památek matičky Prahy. Normálně za jedno dopoledne, chápeš? Chápu. A pak si na hotelu celý odpoledne prohlíží zpracovává fotky.
1: Blbě, no. Že z nich neuslyší moc hrát ty kapely z těch fotek.
0: Ale třeba přijdou Japonci odpoledne, no to je jedno.
1: Každopádně je tam možnost teda ten Karlštejn, jsou tam lomy, velká malá Amerika, na který na velkou se, Ameriku se dá podívat opatrně ze zhora. Je to kousek, to je jedna lokalita.
2: No, je to blízko.
1: Přes vodu jsou tam, přes Berounku jsou koněpruský jeskyně, to si myslím, že by bylo třeba dobrá kombinace, protože tam je prohlídka zhruba na hodinu.
2: On i ten Tetín jako historická obec je moc pěkná.
1: Jo, takže jet třeba z Berouna do Tetína, podívat se ke kostelu svaté Ludmily, na výhled na Beroun a směrem do Krasu k Alcazaru, potom klidně popojet na koně pruský jeskyně, proběhnout se v chladu jeskyní, nechat si povědět něco penězokazectví a podobně. No a potom odpoledne zakončit na tom Lomfestu, tak to určitě jde. Svatý Jan pod skalou sám o sobě taky stojí za vidění, je tam grota pod klášterem svatého Ivana.
0: Kde je ta studánka?
1: Ta studánka je nahoře, ta grota je níž trošinku než je studánka o jednu etáž. Pak vlastně se dá jít nahoru ke kříži na to bradlo, který je nad vlastně svatým Janem pod skalou. To každý zná ten kříž, nebo kdo tam přijede, tak ho určitě nepřehlídne. Jde se tam kolem takový krásný kapličky a odtamtud, když někdo už vyleze k tomu kříži, tak je to ke skanzenu, co by kamenem dohodil. Stačí se držet kolejí.
2: A zvuku píšťaly mašiny.
1: Ano, ano, přesně. No, takže to jsou další výlety.
0: No tak to mě stačí, to stačí, bylo úplně takhle, úžasný jo? Tohle. Tohle bylo úplně úžasný, něco mě na tom zaujalo. Já jsem tak okouzlen tvým výkladem, že jsem úplně zapomněl, co mě zaujalo.
1: Ale kdyby někdo chtěl, tak může zůstat celý den ve skanzenu, protože no. Ráno může do muzea, pak může do štoly, pak může na festák, přitom jezdí mašinkou.
0: Ano, já jsem přesně ten návštěvník, na kterýho teď míříš.
1: Jedno místo na celý den.
0: Já si tady dám v rádiu být dopoledne, odpoledne jsem tam jako na koni a celou dobu zůstávám ve skanzenu. Protože já to tam tak jako hlídám, víš, jako abych...
1: To jsme mohl... rádi.
0: No.
2: A jíst a pít tam něco vždycky.
0: No,
2: na tramvaji.
0: No právě. Já jsem si tedy naivně loni, už jsem to dneska zmiňoval, naivně jsem si přivez svoje víno, protože jsem netušil, jak to máte skvěle zorganizovaný. No dobře, no tak jsem měl svoje víno, zjistil jsem, že jsem to vůbec nemohl dělat. A o to víc mě to naštvalo. Protože jsi se ke mně sednul olivné skleba a to víno mě stejně se vychlastal, že jo? Takže jako doufám, Oline, že až přijedeš příště na Lomfest, že mě to trošku jako oplatíš. Ale jedna věc mě zaujala s tou Amerikou. Jo, už vím. Já jsem chtěl poznamenat, že ta Amerika, Velká Amerika se tomu říká nějak oficiálně, že jo?
2: Nebo tam, jsou tam víc těch lomů, Velká, Malá Amerika jsou asi nejznámější, je ten lom Mexiko, který je jako trestanecký lom, se mu taky říká. Já. No a pak tam je spousta ještě jako dalších menších lůmků.
1: S kam, nejrůznějšími názvy.
2: Ano, kam původně
0: zjel trampové. A ty jsou vyhledy, člověk ani nenajde, protože když je nezná, tak jsou víceméně zarostlý.
1: Může do nich spadnout, no, ale všechny tyhle ty lomy například

0: Příklad, když už se teda bavíme o speleologii, tak jsou zmapovaný a konkrétně na tom hodně dělá Mike, kterýho písničky jsme tady pouštěli z tektoniky, a ten se zasloužil o to, že je celá renovovaná mapa těchto lomů v českém krasu.
1: Dá se někde sehnat, tedy asi na internetu?
0: Vyšlo to v časopise Český kras, pokud si pamatuju.
2: No a bude teď vycházet kniha, celý ucelený dílo o lomech Mořina. O těch Amerikách.
0: Protože to patří vlastně pod závod Mořina, že jo, ty Ameriky, to jsou majitele. Dá se tam objednat dokonce i prohlídka na Velkou Ameriku přes lomy Mořina, protože ty ji spravujou.
1: Já jsem o té Velké Americe chtěl mluvit proto, protože pokud to nikdo neví, v tomto lomu se využíval k natáčení filmů, a to slavných filmů, například scény z Limonádovýho Joea, že jo, jak tam jede na koni pan Fiala a pan Gott zpívá tu slavnou píseň, že jo.
0: So far do you,
1: No, přesně tak. Dokonce tam americká produkce, bylo po revoluci, točila Pinokia na té ploše nad Malým jezerem, oni už tedy splynuli, a další filmy. A já vím, že bych neměl, ale koupání v jezerech ve Velké Americe, nebo v tom jezeru...
0: Je zakázáno.
1: Je zakázáno sice, ale je luxusní, teda musím říct.
0: No, já jsem hlavně to chtěla doplnit, že tam probíhal jeden takový rozšířený ročník Lomfestu, kdy tam byla taky hudební produkce dole, takže...
1: A jak vám to... Jak jste to dokázali realizovat?
0: To tam bylo na oficiální dohodě s Lomy Mořina.
1: A jste tam neměli proud?
2: No, natáhlo z vrchu kabel a bylo to tam.
1: A kdy to bylo? Který to bylo?
0: Tam se ale teďka běžně koncerty dělají, takže kdo se podívá na stránky Lomů Mořina, kde to bude určitě ty Ameriky zmíněný, tak některé kapely si tam tu produkci objednávají. Už je to teda za úplně jiný peníze, to objednání této scény, ale je to přímo na břehu Velké Ameriky.
1: To může být zajímavý.
0: Může to být ještě zajímavější. Díky.
2: Já bych nezacházela do detailů.
0: Ano, nebudeme.
1: V každém případě tam může být výborná akustika. Nic. To jsme si tedy osvětlili, že v rámci Lomfestu si můžete udělat výlety do tohohle nádherného okolí Českého krasu. Včetně Karlštejna, který to teda proflákla i dobře.
0: Srdce Českého krasu.
1: Ale já doporučuji hlavně Jana pod Skalou, protože fakt jsem tam párkrát byl a na mě to působí neskutečně magicky, to místo. A nejen na mě, na toto místo působí neskutečně magicky na Máří, protože Máří je nejen tedy jeskyňářka a já nevím, ještě další ty tvoje zájmy si říkala, že spíš se staráš, spíš inklinuješ jakoby k těm technickým věcem v těch Solvayových lomech, když tak mě vyveď se omilu, jestli to říkám blbě.
2: No já jako nejsem členem Barbory, ale občas tam prostě pomůžu, že se, já nevím, obrousí lak na tramvaji, natře se znova a různý takový jako drobnosti technického rázu teda.
1: Ano, takže Máří je vynikající lakírnice historických strojů. Ale ty jeskyně má ráda velice, ale hlavně, přátelé, to vy nevíte, je velmi nadaná, šikovná malířka. A každý rok, pokud se nemýlím, maluješ tu scénu svatého Jana pod Skalou s tím křížem, je to tak?
2: Ne přímo takhle tu konkrétní scénu, ale malovala jsem různý, jako právě třeba portál štoly v Solvayových lomech, nebo trafačka tam byla, co tam ještě bylo, Brunhilda na etáži projíždějící, jako...
1: Takže různý scény.
2: A různý scény, některé byly pak dražený vlastně ve prospěch Lomfestu. A letos teda je to trošku jiná scenérie, je to inspirovaný písničkou Heliova kometa od Slávka Janouška, který tam bude hrát a ta písnička tam zazní, takže je to vlastně text zobrazený do té grafické podoby, takže kdo to vydraží, budeme to asi dělat před Slávkem, že si to pak může prohlížet a hledat ty věci z toho textu v tom obrázku.
0: Takže tato dražba vlastně nám umožňuje získat nějaký finanční prostředky zase na pokrytí nákladů toho festivalu. Není to úplně legrace i takhle malej festiválek zafinancovat, když...
1: Dá fušku.
0: Dá to docela fušku a hlavně tím, že jsme malej festiválek a není tam tak masová návštěvnost, tak o to hůř se zase schánějí sponzoři. Je to takovej začarovaný divný kruh. Jo, místo podpořit nějaký malý rodinný akce, no, podporovat ty obří, kam se nacpe spoustu lidí za těžký peníze, tak jako je to trošku rozdíl.
1: On není začarovaný, on ani není divný, on je přirozený. A co je přirozený, může v dnešní době působit začarovaně a divně, to je fakt. Zkrátka je to na dobrý vůli těch lidí a zase garantuju, že si tam užijete úžasné chvíle, přirozené chvíle, jakoby takové uvolnění, které už v dnešní době člověk často potká nebo zažije. Asi tak. Ta poznámka se Slávkem Janouškem, to je hlavní hvězda toho festiáku.
0: Letošní, ano.
1: Slávek Janoušek, tak to je spíš pozvánka, tak pro folkaře, ano. Tak i ty můžeme samozřejmě oslovit lidi, kteří zrovna neposlouchají jako tvrdý metal, tak určitě budou reagovat. Takže Slávek Janoušek jako poslední číslo festiáku Lomfest. No a ještě jeden dotaz mě tady. Ten tvůj obraz s tím svatým Janem, já jsem byl nadšen z něj. Jo. Ale neměl jsem teda nějaký prostředky finanční, abych toho tam jako vydražil. Nemáš nějakou kopii ještě jako někde doma?
2: Mám to jenom vyfocený. Jako zdokumentovaný, ale...
1: A to se dá jako fotka nepoužít, nebo co? Jo? Tam? To se pak dobrý.
2: Leda do tisku prostě, no.
1: Leda do tisku, no. To si tady nevím, o čem mluvíš, ale to je jedno. V každém případě můžu to mít doma takhle jako...
2: Určitě, to je volně k šíření tady ty
1: jo,
2: věci. To.
1: Jo. Protože to je fakt hezký, no.
0: Já ti pořád říkám, že to nemá šířit, Máři, že to bude za velký peníze jednou pak.
2: Po smrti.
0: Po smrti.
2: To už mi
0: tak
2: bude
0: jako
2: jedno.
0: Většina výtvar no, slavných malých.
1: To je přesně ono. Po smrti je to těm umělcům hovno platný, no. Tak to si budu povídat.
0: Já bych chtěla ještě podotknout, že Máří je i autorkou plagátů na Lomfest, kde je motiv právě mašinky Brunhilde, nějakých notiček a dalších
2: věcí. Je tam jenom vozejk.
0: Je tam jenom vozejk, no. Protože vzniklo ono se to mění, jo, ten plagát má něco... víc motivů.
2: Vzniklo to v době, kdy ta Brunhilda ještě nebyla.
0: To jo, to Brunhilda, ta se koupila až v roce 22, když to Lomfest, když si odečteme těch 9 ročníků, tak už je starší.
1: A mě připomíná nějakýho Cimrmana. To je to. No, jak jeden říká, v našem případě jeden. No a Máří je ještě autorka plakátu, je mašinka, je tam spoustu takových motivů a tohle. Tam je jenom vozej.
0: Tam byl vždycky jenom vozej.
1: Vlastně. Gabreta. Máří, to si vybrala ty zase tuhle písničku?
2: No, je to tam, protože na ročníku, teď nevím, který to byl, to je asi fuk, tak jsme měli Majerovy brzdové tabulky.
1: Ne, pozor, destičky, to je jiná kapela zase, jo?
2: Myslím tím kapelu Petra Linharta. A tak jsem vybrala tady tu asi jejich jako nejznámější píseň.
1: Mně to připomnělo Blackmore's Night, tedy Richieho Blackmora a Candy Night, slavnou to dvojici, která propojila folklor, dá se říct Big Beat a jak bych to řekl, a folk. No, co jsi chtěla k tomu říct?
0: Já bych tady chtěla k tomu jenom říct, že Gabreta, kdyby náhodou posluchači nevěděli, tak Gabreta je Šumava. To je keltský název Šumavy.
1: Tak to vidíte, Blackmore's Night. Co jsou? Kelti.
0: Keltová.
1: No, tak je to tady. Tam vždycky pravdu. Gabreta.

0: Vlková zpovědnice.
1: No, my máme ještě jeden telefonický příspěvek, který se týká magického místa, které se nazývá svatý Jan pod Skalou. Kdo je tam? Haló?
2: Ahoj, tady Mašát.
1: Nazdár, čau. Tak co by si ještě poznamenal k svatému Janu pod Skalou?
2: Hele, mají tam Mercedes-Benz 5,5-tunku mašinu. A my jsme ji ukradli.
1: Kde
2: my jsme ji normálně ukradli.
1: Mercedes-Benz 5-tunku mašinu měli ve svatém Janu pod Skalou?
2: No jasně, sedíš se tam bokem, koukáš hlavou doprava, no takhle jsme prostě tam jezdili, přidělávali jsme si tam vagonky v 88. roce, to, no. No.
1: Aha.
2: Tak, no, pak na nás přijela veřejná bezpečnost a pomocná stráž veřejné bezpečnosti.
1: Tak to, že to bylo v dávných dobách, jasně, to už teď není skutečností. Dobrý, tak hezká vzpomínka, no. To se kradlo cokoliv v podstatě.
2: Ne, ale my jsme jezdili sem a tam po hale a pak nám to bylo málo a vyrazili jsme dveře a prostě vyjeli
1: jasně,
2: jsme.
1: Dobrý. Hezká vzpomínka na dobrodružná léta. Hele, díky moc za příspěvek. Měj se. Čau, čau. Ahoj, čau, čau. Tak, holky, to nám trošku připomnělo doby dávné. Je vidět, že tento kraj zažil spoustu různých dobrodružství. V každém případě pojďme shrnout, protože za chvilinku už zpovědnice končí. Pojďme shrnout tedy, co jsme dnes vlastně chtěli především říct. Tedy byla to pozvánka na 9. Lumfest. Máte slovo.
3: Tak já připomenu, že se koná 1. srpna v sobotu a je to od 14 hodin.
4: No a já bych připomněla, že to bude v katastru obce Bubovice, nebo nejlepší přístup je tam přes Bubovice, kde bude i před obcí zajištěná louka na parkování, z který se dá bez problémů potom do areálu Solvajových lomů dojít. Na tom festiáku máme dobrovolné vstupné, nicméně kdo utrousí 300 korun a více, dostane náramek, který ho opravňuje k jízdám mašinkou po celou dobu festivalu zdarma, takže to má potom zahrnuto v ceně. Na místě je zajištěno občerstvení, sociální zařízení, plná cisterna pitné vody, čepuje se pivíčko, vaří se dobrá káva, myslím, že bude gulášek, každoročně jsou řízky, každoročně jsou klobásy, polívka, ta je obzvlášť druhý den výborná, protože kdo se tam zdrží do druhého dne, tak tam má možnost takového provizorního bivaku, ale prosím vás, ve vlastních bivakovacích prostředcích, ty tam opravdu nerozdáváme. No a co ještě dalšího? Počasí je objednáno, doufám, takže by mělo vyjít a všechny vás srdečně zveme a vemte sebou děti, protože si myslím, že ty děti si to tam hodně užijou a můžete to spojit i s nějakým zájmem o štoly, podzemí, speleologii. Kdybyste se tam chtěli na cokoliv zeptat, tak ve skanzenu narazíte určitě na někoho. Vy, kdo jste třeba teďka poslouchali a řekli jste si, že z vás bude jeskyňář, tak tam určitě najdete někoho, kdo vám poradí, jakým způsobem se z vás ten jeskyňář stane a po ukončení festivalu u džemu u ohně vám jistě bude vyprávět i to, jak se ten jeskyňář stal z něho.
1: To bylo moc hezky řečeno. Super. Mářík, ty k tomu chceš něco dodat ještě?
3: Já si myslím, že Šárka byla dostatečně vyčerpávající.
4: Já jsem vyčerpávající.
3: S informacema.
4: I bez informací.
3: Ne, řekla to strašně krásně.
1: No, Šárka dokáže vyčerpat opravdu člověka. Až do mrtě teda musím říct. Holky, díky za návštěvu. Znovu opakuji, Lumfest, velice příjemný, komorní, rodinný festiák, který má opravdu svoje originální kouzlo. 1. srpna od 14 hodin Solvajovy lomy, ne Bubákovice, ale
4: Bubovice.
1: Ale Bubovice, zaparkujete, je to uprostřed přírody a zároveň jste obklopeni starou, dobrou, trvanlivou technikou, důlní technikou, jako skanzen, která je tak dobrá, že vydržela dodnes.
4: My děkujeme za pozvání.
1: No, tak jo.
4: Děkujeme za propagaci festiáku a doufám, že spoustu lidí přijde.
1: Určitě, já tam budu teda. No, tak jo.
4: To jsme rádi.
3: Tak se uvidíme 1. srpna.
4: 1. srpna, ahoj.
1: Mějte se, čau.

0: Jasné nálezy. Na rádiu Beat.
1: Vážení posluchači, vítám vás u poslechu pořadu Krásné nálezy. Hudební galerie známých, neznámých i zcela raritních rockových nahrávek od 50. let po současnost. Příjemný poslech rádia Beat vám přeje Jaroslav Císař. Dnes vás už po třetí v době prázdnin a dovolených zvuk poslechu dalšího pořadu letošního mezinárodního prázdninového seriálu, který jsem pro vás tentokrát připravil pod hlavičkou Letní roková všeho chuť. Opět dostanou prostor skladby bez ohledu na dobu jejich vzniku, napříč teritorii i hudebními styly. Nápad na založení švédské skupiny do Night Flight Orchestra neboli NFO se zrodil v roce 2007 v hlavách zpěváka Björna Spitstrida a kytaristy Davida Andersona, když byli na turné po Spojených státech se souborem Soilwork. Ke spolupráci pak přilákali několik zkušených rockových matadorů ze země Tří korunek i dvojici sborových zpěvaček. Nová formace již má svou mateřskou základnu ve městě Helsingborg a vyznačuje se návratem do doby melodických rockových osmdesátek, pak v roce 2012 představila své debutové album. Dnes už jich má na svém kontě celkem 7. Na úvod jsem pro vás přichystal ukázku Paloma. Pochází z jejich poslední čerstvé velké desky Give Us the Moon z ledna 2025. Na její přípravě se již nepodílel kytarista Anderson. Zemřel v roce 2002 ve věku pouhých 47 let. Počátkem 70. let minulého století patřilo k vůčím položkám belgické progresivní undergroundové scény trio, které se pojmenovala Recreation. Vzniklo v Lutychu a věnovalo se instrumentální tvorbě. Za svoji poměrně krátkou existenci vydalo v letech 1971 a 72 dvě alba. V jedné recenzi jsem se dočetl, že produkovalo něco mezi hudbou a nehudbou. Vedle zajímavých hudebních pasáží totiž s oblibou pracovala s řadou různých zvuků, včetně vyzvánění telefonu, dětského pláče nebo imaginárního vojenského pochodu, a to vše zaobalovalo do různorodého avantgardního hudebního hávu z prvky jazzu, klasické hudby, folku a rockového progresu. Vůči osobnosti této formace byl hráč na klávesové nástroje Jean-Jacques Falaise. Tenhle zajímavý, ale svým způsobem ukrytý hudební poklad pro Evropu uchovali Australané, kteří v roce 2003 obě alba souboru Recreation vydali na CD. Z toho druhého Music or Not Music z roku 1972 teď na rozhlasových vlnách rádia Beat zazní skladba War Business is a Good Job s otřepaným a stále platným tvrzením, že válečný obchod je dobrý job.

0: mít krásné nálezy.
1: Nyní na řadě soubor Weezer z Los Angeles, který zde vznikl v roce 1992. Od roku 2001 působí ve stabilizované čtyřčlenné sestavě a na své konto si připsal celkem 16 alb. Jeho tvorba má mezi rockovými fanoušky slušný ohlas, o čemž svědčí, že celosvětově zatím prodal 35 milionů desek, jen ve Spojených státech více než 10 milionů. Z hudebního hlediska jsou velmi různorodá. Kuriózní je, že často vydává pouze pod hlavičkou Weezer. Pro jejich odlišení se pak nezřídka využívá jejich jednotící barvy obalu. Například jejich albový debut Weezer z roku 1994, který jim produkoval Rick Ocasek z The Cars, má podtitul The Blue Album. Ocasek jim produkoval i to zelené z roku 2001. O tom z roku 2019 v černé barvě se zase nemluví jinak než jako od Black Albu. Do dnešního vysílání Rádia Beat jsem z tvorby Weezer vybral jako ukázku skladbu Dreamin' z toho jejich šestého z roku 2008. Podle červené barvy jeho obalu se označuje jako The Red Album. Jedná se také o jedinou velkou desku kapely, kde solově zpívají všichni její členové. Vyznačuje se rovněž hudebním experimentováním. To mělo sice za následek její menší komerční ohlas, v daném případě ovšem relativní, protože se desky prodalo téměř 500 000 výlisků, ale zase si získala větší uznání od hudebních kritiků. V americkém žebříčku dosáhla 4. místa, v kanadském 2., japonskému vévodila a v Británii se umístila jako 21.

0: Vzácné nálezy Jaroslava Císaře na bídu.
1: Angličtí představitelé nezávislé rockové scény, kteří si říkají The Wedding Present, vznikli již v roce 1985 v Leedsu z rozpadlé kapely The Lost Pandas. S přestávkou v letech 1997 až 2004 fungují až do současnosti. Prakticky jediným stálým členem kapely však pouze zpěvák a kytarista David Jetsch. Skupinou již prošla téměř 30 muzikantů, mezi nimi i kytarista ukrajinského původu Petr Solovka, jenž patří také k jejím zakladatelům. Dokladem téhle skutečnosti je album The Wedding Present z roku 1989 ukrajinské výstupy v Ivana Píla. Připomíná, že skupině pomáhal i známý rozhlasový matador rádia BBC John Peel. Skupina má na svém kontě dosti masivní diskografii, kterou tvoří 54 singlů, 18 z nich proniklo do britské Top 40, 9 studiových a 24 koncertních alb a rovněž 21 kompilací. Z období místy poněkud bláznivé existence formace The Wedding Present dnes připomenu rok 2022, kdy zahájili šňůru vydávání nového singlu každý měsíc a tak vytvořili historický rekord a vyrovnali si i Elvisi Preslimu. Tuhle fázi své činnosti kapela zdokumentovala na trojalbu, respektive dvoj CD 24 Songs, které vyšlo v květnu 2023, rozšířené ještě o 5 bonusů. Z téhle hudební megakolekce za vámi ze studia Rádia Beat posílám skladbu Science Fiction. Vyšla v listopadu 2022. Ve zmiňované singlové šňůře měla pořadové číslo 11.

0: Radio Beat. Krásné nálezy.
1: Kalifornská skupina The Peanut Butter Conspiracy vznikla v Los Angeles z popele souboru, který si paradoxně říkal Popeli, čili The Ashes. Jeden z jejich lídrů, kytarista a zpěvák John Merrill, se v roce 1966 vydal na zkušenou do Evropy, kde našel nové spoluhráče, bubeníka a rytmického kytaristu. Když začali v Americe znovu koncertovat, byla to už trochu jiná kapela. Začali se jim množit nabídky manažerů na spolupráci. Vybrali si Billyho Jamese, který jim zajistil nahrávací smlouvu u vytoužené značky Columbia, kde nahrávali třeba The Byrds nebo také Bob Dylan. Pouze se jim nelíbilo, že jim přidělili producenta, kdežto oni si vyhlédli Garyho Ashera, známého ze spolupráci s Brianem Wilsonem z The Beach Boys. I to se nakonec rovnalo a už v roce 1960 se skupina mohla pochlubit prvními nahrávkami pod novou identitou The Peanut Butter Conspiracy. Ten název

jen slovní bláznivinou. Prostě chtěli jen něco výraznějšího než The Ashes. Jako alternativu prý měli i The Candy Store Prophets. Použili ji později. Po skupině nakonec zůstala 3 alba. První 2 vydaná u Columbia, třetí For Children of All Ages na Challenge Records. A právě z tohoto alba z roku 1969 teď zazní na frekvenci rádia být ukázka Written Home. Po rozpadu souboru v roce 1970, který se už nikdy nepodařilo oživit, se jeho členové přesto ve větší či menší míře věnovali muzice. Zmiňovaný John Merrill ale také pracoval jako dřevorubec. Zpěvačka Barbara Jean Moyerová, kvůli nezletilosti vystupující jako Sandy Robinson, zemřela v roce 1988.

0: Radio Beat.
1: Zcela současnými představiteli italského progresivního roku je formace, která se říká The Watch. Původně to ovšem byly také The Night Watch, ale po zemětřesení v sestavě v roce 2000 jejich vůdčí osobnost, zpěvák, hráč na flétnu a syntezátory Simon Rossetti název zkrátil. Krátce před vznikem The Watch stihl jejich frontman Rossetti vydat v roce 1998 album pod názvem The Night Watch. Ostatně Rossetti je jediným sponíkem The Watch s jejich začátky až po současnost. Patří rovněž k hlavním autorským pilířům kapely. Pětičlenná skupina vznikla v roce 1997 v Miláně pod silným vlivem Genesis a v její sestavě se zatím vystřídalo 13 muzikantů. Od roku 2014 je mezi nimi i Rossettiho syn Mattia, který hraje na basovou kytaru, syntezátory a také zpívá. Navzdory několika zásadním hráčským obměnám, však soubor od roku 2001 pravidelně vydává své nové velké desky. Dnes už má na svém kontě celkem 8 studiových alb a dále 3 záznamy koncertů. Na rozhlasových vlnách Rádia Beat dnes produkce The Watch zazní ukázka Black is Deep. Pochází z jejich zatím posledního 8. studiového alba z roku 2001 The Art of Bleeding.

0: Fantasy na Radio Beat.
1: Pavlov's Dog, americká kapela progresivního roku, která si za uměleckou úroveň svých desek získala respekt odborníků i zájem rokových fanoušků, ale zrovna loni se připomněla svým novým albem. Její popularita a přijetí však nikdy nedosáhla masivních rozměrů. Také rozjezd Pavlov's Dog nepatřil zrovna k hladkým. Po vydání svých prvních dvou velkých desek se zhruba v roce 1976 rozpadla. Soubor tehdy zmizel takřka beze stopy z hudebního světa, až se začaly šířit fámy typu, že se jejich frontman, majitel specifického vokálu a také hlavní autorská osobnost David Sirkamp předávkoval drogami a zemřel. Ale on byl i počátkem 80. let, kdy se usadil v Seattlu, stále aktivní. Společně s Ianem Matthewsem, známým představitelem folk rocku, jenž působil u Fairport Convention nebo se skupinou Matthews Southern Comfort, založili kapelu Hi-Fi. Ani její existence však neměla dlouhého trvání. Zůstal po ní single a živá EP deska z roku 1981 a jediné album Moods for Mallards z toho následujícího. A právě v ukázce When You Were Mine ze zmiňované velké desky z roku 1982 se vám dnes na rozhlasových vlnách Rádia Beat představí formace Hi-Fi.

0: krásné nálezy.
1: Zakončení dnešních krásných nálezů nesvěřím do rukou nikoho menšího než Björna Riese, uznávaného norského představitele progresivní rockové scény. Tento zpěvák, kytarista, skladatel a producent je nejen zakladatelem a členem formace Airbag, ale v roce 2014 se vydal i na souběžnou solovou dráhu. Riese podle svých slov vyrůstal v 80. letech na albech skupin jako Black Sabbath, Kiss, Whitesnake nebo později Pink Floyd a Marillion. Ostatně se skupinou Airbag se na různých hudebních festivalech osobně setkal i s řadou těchto gigantů progresivního roku. Inspirační zdroje Riesovy tvorby jsou značně široké, včetně elektronické muziky, soulu či hudby z filmu. I jako soulista má už na svém kontě mimo jiné 5 alb. To debutové mu vyšlo v listopadu 2014, to poslední loni v dubnu. Tento tvůrčí oblouk sobě skrývá zajímavou symboliku. Řada hudebních kritiků označuje Björnovo poslední album podle toho debutového za nejlepší. Oceňuje se především jeho naprosté oproštění od floydovského kouzlení z předchozích let. Jeho tvůrce pojmenoval Fimbulwinter. Podle norské mytologie se tím označuje dlouhá drsná zima, trvající zpravidla 3 roky, která předchází konci světa nazývanému jako Ragnarök. Na závěr dnešní hudební přehlídky z této velké desky zazní skladba Gone. Příště vás pozvu k poslechu již 4. části letošního prázdninového hudebního seriálu, který jsem pro vás tentokrát připravil pod hlavičkou Letní roková všeho chuť. Opět zazní skladby bez ohledu na dobu jejich vzniku napříč teritorii i hudebními styly. Za týden se vám se svou tvorbou představí Alter Bridge, Sonáta Arktika, někdejší klávesista Vanilla Fudge Mark Stein, soubor Florence and the Machine se svým zbrusunovým albem, také si připomeneme Oscara Petra, jeho životní pouť se uzavřela letos na konci dubna a další. Vážení posluchači, na setkání s vámi u poslechu dalšího pořadu Krásné nálezy na Rádiu Beat se už příští týden opět těší Jaroslav Císař. Z čerstvé albové novinky Björna Riese z roku 2025 zazní na závěr dnešního vydání krásných nálezů skladba Gone.

0: Nastal čas na 11 skoro zapomenutých pecek z rockové historie. 11 na Rádiu Beat.
1: Příjemný a dobrý ten dnešní pondělní večer vám od mikrofonu tady na Rádiu Beat přeje Martin Vysušil. Začíná další v pořadí už 1009. jedenáctka v 11. Pro tentokrát, pokud se nemýlím, se budeme věnovat něčemu, co není úplně obvyklé v těch jedenáctkách. Většinou se hrabeme ve starých rokových opusech, starých rokových veteránů a díváme se prostě do minulosti, ale tentokrát to potřetí bude jinak. Všechny songy toho dnešního večera vyšly totiž v roce 2026. Budou tady samozřejmě i muzikantští mladíci, ale většinou to budou ti naši oblíbení veteráni, ovšem se svými novinkami. Začneme u 83letého Paula McCartneyho, který vydal album The Boys of Dungeon Lane. Je to vlastně vzpomínka na místa, kde vyrůstali, kde začínali s muzikou. A k tomu mu v písničce, kterou si zahrajeme jako první dnes večer, pomáhá jeho kolega, bývalý, stejně jako on, člen Beatles, Ringo Starr. Home to Us.

0: 11.
1: V 11.
0: Na Radio Beat.
2: Home to Us, dva ex-Beatlové Paul McCartney a Ringo Starr jako jeho host na albu The Boys of Dungeon Lane. Budeme tedy pokračovat dál. Come Taste the Bands. I když ta další deska, další nahrávka je opět solovka. Lou Gramm, spoluzakladatel slavné kapely Foreigner, se kterou byl od let 70. do roku 1990 a pak zase od těch 90. let až do roku 2003. Nicméně my si zahrajeme z jeho letošní solovky, kterou tenhle ten proti svým předchůdcům v dnešním večeru, tedy proti Paulovi McCartneymu a Ringo Starrovi, je relativně mladík, protože je mu teprve 76 let. A Lou Gramm nám nabídne mladou lásku, Young Love. Ta mě přišla z toho jeho alba taková nejsilnější, nejzajímavější.

0: Pouhých 11. A všechny mají něco společného.
1: 11 v 11.
0: Na Rádiu B.
2: Ale abychom nehleděli pořád jenom na ty klasiky, kterým už je hodně, hodně přes 70 let, tak já se teď spolu s vámi podívám na 8. album kapely Alter Bridge. Album eponymní, neboli pojmenované po názvu kapely. Miles Kennedy pořád zpívá jako málo kdo jiný a Mark Tremonti jako kytarista předvádí úžasné věci a možná právě proto jsem vybral právě tenhle ten track nazvaný Slave to Master, protože na jeho konci se Mark Tremonti předvede skutečně s velmi podařeným soulem.

0: 11.
1: V 11.
0: Na Rádiu Beat.
2: V rámci té 1009. 11. v 11. po třetí pojaté jako ochutnávka nových nahrávek starých bardů, nemusí být vždy nutně staří, ale Peter Frampton rozhodně k ním patří, protože je mu taky 670. Tenhle ten britský muzikant, který je známý ze svého působení, kromě sólového, tedy pochopitelně z kapel jako Humble Pie nebo The Hurt, letos uvádí album Carry the Light. A já jsem vybral jako ukázku, která je signifikantní a hned budete vědět, jaká ta deska je a jmenuje se I Can't Let It Be.

0: je jich 11. A všechny mají něco společného.
1: 11 v 11
0: na Rádiu Beat.
2: A po ukázkách z desek Paula McCartneyho, Lou Grahama, Alter Bridge, Petra Frampton, je tu asi jedna z těch nejsilnějších, které zatím v tom letošním roce vyšly. Foreign Tongues. The Rolling Stones vydali opět po delší době skvělé album. Nevím, jak to ti chlapíci v tomhle věku dělají. Micku Jaggerovi bude zanedlouho, konkrétně 26. července, 83 let, ale pořád to funguje. Nejinak je to i v Rough and Twisted. The Rolling Stones.

0: 11.
1: V 11.
0: Na Rádiu Beat.
2: Hrajeme si sama letošní vydání, tedy rok 2026. A po těch všech starých pánech, nebo starších pánech, teď jedna skutečně mladá dívka. Violet Grohl. Pokud vám to jméno je povědomé, ano. Je to nejstarší dcera Davea Grohla, tedy bývalého bubeníka kapely Nirvana a frontmana Foo Fighters. Ona totiž vydala album nazvané Be Sweet to Me. Je to její debut a musím říct, že velmi podařený. Hodně mě to oslovilo, jak tahle ta mladá holka využívá to, co poslouchala vlastně od raného dětství, ten grunge a tu muziku, kterou dělal její otec a jeho kamarádi. Pojďme si poslechnout jeden ze singlů z tohoto alba nazvaný Tam.

0: 11:11
1: na Rádiu Beat.
2: Další nabídkou vydání roku 2026 bude živák nazvaný The Spirit of Rory. Má ho na svědomí nejstarší z mladých, anebo chcete-li nejmladší ze starých bluesmenů Joe Bonamassa. A ta nahrávka je vlastně podsta jednomu z mých oblíbenců, Rory Gallagherovi. Tenhle ten irský bard, vynikající bluesový kytarista, bohužel už není mezi námi, ale Joe se snažil vystihnout jednak jeho kytarový zvuk a jednak svůj pohled na jeho hudbu. Pojďme si zahrát Bullf

Blues.

0: 11.
1: V 11.
0: Na Radio Beat.
2: Tohle nahrávkou z irského Corku jsme vzdali hold Rorymu Gallagherovi společně s Joe Bonamassou a jdeme na další rockovou klasiku, která se letos rozhodla vrátit do nahrávacího studia. Deep Purple vydali 3. července album Splat. A mě napadlo nezahrát žádnou z těch písniček, které už proběhly jako singly, které jste už zřejmě někde slyšeli, ale pojďme si zahrát tu, ve které Ian Gillan zase křičí. I když před drahnými lety v 60. jeho 60 letech řekl, že křičet do mikrofonu už nikdy nebude. Jmenuje se to Guilt Trippin'.

0: Je jich 11 a všechny mají něco společného.
1: 11 v 11
0: na Rádiu Beat.
2: Po třetí už si říkáme v 11 v 11, že budeme ochutnávat. Zkrátka Come Taste the Bands. Další kapelou, která tu dnes večer bude s albem vydaným letos, bude Evanescence. Sanctuary vyšlo letos a já vám nabídnu Beautiful Lie. Měl jsem původně v úmyslu zahrát něco pomalejšího, ale tahle ta, to je opravdu nářez, to jsem musel.

0: 11 v 11 na rádiu B.
1: Skvělá Amy Lee a Evanescence, Beautiful Lie. No a když jsme u těch dam u mikrofonu, tak nemohu vynechat ani nové album Tarji Turunen, Frizzen Noir. A píseň se jmenuje Světe, div se, úplně stejně.

0: Je jich 11 a všechny mají něco společného.
1: 11 v 11
0: na Rádiu Beat.
2: Skvělá Tarja a Friz Noir, bývalá zpěvačka Nightwish a před ní dnes večer Paul McCartney, Ringo Starr, Lou Gramm, Alter Bridge, Peter Frampton, celý Rolling Stones, Violet Grohl, jako debit Joe Bonamassa, živák, Deep Purple, Evanescence a úplně na závěr jsem si nechal Foo Fighters s frontmanem Davem Grohlem a album Your Favorite Toy. Oblíbená hračka kapely Foo Fighters a stejnojmenné album Caught in the Echo je finále dnešního večera. Za malou chvíli tu bude repríza Hard and Heavy a po ní všechny další programy Rádia Beat tak, jak jste zvyklí. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Mějte se krásně, dobrou noc, ahoj, Martin Vysušil.